0: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení s Vojtou Vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžem dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plišovýho dorta.
1: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plišový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i ta karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne o stěny té míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno, zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem, nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: Jak máme málo to stačí ke štěstí?
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. No, to byly, tam byly brambory, myslím, brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si v domě vzpět, protože musíš vždycky rozklepnout 10 a když je pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř tvaroh, navrch povrch.
1: Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prostě, tam byly uhráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě. Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti, na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoliv podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky. A provede vás jím Markéta Ševčíková.

A kdo nám bude dnes při folklorním výletě na sever Čech hrát? Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

0: Tak, milí posluchači, a začíná naše neuvěřitelná pouť neuvěřitelným místem. Nacházíme se v srdci Zubrnic. Stojíme před kostelem Máří Magdalény, jsme u sochy svatého Jana Nepomuckého a právě tady jsme se setkali s naší hlavní a jedinou dnešní průvodkyní, ředitelkou celého skanzenu v Zubrnicích, Ivanou Mikuleckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v Muzeu v přírodě v Zubrnicích. My se nacházíme v Českém Středohoří, nacházíme se pod krásnou Bukovou horou. Jsme vesnicí, která je v podstatě poslední v okrese Ústí nad Labem. A k tomu vzniku je dobře, že stojíme právě před kostelem svaté Máří Magdalény. Tahle ta stavba a její zamýšlená demolice před mnoha desetiletími iniciovala vznik muzea ve chvíli, kdy sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se po té vesničce rozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

0: Tak si teď zkusme říci, jací lidé tady vlastně žili. Byla tady ta typická oblast, kde se míchaly české a německé rodiny, nebo byla čistě německá nebo česká?
1: Tak ono se to v průběhu věků měnilo. Víme třeba ten počet obyvatel na začátku 19. století, že byl kolem 300. V dnešní době naše vesnička má asi 230 obyvatel.
0: A já jsem se vás také chtěla na začátku zeptat, jestli ta oblast byla vnímána jako bohatá nebo chudá. Byla to oblast, kam se lidé sjížděli, byl to ještě pořád ten cíp té zahrady Čech, anebo už to bylo vnímáno jako taková horská, podhorská a spíše chudší oblast?
1: To bych si asi spíš půjčila ty informace od našeho faráře Vincence Zahradníka, který tady byl za trest do tohoto místa, se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vezmeme, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk. Takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ti ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob té obživy a k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
0: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní? My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, Zubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici, nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály.

0: vkročili do 19. století. Kde jsme, co tady všechno vidíme a co tady hlavně lidé dělali předtím?
1: My se nacházíme v areálu zemědělské usedlosti číslo popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. A máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
0: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli v ti starou sedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé výměně obyvatel.
1: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů, už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
0: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká. No a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes.

0: Tak a my teď máme velmi zajímavou přestávku, protože jsme se dostali do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší, vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita. Bramborové placičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se přidávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta opečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se v rámci putování po Zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu, ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a dodneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat, tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měly každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28 a to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny. Když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců?
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože dechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
0: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té z vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Verneřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z vnitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k nějakému rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století a jsou pomaličku položeny základy pro ten vývoj vlastně 20. století.
0: Vy tady pořádáte spoustu zajímavých programů pro lidi, které zajímá historie a chtěli by vědět, jak žili naši předkové, tak co chystáte dalšího?
1: Tak ráda bych pozvala posluchače na Vánoce u nás v Zubrnicích.
0: Co je tady čeká?
1: A rozhodně je tady čeká spousta chutí, spousta vůní, spousta řemeslníků a určitě budeme péct Vánočku a určitě budeme ukazovat, jak Zubrnice vypadaly v době dávno minule.
0: Milí posluchači, já velmi doporučuji, protože to, co jsem tady dneska viděla, nebylo jenom k vidění, ale také k ochutnání a také k naučení se, protože sebe i své potomky můžete naučit spoustu velmi užitečných věcí, což je právě to dědictví našich předků, které předáváme dál. Já moc děkuji ředitelce a naší dnešní hlavní průvodkyni Ivaně Mikulecké. Mějte se tady krásně a naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a těším se na vaše posluchače tady v Zubrnicích.

A to je z dnešního folklorního výletu do překrásné krajiny Ústecka a někdejších Sudet prozatím vše, milí posluchači. Doufám, že vás nadchla i lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby a že jsem vás dnešním výletem inspirovala a navnadila, protože jsem sama tak zajímavé propojení historie a současnosti zasazené do tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít Zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím, cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu. A impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě. A věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii, a spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká. Tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní, a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně

0: tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na

0: Vánoc, tak jestli i to patří k vaší
1: ano,
0: péči.
1: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
0: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat.
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
0: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
1: Děkuji, stálo to za to.
0: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
0: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
0: Paní Evo, vám ať se daří.
1: Děkuji.
0: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
1: Nashledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: O výsledku senátních voleb ve Zlínském obvodu rozhodne až druhé kolo, ve kterém se utkají současný senátor Tomáš Goláň a Ivo Mitáček ze STAN. V Rožnově pod Radhoštěm začala proměna ulic Kulturní a Stárky. Přibudou parkovací místa i zeleň. V Praze začne 30. ročník konference Forum 2000. U jejího zrodu stál někdejší prezident Václav Havel. Dnes bude v regionu proměnlivá oblačnost a na teploměru až 16 stupňů. Zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Zlín má Matěj Nradilek. Dobré ráno.
1: Volby 2026.
0: Ve Zlínském senátním obvodu postupují do druhého kola současný senátor Tomáš Goláň, kterého podporují ODS, Lidovci a TOP 09, a Ivo Mitáček ze STAN. Goláň získal zhruba 33% hlasů, Mitáček kolem 23%. Ten je se svým výsledkem spokojený. Před druhým kolem ale chce získat podporu dalších kandidátů.
2: Určitě se budu snažit oslovit ostatní kandidáty, kteří jsou mi názorově blízcí. Nejdříve si ale musím počkat na celkový výsledek, jak ty jejich silné mandáty byly.
0: Také na Uhersko-Hradišťsku rozhodne až druhé kolo. Současný senátor Josef Bazala z KDU-ČSL získal téměř 48% hlasů a utká se s Jiřím Vašicou z Hnutí ANO, který dostal přes 28%. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. V Rožnově pod Radhoštěm začali dělníci s proměnou ulic Kulturní a Stárky. Město chce celé místo opravit v několika etapách. Po rekonstrukci tam bude bezpečnější prostor s více parkovacími místy a novou zelení. Co se v ulicích bude dít do konce roku, popisuje mluvčí Eva Javorová.
3: Teď v říjnu děláme hlavně zemní práce a chystáme kanalizaci. V listopadu a prosinci přijde na řadu dlažba a obrubníky. První etapu chceme dokončit do konce roku. Zatím tam lidé jezdí bez omezení, během stavby ale změníme, kudy silnice povede. O případných uzavírkách budeme místní včas informovat.
0: V Pražském kongresovém centru dnes začíná třídenní konference Forum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Veřejných diskuzí se účastní občanští aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici.
4: Na 60 diskusních panelech si účastníci konference vymění zkušenosti s prosazování právního státu, ochrany lidských práv nebo boje za jejich dosažení. Konference Forum 2000 také vysílá signál těm, kdo čelí represím. Uděluje se na ní cena za odvahu a odpovědnost.
5: My se právě snažíme tou cenou podpořit lidi, kteří jsou považováni za takzvané vězně svědomí.
4: Uvedl mluvčí konference Filip Šebek. Jména letošních laureátů ceny budou známá ve 20 hodin. Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Prvoligoví hokejisté Zlína zvítězili na ledě Litoměřic 2-1 v prodloužení a ukončili tím předchozí sérii 8 proher. Zvítězil taky Vsetín, který doma porazil Chomutov 4-3. Valaši v zápase vedli výraznějším rozdílem a o tom mluvil asistent trenéra Ondřej Němec.
6: Zbytečně jsme si to zkomplikovali za stavu 4-1, prostě si necháme dát 2 góly, 4-3 a ještě oslabení 5-minutový v podstatě. Kluci pak vyblokovali, vyléhali prostě to 6-4, takže za to obrovský díky.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne výjimečně s přeháňkou, ale to spíše v západní a severní části kraje. Ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy, večer pak začne oblačnost postupně ubývat. Aktuálně měříme 11 až 9 stupňů, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/55 v ulici Hradišťská ve Starém městě u Uherského Hradiště jsou prováděny stavební práce v autobusovém zálivu. Průjezd je zachován a my přejeme pohodovou jízdu naším krajem. Posloucháte víkendový Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Ve zpravodajské relaci jsme vás informovali o výsledcích senátních voleb v našem regionu. My pro vás samozřejmě máme ale také výsledky komunálních voleb. Můžete se na ně podrobně podívat na našem webu zlín.rozhlas.cz. Předpokládám, že vás určitě zajímá, jak to dopadlo právě u vás, ve vašem městě nebo ve vaší obci. My o tom samozřejmě budeme podrobně také hovořit v našem ranním vysílání, ve kterém se budeme výsledkům včerejších voleb nejen komunálních, ale také senátních věnovat. Teď už nám zaspívá Hana Zagorová, ať se vám příjemně startuje nový den.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Pocit sváteční je určitě na místě, je totiž neděle, teď konkrétně 5 hodin 12 minut k tomu, máme 11. října a teď si připomeneme osobnosti, které se narodily či zemřely právě v tento den v minulosti a patří mezi ně také známý vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Ten zemřel právě 11. října roku 1424 a 11. října roku 1739 se narodil Grigorij Potěmkin, ruský voják, diplomat a politik, dlouholetý rádce carevny Kateřiny II. Veliké, s jehož jménem se pojí takzvané Potěmkinovské nebo Potěmkinovy vesnice.
1: Nedělní ráno.

0: V našem ranním vysílání se už za chvíli podíváme do historie zemědělství. Martin Písařík bude v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo konkrétně zjišťovat, jaké plodiny se pěstují úplně nejdéle. Počasí. Dnes po ránu panují ve Zlínském kraji podobné teploty jako včera, tedy zaznamenáváme poměrně teplé počasí. V neděli po ránu aktuální rozmezí teplot 9 až 12 stupňů. 9 stupňů nám aktuálně hlásí celkem dvě meteostanice, na kterých dlouhodobě probíhá měření, a to Kateřinice Ojičná a také Hošťálková. Nejvyšší teplota 12 stupňů, tak ta byla před chvílí naměřena v Bojkovicích. Co se týká dnešních maximálních odpoledních teplot ve Zlínském kraji, tak počítejte, že by se měly pohybovat mezi 13 až 16 stupni, tedy opět nás čeká podobné teplotní rozmezí jako včera v sobotu. Co se týká oblohy, tak na ní se objeví proměnlivá větší oblačnost. Odpoledne se můžou výjimečně vyskytovat přehánky, a to zejména u vás, kteří nás posloucháte v západní nebo severní části naše regionu. Teď po ránu se můžou ojediněle vyskytovat také mlhy, tak například za volantem dávejte dobrý pozor. No a ještě doplním, že k večeru začne oblačnosti ve Zlínském kraji postupně ubývat.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Přijít o práci neznamená jen přijít o příjem. Často to znamená přijít o jistotu, o rytmus i část vlastní identity. Jak se s takovou změnou vyrovnat, jak nestratit sebevědomí a kde hledat nový začátek? I o tom si budu v neděli od 11. v pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem. Budu rád, když budete u toho. Těší se Joška Kubáník.
2: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Nradilek. V Uherském Hradišti zvítězilo v komunálních volbách opoziční uskupení Hradišťáci. V 27členném zastupitelstvu získalo 8 mandátů. Po 5 mají druhé hnutí ANO a třetí občanští demokraté a nezávislé osobnosti. Kamenná mozaika nazvaná Louže 1 ozdobí na půl roku velké náměstí v Kroměříži. Bude umístěna přímo v dlažbě u záhonu poblíž budovy radnice. O instalaci díla se postará sama autorka Marika Toman-Bumbálková, která je zároveň restaurátorkou. Mozaika nahradí umělecké dílo Asteroid sochaře Michala Gabriela, které bylo tento týden po půl roce z Kroměříže odvezeno. Přes mozaiku bude možné chodit a její vsazení nebude mít podle zástupců města vliv na zimní údržbu ani na bezpečnost chodců. Při monitoringu mokřadů na Jižní Moravě narazili vědci na 2 druhy pavouků, které v Česku zatím nezaznamenali. Pavouka skákavku našli výzkumníci z Masarykovy univerzity na Slanisku u Rakvic na Břeclavsku. U Dubňan na Hodonínsku zase obnovili vzácnou snovačku. Podle vědců to ukazuje, že důležitost precizního monitoringu míst, o která se starají. Díky němu lze detailně pozorovat vývoj biodiverzity v české přírodě. Zástupci asi 20 českých firem dnes odlétají s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD na 6denní cestu po trojici asijských zemí. Zamíří postupně do Ázerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Podnikatelé tam budou jednat o spolupráci například v železniční dopravě, letectví nebo logistice. Cesta navazuje na dubnovou návštěvu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v Ázerbajdžánu a Kazachstánu. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne pak výjimečně spíše s přeháňkami, a to v západní a severní části kraje. Ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy, večer pak začne oblačnosti ubývat. Aktuální teploty 12 až 9 stupňů, nejvýše dnes naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Možná si stejně jako já občas nostalgicky zavzpomínáte na dobu, kdy jste navštěvovali střední školu, no a k ní patřila také odborná praxe. No a my za chvíli nahlédneme, jak vypadá taková odborná praxe v případě budoucích zdravotnických záchranářů. Ti totiž praxi absolvují přímo na výjezdových základnách ve Zlínském kraji. Teď už nám zaspívá Pavel Bobek. Dobré nedělní ráno.

0: quem me lasca o braço.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ze školní posluchárny do terénu. Přesně to teď zažívají studenti programu zdravotnického záchranářství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Obor se na univerzitě otevřel loni poprvé a nyní studenti druhého ročníku poprvé zažívají práci zdravotnického záchranáře v reálném provozu u výjezdových posádek zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a také u skutečných pacientů.
1: Záchranná služba Zlínského kraje.
2: Na operačním středisku zdravotnické záchranné služby ve Zlíně je běžný frmol.
3: A dýchá, jo? Ano, jedeme.
4: Samozřejmě vysílá se nejbližší posádka volná.
5: Za jak dlouho přijde vlastně ta tísňová výzva té posádce?
2: Kromě volání přijímaných na tísňovou linku se dispečerky věnují i Eleš Korňákové, studentce druhého ročníku oboru záchranář na Univerzitě Tomáše Bati. Je tady na odborné praxi.
5: A za jak dlouho vlastně je ta povinná doba, kdy musí posádka vyjet ze základny?
4: Do dvou minut.
2: Za sebou má už i týden výjezdu v sanitce.
5: Zažila jsem jak od naléhavých případů, tak po takové vlastně kolapsy.
2: Během 4 týdnů se na 5 výjezdových stanicích ve Zlínském kraji vystřídá 45 studentů a podle vrchní sestry Daniela Kurcika poznají celý průběh výjezdu záchranářů.
6: Uvidí přímo tu samotnou výzvu, potom se seznámí samozřejmě s vybavením toho vozidla a v rámci těch výjezdů teda vidí ošetření.
7: Jaká je obsluha defibrilátoru?
6: Takže zapnutí vpravo nahoře, tlačítko zapnout.
2: V sanitce právě svou praxi začíná další studentka, Veronika Goláňová. Za sebou má už první výjezd.
7: Dneska jsme měli výjezd pacienta se slabostí, tak je to určitě pro mě obrovská zkušenost, oproti tomu jenom sedět ve škole.
2: Jaké to bylo?
7: Výborné. Pacienta jsme předali, bude v pořádku. Akorát jsem hodně nervní, takže vždycky, když zazní ten prvotní zvon, tak nevím vlastně, k čemu jedu, ale je to super.
2: Podobné pocity má i studentka Ela Škorňáková.
5: Už jsem si zažila za ten týden opravdu všechno možné a stále mě to neodradilo tohoto povolání. Při každém vlastně zaznění té sirény si vždycky utvrzují to, že jsem na správném místě.
2: Ze Zlínské základny zdravotnických záchranářů Blanka Kovandová, Český rozhlas.
8: Dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Dívám se, dívám, že už bylo 6:15. Jsme rádi, milí posluchači, že jste si pro start do nového dne vybrali jako společníka právě vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Jako obvykle i dnes po ránu probereme počasí velmi podrobně, to už zhruba za 35 minut za účasti odborníka z Českého hydrometeorologického ústavu, který se přihlásí do našeho vysílání. Teď pouze stručně k tomu, co nás v našem regionu čeká dnes. Bude to podobné jako včera, proměnlivá větší oblačnost, odpoledne výjimečně přehánky, spíše v západní a severní části našeho regionu. Teď po ránu se můžou vyskytovat také ojedinělé místy mlhy, no a k večeru začne oblačnosti postupně ubývat. Maximální odpolední teploty by se měly pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Co se týká větru, tak ten bude teď po ránu a také večer foukat slabý, přes den potom mírný západní až severozápadní o rychlostech 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Ani dnes po ránu nebude chybět v našem vysílání trocha humoru. O ní se teď postará herec Jiří Lábus, který má pro vás připraven jeden pěkný fórek. Tak si ho poslechněte.
1: Francouze, Angličan a Čecha zajmou kanibalové. Náčelník k ním přistoupí a povídá: špatná zpráva je, že vás zabijeme, sníme a z vašich kůží si uděláme kánoe. Ta dobrá je, že si můžete zvolit způsob smrti. Francouz řekne: já chci meč. A se slovy, ať je Francie, se probodne. Angličan povídá: já chci pistoli. A se slovy, Bůh ochraňuj královnu, se zastřelí. A Čech řekne: já chci vidličku. Vidličkou do sebe začne zběsile bodat, do rukou, do nohou a do břicha. No prostě hrozný pohled. Nakonec se skácí na zem a z posledních slz zašeptá: a máš pokázal, jí blbečko.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Komunální volby ve Zlíně vyhrálo hnutí ANO současného primátora Jiřího Korce. Oproti minulým volbám ale oslabilo. Turisté dnes obnoví část modré trasy mezi Zlínem a Fryštákem. Veterinární správa zavádí povinné vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. Pro člověka není nebezpečná. Dnes bude v regionu proměnlivá oblačnost a na teploměru až 16 stupňů. Matěj Neraděleka, zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby ve Zlíně vyhrálo hnutí ANO se ziskem přes 21% hlasů. Oproti roku 2022, kdy získalo téměř 32%, tak výrazně oslabilo. Na druhém místě skončilo hnutí STAN s 20%. Třetí je Zlín 21% se zhruba 17%. Do 41 členého zastupitelstva míří také Společně pro Zlín ODS, uskupení Zlín srdcem a Piráti a tak také SPD.
2: Nejvýraznější posun v letošních komunálních volbách zaznamenali Starostové a Nezávislí. Před 4 lety získali jen něco málo přes 7% hlasů, letos už kolem 20. Naopak hnutí ANO ztratilo více než 10% bodů. O tom, kdo nakonec povede zlínskou radnici, ale rozhodnou až po volební vyjednávání. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Turisté dnes obnoví modré značení ze zlínské zastávky městské hromadné dopravy Kocanda na náměstí ve Fryštáku. Jde o 5,5 kilometru dlouhý úsek trasy, která vede z Malenovic až do Bystřice pod Hostýnem a celkem měří 37 kilometrů. Značkaři jednotlivé úseky obnovují každé 3 roky. Kromě přemalování značek ale kontrolují také stav celé trasy. Pokračuje předseda zlínských značkařů Petr Schovajsa.
3: To znamená i zkontrolovat rozcestníky na té trase, podívat se, jestli tam sedí ty popisy, kilometráže a potom, co se týče toho značení, tak někde třeba značka chybí, protože se kácelo a kde značka vyhovuje, tak tu přemalujeme. Když je potřeba udělat, tak se udělá i nová.
0: Příští týden značkaři vyznačí také novou zhruba 3-kilometrovou zelenou trasu z Loučky na Zlínsko k rozcestníku Klokočí. Turisté se tak dostanou k rozhledně Doubrava po značené trase místo silnice. O její vznik požádala obec Loučka. Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem šamonda u hospodářských zvířat. Nemoc přináší především krev sající hemis a letos se nově objevila v západní a střední Evropě. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz. Pro člověka nákaza nebezpečná není. Virus způsobuje podle veterinářů akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem, potraty nebo vrozené vývojové vady u narozených mláďat. U některých případů je vyšetření povinné, říká mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
4: Povinná jsou vyšetření v případech potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo v případech narození mrtvých nebo neživotoschopných telat. Chovatel v takových případech musí informovat státní veterinární správu. Povinná vyšetření budou hrazena ze státního rozpočtu. Sport.
0: Prvoligoví hokejisté Zlína zvítězili na ledě Litoměřic 2-1 v prodloužení a ukončili tím předchozí sérii 8 proher. Zvítězil taky Vsetín, který doma porazil Chomutov 4-3. Valaši v zápase vedli i výraznějším rozdílem a o tom mluvil asistent trenéra Ondřej Němec.
5: Zbytečně jsme si to zkomplikovali za stavu 4-1, prostě si necháme dát 2 góly, 4-3 a ještě oslabení 5-minutový v podstatě. Kluci pak vyblokovali, vyléhali prostě to 6-4, takže za to obrovský díky.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne výjimečně s přeháňkami, ale to spíše v západní a severní části kraje. Ráno se mohou ojediněle vyskytovat také mlhy, večer pak začne oblačnost postupně ubývat. Aktuální teploty mezi 12 a 9 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 2/437 v Ratiboři na Vsetínsku jsou prováděny práce na silnici a provoz je tu řízen kyvadlově. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příchodem nového týdne by se obloha měla vyjasnit, ovšem po ránu budou teploty klesat až pod bod mrazu. Tak taková je předběžná předpověď počasí od Českého hydrometeorologického ústavu. My se na ní podrobněji podíváme právě v následující půl hodině. Teď už jsou připraveni plavci.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Dobré ráno, už máme 6 hodin 8,5 minuty, konkrétně je dnes v kalendáři datum 11. října a právě v tento den v roce 1941 se do naší historie neslavně zapsali němečtí okupanti, kteří tehdy úředně rozpustili Sokol. No a ještě si připomeneme jedno výročí, 11. října roku 1984 udělila Švédská akademie Nobelovu cenu za literaturu českému básníkovi a spisovateli Jaroslavu Seifertovi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak už známe vítěze komunálních voleb, znají je také ve Vsetíně a v Rožnově pod Radoštěm. Ve Vsetíně konkrétně zvítězilo nové sdružení nezávislých kandidátů VS21 nad Hnutím srdcem a rozumem v čele s lidoveckým starostou Jiřím Čunkem. V Rožnově pod Radoštěm naopak s velkým náskokem vyhráli nezávislí Rožnováci a STAN.
1: Na zdraví a na vítězství!
2: Velkou radost z vítězství teď rozhodně neskrývá nezávislý starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera.
3: U nás je to euforie, protože věřili jsme v koutku duše ve vítězství, ale zatím je to teda nad rámec očekávání.
2: Ta kampaň byla velmi intenzivní, byli jste vidět na sítích, ale taky v ulicích města.
3: Já jsem od lidí slyšel, že tak, jak se změnil Rožnov pozitivně za 4 roky, tak se to nestalo za dlouhá léta. My jsme měli 14-denní kontaktní kampaň, tak nám lidé právě říkali, s některýma věcma nesouhlasíme, něco bychom malinko udělali jinak, ale to, jak jste město posunuli, jak je pozitivně naladěné a co se všechno daří, tak myslím, že to je odraz jako celého týmu, jak ve vedení, tak samozřejmě i úřadu.
2: Já se teď usazuju pravděpodobně budoucímu místostarostovi, Martin Drápal.
4: Myslím si, že to bude velmi fajn, že po těch letech, kdy jsem na radnici jako radní, tak konečně budu moc aktivně zasáhnout do toho, co se tam děje, konečně řídit ty lidi a konečně pohlídat i to, co jsme viděli, že by mohlo fungovat o něco lépe.
2: Co bude ten hlavní cíl?
4: Tak město má spoustu investičních plánů, ať je to sportovní hala, ať jsou to nová parkování, například ukrytého bazénu, ale hlavně jsou to i ty běžné věci, na které se musíme soustředit, a to je správa a údržba města, čili to, aby město fungovalo tak, jak má.
2: Budoucí místostarosta Rožnova pod Radhoštěm Martin Drápal dál zapisuje výsledky jednotlivých okrsků, podobně jako budoucí starosta Vsetína Martin Metelka, který se sdružením nezávislých kandidátů VS21 obsadil hospůdku ve Vsetíně na Bobrkách, kde společně sledují výsledky voleb.
5: Zároveň sledujeme i, jak se vyvíjí situace u ostatních subjektů, abychom nestratili přehled a byli připraveni na další jednání, se kterými počítáme v co nejkratší době.
2: Také oni vedli velmi dlouhou kontaktní kampaň, která se vyplatila. To, že chtějí Vsetíňané změnu, tušili podle Martina Metelky dopředu.
5: My jsme samozřejmě nějaké indicie měli ve smyslu zpětné vazby, kterou jsme k té naší kampani průběžně dostávali a která byla blížícím se termínem voleb stále intenzivnější v tom pozitivním slova smyslu. Tu kampaň věřím, že jsme si opravdu zodpovědně a poctivě odpracovali a jsem rád, že ten výsledek tomu odpovídá.
2: Jak ve Vsetíně, tak i v Rožnově pod Radhoštěm teď čekají oba lídry velmi intenzivní koaliční vyjednávání s možnými koaličními partnery, kteří by s nimi měli usednout do vedení města. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Doplním, že rozhovor s lídrem vítězného vsetínského sdružení VS21 Martinem Metelkou si můžete poslechnout v našem vysílání zhruba za hodinu.
6: Jaké to je objevit na půdě kufr plný materiálu, fotografií a dozvědět se tak něco nového o svých předcích? Jakub Neradilek díky tomu zjistil, že jeho pradědeček František Kocourek byl prvním baťovským pedikérem. O historii pedikury ve firmě Baťa i péči o odkaz pradědečka si budu s Jakubem Neradilkem povídat už 13. října. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
7: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 6 hodin 21 a půl minuty, to je aktuální čas a to je čas na podrobnou předpověď počasí. Dnes po ránu s paní Jitkou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu, které můžu popřát pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: I dnes po ránu, stejně jako včera, panují v našem regionu poměrně vysoké teploty. Čím pak je to způsobeno?
1: Je to způsobeno oblačností. Ona vydržela v podstatě až teď do ranních hodin, taková velká. Navíc sem tam někde může i malinko pofukovat, ale spíš ta oblačnost než vítr, protože on spíš fouká jenom slabý, nebo někde dokonce bez větří, tak zapříčinila ten ne úplně velký pokles teplot. Ony jsou aktuálně tedy nejčastěji kolem 9-10 stupňů Celsia a celkem vyrovnaně v celém kraji. Na obloze tedy ještě hodně oblačnosti, převažující zataženo, nebo sem tam někde už chvílemi možná i oblačná obloha. Srážky ty už odputovaly, ono se jich sice moc neurodilo, řekněme, ale přece jenom alespoň nějaká desetina, nebo na severozápadě kraje až skoro 3 mm, někde v těch nejvyšších polohách až k 6 mm srážek spadlo z té včerejší fronty, tak ona už teď pomalu odchází, ještě tedy ta zbytková oblačnost a vítr fouká jenom slabý a směry má víceméně jihozápadní, jižní.
0: Jaké bude dnes v neděli ve Zlínském kraji počasí?
1: Teď ráno ještě většinou zatažená obloha, ale ta oblačnost už přece jen bude mít tendenci se postupně protrhávat, ubývat a mohou se vyskytovat i nějaké lokální mlhy. Přes den pak čekáme postupně spíš proměnlivou oblačnost, takže takovou tu střídavou, spíše asi větší v průměru oblačno. Odpoledne se potom může výjimečně objevit přeháňka, ta pravděpodobnost je opravdu malá a to spíše v západní a severní části kraje. No a k večeru pak začne oblačnost ubývat. Teploty nejvyšší dnes 13 až 16 stupňů, vítr přes den bude pofukovat mírný od západu až severozápadu.
0: No a ještě nám prosím poradte, jak se máme obléct v pondělí po ránu, když budeme vyrážet do práce, jaké počasí nás čeká na začátku nového týdne v našem regionu?
1: Zítřejší ráno bude oproti tomu dnešnímu výrazně studenější, nejčastěji 4 až 1 stupeň, k tomu samozřejmě četné přízemní mrazíky při těchto teplotách a oblačnost v noci už jenom spíš menší, polojasno, případně skoro jasno, ale k ránu se může oblačnost začít částečně zvětšovat a ojediněle se vytvoří mlhy, vítr v noci slabý západní až jihozápadní.
0: Tolik paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich dobré ráno přeje Matěj Nradilek. Hnutí ANO 2011 zvítězilo v komunálních volbách v Kroměříži. Získalo přes 23% hlasů. Na druhém místě pak skončilo hnutí Hlas pro Kroměříž. Současný senátor Josef Bazala z KDU-ČSL se ziskem 48% hlasů suverénně ovládl úvodní kolo senátních voleb v obvodu číslo 81 Uherské Hradiště. Ve druhém kole jej vyzve Jiří Vašica z hnutí ANO, kterému voliči dali o necelých 20% méně. Na obrazovky České televize se po 2 letech vrátila taneční soutěž Stardance. V prvním přímém přenosu 14. řady se představilo 9 tanečních párů. Byla mezi nimi například zpěvačka Marta Jandová nebo kaskadérka Hana Dvorská. Kvůli Velké Pardubické je dnes od 8 ráno do 7 večer uzavřená část silnice 1/37 na hlavním tahu z Pardubic na Chrudim. Úsek slouží jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihů. Vjezd je možný pouze od Dražkovic, výjezd pak směrem na Hradec Králové. Další parkovací místa jsou u terminálu Jana Kašpara. Je ale nutné si je předem objednat a zaplatit online. Objízdná trasa vede centrem města kolem hlavního nádraží. Policie doporučuje počítat s dopravními komplikacemi v okolí závodiště i v centru Pardubic. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne výjimečně s přehánkou, a to spíše v západní a severní části kraje. Ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy, večer pak začne oblačnost postupně ubývat. Aktuálně měříme mezi 11 a 8 stupni, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na výstavišti Kroměříž se aktuálně koná prodejní akce, díky které může být zvýšený provoz a pohyb osob v okolí areálu. A to bylo z krátkých zpráv vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Už jsme téměř v polovině října, dny se nám zkracují, večery prodlužují, no a vy je můžete strávit třeba s novou knihou o Dominiku Čiperovi a jeho vile. Kniha pojednává o životě této významné zlínské osobnosti a také historii jeho vily ve Zlíně. Kniha, kterou vydala Krajská galerie výtvarného umění, přibližuje Čiperu konkrétně jako blízkého spolupracovníka Tomáše Bati, představitele vedení firmy a zlínské starostu i jeho podíl na rozvoji města. Teď už nás bude bavit Michal Tučný s písní Nečekej už dál. No a vy si počkejte na další aktuality.

0: Přišel vám dopis z úřadu, kterému nerozumíte, nebo už nevíte, jak zvládnout dluh či hledání práce? Nejen s takovými situacemi může pomoct sociální pracovník nebo pracovnice, například z neziskové organizace Romodrom, která má svou pobočku i ve Zlíně. Jejími základními pilíři jsou sociální práce a služby, bydlení, vzdělávání dětí, vězeňství a nakonec zahraniční a humanitární činnost. Moderátorka Kristýna Fuchsová se ptala vedoucí sociální pracovnice Romodromu Adély Suhradové, která z vyjmenovaných oblastí je ve Zlínském kraji nejvyužívanější.
1: Ve Zlínském kraji je nejvyužívanější takzvané odborné sociální poradenství, za které tady dneska vystupuji já, a spolu s kolegyní právě poskytujeme poradenství v oblastech základního sociálního poradenství, odborného dluhového poradenství, podpory v oblasti bydlení, poradenství při vstupu například na trh práce, podporujeme klienty při zprostředkování zaměstnání, poradenství v oblasti financí a sociálních dávek, plus jsme také schopni toho, kdo k nám zavolá nebo se na nás obrátí, mu poskytnout i nějakou návaznou službu, když už vlastně nejsme schopni pokryt to, co děláme. Plus máme teda ještě ve Zlíně poslední rok projekt, který nám běží, jmenuje se Housing First, a ten se zaměřuje na ukrajinské uprchlíky s dočasnou ochranou a podporuje se vlastně při hledání bydlení. Cílem toho projektu Housing First je, aby se ti uprchlíci s tou dočasnou ochranou dostali do standardního typu bydlení.
2: Musí člověk splnit nějaké podmínky, aby mohl vaše služby využít?
1: Tak musí splnit to, že je starší o 18 let, takže je to dospělá osoba a musí být podle zákona osobou, která je sociálně vyloučená nebo sociálním vyloučením ohrožená, nebo je to třeba nějaká etnická menšina, jak už z našeho názvu vyplývá, takže aby tam bylo nějaké to ohrožení, nejistota, strach, tak tady tyhle věci z těch oblastí, které jsem vyjmenovával, tak pokud to splňuje, tak je to takhle všechno v pořádku.
2: Kolik taková pomoc stojí?
1: A naše sociální služba je uživatelům poskytována bezplatně.
2: Na úvod jsem vyjmenovávala pilíře organizace Romodrom. Pojďme se teď vrátit k jednomu z nich, a to je oblast vězeňství. Co tady nabízíte?
1: Tak v téhle oblasti pomáháme lidem, kteří jsou ve výkonu trestu, ale také lidem, kteří se po propuštění vrací zpět do toho běžného života. Takže řešíme s nimi například dluhy, exekuce, ale aby měli i v pořádku své osobní doklady. Pomáháme jim hledat bydlení, práci, anebo vyřizovat i nějaké ty dávky, jak už jsme se o tom bavili. Důležitá je také pro nás pomoc s návratem do toho běžného života, aby vlastně ten člověk nezůstal na ty své problémy sám. Romodrom má zřízenou i linku, která se jmenuje Prison, a ta je určena právě pro osoby, kterých se výkon trestu dotýká. A tady to není jak u nás v odborném sociálním poradenství, ale na tu linku Prison se můžou obrátit i děti, například odsouzených, ale i dospělí. A vlastně je to, pokud někdo z nich má toho blízkého člověka ve výkonu trestu a neví, jak se s tím vyrovnat, cítí i jako smutek, stres, nebo mají nějaké otázky a neznají na ně odpovědi, tak se právě tady na tuhle Prison linku mohou telefonicky obracet od pondělí do pátku, od 9 ráno do 9 do večera. Telefonní číslo najdou na stránkách Romodromu.
2: Co od klienta potřebujete, aby vaše pomoc mohla skutečně fungovat?
1: Tak když můžu mluvit za sebe, tak za mě je nejdůležitější otevřenost a ochota tu situaci řešit. Člověk nemusí přijít dokonale připravený ani přesně vědět, co potřebuje, od toho jsme tady. My, abychom to potom rozklíčovali a udělali tomu nějakou kostru a mělo to hlavu a patu. Pokud samozřejmě má nějaké, jak už jsme se bavili, dokumenty, dopisy, rozhodnutí, je dobré je přinést, ale společně postupně zjistíme, co vlastně ještě víc k té naší spolupráci spotřebujeme. Takže důležitá je za mě hlavně spolupráce a důvěra, protože bez toho se ta pomoc a to poradenství dělá jako mnohem hůř.
0: Záznam celé poradny o službách neziskové organizace Romodrom najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Zlín v audioarchivu, konkrétně v záznamu páteční 11. hodiny.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.cz.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vám rádi pochopitelně pouštíme také hudbu z našeho regionu. Teď se o ní postarala konkrétně dvojice Bobr a Motýl. Už máme 6:45.
1: Počasí.
0: Teď po ránu ještě počítejte většinou se zataženou oblohou. Postupně bude ale ve Zlínském kraji oblačnosti ubývat, můžou se vyskytovat lokální mlhy. Přes den se potom očekává postupně proměnlivá oblačnost. Odpoledne se může výjimečně objevit i přeháňka, a to zejména v západní anebo v severní části našeho regionu. K večeru bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Českým rozhlasem Zlín teď budete mít příležitost obdivovat postupně dva docela malé pramínky, které se posléze spojí, aby vytvořili jednu z nejvýraznějších řek našeho regionu. Mnozí už asi tušíte, kam se vydáme. Vše nám podrobněji vysvětlí Arnošt Lukeš společně s kolegou Pavlem Vackem, kterému přenechávám slovo.
1: Hlavní vodácká sezóna už je za námi, to nám ale nezabrání, abychom se s Arnoštem Lukešem vydali k řece. Setkáme se s ní ale v místech, kde tedy rozhodně ještě není splavná, a to za žádného počasí. Ovšem, dosti chození kolem horké kaše, hned se dozvíme, o jakou řeku se jedná, stejně jako další okolnosti našeho výletu. Pěkný den, pane Lukeši.
2: Pěkný den vám i posluchačům. Řeka Bečva je největší levostranný přítok řeky Moravy. Dnes chci pozvat k výšlapu do míst, kde se Bečva rodí. Délka Bečvy, vzniklé sotokem Horní a Dolní Bečvy ve Valašském Meziříčí, je 61,5 km. Oba prameny Bečvy zakreslil na své mapě Moravy z roku 1627 již Jan Amos Komenský. Délka Horní nebo taky Vsetínské Bečvy je 58 km. Pramení v 870 metrech nad mořem. Pramen Vsetínské Bečvy se nachází pod vrchem Trojačka poblíž rozhledny Čarták. Okolí pramenu je upravené. Žlutá turistická trasa vede kolem pramene. Rožnovská Bečva, taky zvaná Dolní, pramení na severovýchodním úbočí kopce Vysoká, který je vysoký 1024 metrů nad mořem. Je zároveň nejvyšším vrcholem Vsetínských vrchů. Délka Rožnovské Bečvy je 37 km. Samotný pramen se nachází ve svahu v nadmořské výšce 910 metrů v krásném bukovém lese. Pramen je označen. Cestička vedoucí k pramení se po několika metrech mění z romantického rovného chodníčku na klikatící se stezku z kopce dolů. Lanové a dřevěné zábradlí a vytesané schody jsou nezbytným pomocníkem při chůzi, zvláště pak za mokra.
1: Stejně jako k řece Bečvě náleží vlastně dva prameny, taky ten dnešní výlet může nést označení dva v jednom. Jak nám návštěvu obou pramenů spojíte v jediné trase?
2: Východiskem k pramenům je horské sedlo Bumbálka. Dá se tam dojet autobusem, ale spojení je horší než mizerné. Proto raději využijte auto. Jen tak pro pořádek, nedaleko Bumbálky pramení i řeky Ostravice a Kysuca. Pokud se rozhodneme napřed navštívit pramen Vsetínské Bečvy, vydáme se od parkoviště po červené turistické značce na Trojačku, kde přejdeme na žlutou. Po ní se dostaneme k prameni. Od pramene Vsetínské Bečvy budeme pokračovat po žluté na Čarták a Třeštík. Na rozcestí se přejde krátce na zelenou vedoucí severozápadním směrem k rozcestí s červenou směrem Vysoká. Asi 150 metrů před vrcholem je odbočka k pramení Rožnovské Bečvy. Při zpáteční cestě k autu doporučuji navštívit rozhledny, které jsou na trase. Délka navrhovaného výšlapu je do 15 km.

0: Zvažte, zda se na Vyšlap cítíte.
1: Ano, rozhodně nebudeme přeceňovat svoje síly. Ovšem ty vydané na tom dnešním výletě budou rozhodně stát za to. Jak jsme slyšeli z úst Arnošta Lukeše, návštěva obou pramenů řeky Bečvy skýtá velkou škálu zážitků. Český rozhlas Zlín vám všem přeje, ať si je dosyta vychutnáte.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: O senátorském křesle na Zlínsku rozhodne až druhé kolo voleb, ve kterém se utkají dosavadní senátor Tomáš Goláň a Ivo Mitáček ze STAN. Na procházce v okolí Velehradu se účastníci dozví o dědictví cisterciáckých mnichů. V září přišlo život na českých silnicích 49 lidí, od začátku roku už skoro 300. Dnes bude v regionu proměnlivá oblačnost a na teploměru až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek.
1: Volby 2026.
0: Ve zlínském senátním obvodu zvítězil v prvním kole současný senátor Tomáš Goláň, kterého podporují ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Získal zhruba 33% hlasů. Do druhého kola s ním postupuje Ivo Mitáček ze STAN, který dostal přibližně 23%. Goláně překvapilo, že jeho soupeřem nebude bývalý rektor Zlínské univerzity Vladimír Sedlařík z hnutí ANO, s tím, že o vítězi rozhodne až druhé kolo, ale počítal.
2: Pro mě jsou částečně překvapivé, částečně nepřekvapivé. Já jsem nečekal, že bych dostal víc, než jsem dostal, takže s tím jsem prostě počítal a počítal jsem i s tím druhým kolem.
0: Druhé kolo senátních voleb se uskuteční příští pátek a sobotu, tedy 16. a 17. října. K volebním urnám se znovu vydají také lidé na Uhersko-Hradišťsku. Tam se o senátorské křeslo utkají dosavadní senátor Josef Bazala z KDU-ČSL a Jiří Vašica z hnutí ANO. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku mohou dnes zájemci vyjít na komentovanou procházku klášterní krajinou. Tu od 13. století tvořili cisterciáští mniši, kteří v ní přes 500 let hospodařili. Dnes tato krajina nese označení Evropské kulturní dědictví. Pokračuje nezávislý starosta Velehradu Aleš Mergental.
3: Celá ta procházka cisterciáckou krajinou je koncipovaná jako pozvánka k objevování toho všeho, co tady funguje ve vztahu ke klášteru. Nejsou to jenom ty kulturní monumenty, ale jsou to i drobné věci jako vodní systém, fungování lesa, vinic, to, co fungovalo v rámci toho kláštera.
0: Sraz je ve 14 hodin ve Velehradském infocentru. Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí, což je po srpnu, kdy přišlo o život 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Vyplývá to z dat dopravní policie. Mezi hlavní příčiny úmrtí patřily nepřizpůsobená nebo nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru a nepozornost, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
4: Podrobná data za září nám ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přijetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo celkem 11 lidí.
0: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje celkem už skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel.
1: Sport.
0: Prvoligoví hokejisté Zlína zvítězili na ledě Litoměřic 2-1 v prodloužení a ukončili tím předchozí sérii 8 proher. Zvítězil taky Vsetín, který doma porazil Chomutov 4-3. Valaši v zápase vedli výraznějším rozdílem a o tom mluvil asistent trenéra Ondřej Němec.
5: Zbytečně jsme si to zkomplikovali za stavu 4-1, prostě si necháme dát dva góly, 4-3 a ještě oslabení pětiminutový v podstatě. Kluci pak vyblokovali, vyléhali prostě to 6-4, takže za to obrovský díky.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne výjimečně s přehánkou spíše v západní a severní části kraje. Ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy, večer pak začne oblačnost postupně ubývat. Aktuálně měříme mezi 11 a 8 stupni, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici ze Starého Města na Velehrad osobní automobil srazil srnu. Ze zpráv bylo vše. Český rozhlas Zlín přeje pohodovou nedělní jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: S Vsetínskou radnici čekají po komunálních volbách velké změny. Přes 40% voličů dalo svůj hlas novému sdružení nezávislých kandidátů VS21. Jaké budou první kroky ve vedení města, to prozradil lídr sdružení VS21 Martin Metelka. Poslouchejte už za okamžik na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Nové sdružení nezávislých kandidátů VS21 porazilo s velkým náskokem v komunálních volbách ve Vsetíně vládnoucí lidovce. Vsetínskou radnici tak čekají velké změny, čím si sdružení vysvětluje tak nečekaný úspěch ve volbách a jaké budou jejich první kroky ve vedení města, to se lídra hnutí VS21 ve včerejším volebním speciálu Českého rozhlasu Zlín zeptala Markéta Janíková.
1: Čím si tedy vysvětlujete, pane Metelko, že vám lidé dali tak silnou důvěru?
2: Vysvětluju si to tak, že se nám podařilo sestavit opravdu silný tým kandidátů a že jsme dokázali vysvětlit voličům naši představu o tom, v čem a jak bychom rádi posunuli město dál. To znamená, že jsme ke kampani přistoupili konstruktivním způsobem. Začali jsme poměrně brzy, poctivě jsme představili všechny kandidáty, představili jsme naše hodnoty, vize a následně také náš program. To, že nám voliči dali svou důvěru a to v takové míře, nás samozřejmě těší, ale především to vnímáme jako závazek, abychom svá předsevzetí naplnili.
1: Já tuším ve vašem hlase velké emoce. Už si uvědomujete, co jste dokázali?
2: My samozřejmě máme radost, to nepopírám. Na druhou stranu říkám, že si plně uvědomujeme, že tímhle naše práce rozhodně nekončí. Právě naopak, jsme teprve na začátku. Ale před odpovědností rozhodně neuhneme.
1: Jako první chcete oslovit ODS. Proč právě ji? A s kým dalším pak počítáte?
2: K ODS máme programově blízko a jako další určitě oslovíme subjekty, které mají podobný program a kde jsou případně osobnosti, jejich kvality známé a o kterých jsme přesvědčeni, že spolu s námi mohou posouvat se tím dále dopředu. V tomto směru se určitě nebráníme rozhovorům se nikým, kdo se dostal do zastupitelstva, nicméně pokud se týká tvorby koalice, tak tam počítáme spíše s těmi subjekty, které byly v uplynulém období v opozici, protože si myslíme, že ten mandát, který jsme získali, je od Vsetína jasnou pobídkou ke změně a neradi bychom se hned v začátku tomuto zpronevěřili.
1: Říká lídr sdružení VS21 Martin Metelka, sdružení, které se stalo vítězem letošních voleb ve Vsetíně, získalo přes 40% hlasů. A následuje otázka na tělo, budete vy příštím starostou Vsetína a co uděláte jako první?
2: Já věřím, že ano, rozhodně neplánuji tuto pozici komukoliv přenechat, s tím jsme do voleb určitě nešli, toto bylo také jedním z našich cílů a jsme rádi, že se nám jej podařilo splnit. Věřím, že u toho i zůstane. Jako první předám gymnázium a zdravotnickou školu, jejíž jsem do této chvíle ředitelem. Pokud myslíte, co udělám jako první v roli starosty, tak tam samozřejmě budou mé první úkony mířit směrem ke městskému úřadu a k městem zřizovaným společnostem, jejich ředitelům a vedoucím.
1: Říká Martin Metelka, lídr sdružení VS21.

0: Jaké bude to nebe nad hlavou ve Zlínském kraji třeba právě dnes, tak to teď podrobně probereme.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty v našem regionu se pohybují mezi 7 až 10 stupni, 7 stupňů nejnižší hodnota je hlášena z meteostanice Maruška Hostýnské vrchy a také z Hošťálkové, 10 stupňů mají na svých teplomirech obyvatelé Starého Města, Vizovic, Bojkovic a také Strání. Dnešní maximální odpolední teploty budou podobné jako ty včerejší 13 až 16 stupňů, po ránu počítejte většinou se zataženou oblohou, postupně by mělo oblačnosti ubývat, můžou se vyskytovat také mlhy, přes den se potom čeká postupně proměnlivá oblačnost, odpoledne výjimečně i přehánky, no a k večeru bude oblačnosti ubývat.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Víte, co dělat, pokud najdete na zahradě ježka? Je dobré ho nakrmit, vzít domů, odvést do záchranné stanice, anebo naopak nedělat vůbec nic. Jak poznat, kdy ježek skutečně potřebuje naši pomoc? Nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Uslyšíme se 12. října a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: I dnes po ránu pro vás, milí posluchači, máme aktuální informace. Současně s komunálními volbami se ve dvou obvodech ve Zlínském kraji uskutečnilo i první kolo senátních voleb. Ve Zlíně i v Uherském Hradišti postoupili do druhého kola současní senátoři. Kdo je vyzve, tak to nám právě teď řekne v našem vysílání reportér Michal Sladký. Michale, přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak začněme ve Zlíně.
2: Ve zlínském senátním obvodu získal Tomáš Golaň z ODS přes 33% hlasů. Současný senátor, kterého podporují také lidovci a TOP 09, tak o téměř 11% bodů porazil druhého Iva Mitáčka z hnutí STAN. O další 4 body zpět skončil třetí Vladimír Sedlařík z hnutí ANO. Další 3 kandidáti už měli větší odstup. Ivo Mitáček byl s výsledkem spokojený. Před druhým kolem chce získat podporu neúspěšných kandidátů.
3: Určitě se budu snažit oslovit ostatní kandidáty, kteří jsou mi názorově blízcí. Nejdříve si ale musím počkat na celkový výsledek, jak ty jejich silné mandáty byly.
2: Ještě doplním, že ve Zlíně dosáhla volební účast v senátních volbách téměř 45,5%.
1: Teď pojďme do Uherského Hradiště, kdo se tam utká o senátorský post.
2: V Uherském Hradišti odevzdalo v senátních volbách své hlasy přes 46% oprávněných voličů. Suverénně nejvíc jich od nich obdržel současný senátor Josef Bazala z KDU-ČSL, přesně 47,81%. Obhajoba senátorského mandátu mu tak v prvním kole unikla jen o malý kousek. Druhý zdravotnický záchranář Jiří Vašica z hnutí ANO na něj ztratil téměř 20% bodů. Předem se ale nevzdává.
4: Šance je vždycky, nicméně je malá, protože pan senátor Bazala má velkou podporu tady u nás v celém regionu, ale já jsem rád, že voliči mě dali tolik hlasů, za to fakt jsem vděčný a uvidíme, jak to dopadne všechno v druhém kole.
2: Rozhodující hlasování se bude konat v pátek 16. a v sobotu 17. října.
1: Senátní volby ve Zlíně i v Uherském Hradišti rozhodne až druhé kolo, kteří kandidáti do něj postoupili. To jsme právě teď probrali s redaktorem Michalem Sladkým. Michale, děkujeme za aktuální informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Rádo se stalo, hezký den všem.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Komunální volby v Uherském Hradišti ovládli hradišťáci. Opoziční uskupení, které tvoří soukromníci, svobodní a nezávislí kandidáti, získalo téměř 27 hlasů. A druhé skončilo hnutí ANO, třetí místo potom obsadila kandidátka současného starosty Blahy z ODS. Kamenná mozaika nazvaná Louže první ozdobí na půl roku velké náměstí v Kroměříži. Bude umístěna přímo v dlažbě u záhonu poblíž budovy radnice. O instalaci díla se postará sama autorka Marika Toman-Bumbálková, která je zároveň restaurátorkou. Mozaika nahradí umělecké dílo Asteroid sochaře Michala Gabriela, které bylo tento týden po půl roce z Kroměříže odvezeno. Přes mozaiku bude možné chodit a její vsazení nebude mít podle zástupců města vliv na zimní údržbu ani na bezpečnost chodců. Na věži zámku v Dřevohosticích na Přerovsku je po téměř 120 letech opět funkční hodinové zařízení. Původní hodiny zničil v roce 1907 požár a od té doby nefungovaly. Jakou moc mají dnes bezmocní? Na odkaz Václava Havla naváže 30. ročník konference Forum 2000. Ten začíná dnes v Praze. Setkání zároveň připomene 90 let od narození bývalého prezidenta. Do úterý budou účastníci hledat konkrétní cesty, jak posílit demokracii čelící tlaku autoritářských režimů i oslabování zevnitř. Debaty se zaměří na zapojení občanů do politiky, budoucnost mezinárodního řádu nebo třeba rizika umělé inteligence. Část programu bude věnovaná taky Ukrajině. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne výjimečně i s přeháňkami, ale to spíše v západní a severní části kraje. Ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy, večer pak začne oblačnost postupně ubývat. Aktuální teploty mezi 10 a 7 stupni, nejvýše dnes naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 u Lešné na Vsetínsku jsou prováděny práce na silnici a doprava je zde mírně omezena. A to už bylo z krátkých zpráv vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V následující půlhodině budeme mimo jiné mluvit také o fotbale a když budeme mluvit o fotbale, tak tady mám jednu novinku. Na sociálních sítích se šíří video z utkání 7. fotbalové ligy v Pardubickém kraji mezi Žamberkem a Lanškrounem, na kterém hlavní roli nehraje žádný fotbalista, ale pomezní rozhodčí. A to proto, že jeho počínání u postranní čáry vyvolalo velké podezření, že byl pod vlivem alkoholu. On se na tom videu prostě kymácí ze předu, dozadu, do boku, vypadá hodně nejistě. Celá záležitost už má také dohru, ten dotyčný rozhodčí rezignoval na svoji funkci předsedy krajské komise rozhodčích, ale proč o tom mluvím? Zajímavé je vysvětlení jeho počínání v zápise o utkání. Podle toho zápisu si totiž údajně poranil kotník, no tak musím říct, že já jsem měl poraněný kotník minulý týden, když kolega z práce slavil narozeniny.

0: Co se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Kam dnes vyrazit v našem regionu za zábavou, tak i to se od nás dozvíte a dozvíte se to právě teď. Tradiční hobby Burza přiláká do Kroměříže sběratele z více než 200 oborů. Tradiční akce s letitou tradicí nabídne sběratelské kousky od vzácných mincí a známek až po netradiční kuriozity. Na své si přijdou zkušení numizmatici, filatelisté i sváteční nadšenci. K vidění a nákupu budou mince, poštovní známky, bankovky, pohlednice, odznaky, medaile nebo zápalkové krabičky. Chybět nebudou ani starožitnosti, staré hračky, minerály, pivní tácky či vojenské, hasičské a rybářské potřeby. Výstaviště Kroměříž dnes bude otevřeno od 8 do 13 hodin. V Luhačovicích je dnes už po čtvrté slavnost pod jabloní. Ta propojí místní chutě, kulturu a sousedské setkávání. Těšit se můžete na jablečné speciality, vystoupení místních souborů i program pro celou rodinu. Prostranství před kulturním a kongresovým centrem Elektra ožije setkáváním sousedů, prezentacemi spolků a ochutnávkami místních podniků. Program potrvá od 13 do 18 hodin u Elektry v Luhačovicích. Rodinný koncert Mira Jaroša s kapelou dnes nadchne malé i velké v Domě kultury ve Vsetíně. Odpoledne rozjede Miro Jaroš s kapelou své nejznámější písničky a show plnou zpěvu, energie a společných zážitků. Návštěvníci se mohou na vsetínském koncertu těšit na známé písně, jako jsou Disco, Pizza Dance, Neprestaň nebo Tuláčik, které děti dobře znají a do kterých se mohou zapojit zpěvem i tancem. Koncert začne v 16 hodin ve Vsetínském domě kultury. A na podzim se opět skauti rozhodli zapojit do celorepublikové výzvy Uklidíme Česko. A protože nejen skautům není příroda cizí, nabízí se možnost zapojit i zlínskou veřejnost. Skautský institut zve jednotlivce, rodiny, skupiny, prostě každého, kdo chce přiložit ruku k dílu. Sraz k úklidům bude ve 14 hodin ve Zlíně na ulici nad vývozem vedle domu s číslem popisným 4833. Konec akce se předpokládá kolem 17. hodiny.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.cz

0: Už bylo 7:45, vaším společníkem je v neděli po ránu vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Po ránu očekávejte ve Zlínském kraji zataženou oblohu, postupně bude ubývat oblačnosti, přes den se očekává oblačnost proměnlivá, odpoledne občas nějaká ta přeháňka, hlavně na západě a severu našeho regionu. K večeru bude ubývat oblačnosti, nejvyšší teploty budou stoupat až na 16 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Blíží se nám 8. hodina, na řadě je sportovní téma. Pro většinu fotbalistů Slovácka bude odpolední ligový zápas na hřišti Liberce prvním utkáním po 3týdenní reprezentační pauze. Obránce Šimon Slončík

0: do 21 let, ve kterém v průběhu srazu nahradil zraněného Adama Ševínského. Takové šance si v 19 letech hodně vážil.
1: Byl jsem samozřejmě šťastný, byl jsem vděčný a první, co mi proběhlo hlavou, bylo asi to, že tam je brácha a že by mohla přijít první příležitost, kdy si to zahrám spolu.
0: Slončík se totiž v reprezentaci do 21 let potkal se starším bratrem Tomem, který aktuálně hraje za Hradec Králové. Na vrcholové úrovni spolu odchovanci z Zlínského klubu nastoupili poprvé.
1: Bylo to skvělý, řekl bych. Já jsem si to uvědomil až na tom hřišti, když jsem mu přihrál první balon, tak jsem si uvědomil, že hraju s bráchou a v tu chvíli jsem to jako pocítil, řekl bych, naplno. Ale myslím si, že tohle je asi moment, který já i brácha jako oceníme až potom časem. No.
0: Mladší Slončík nastoupil v reprezentační pauze do 4 zápasů. Teď by měl zase za Slovácko odehrát prvoligové utkání na hřišti Liberce. O nějaké volno trenéry nežádal.
1: Cítím se dobře, myslím si, že to, vnímám to jako spíš svoji výhodu, že jsem nevypadl z nějakého rytmu a ten program nebyl nějak úplně extra náročný. Prostě tam byly jenom další zápasy a řekl bych, že jsem na to aj zvyklý z minulosti, takže jsem připravený, cítím se dobře.
0: Utkání druhého Liberce s předposledním Slováckem začne ve 13 hodin. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hnutí ANO chce ve Zlíně primátora, koalice chce s hnutím 21 a ODS. Ve Vsetíně získalo sdružení VS 21 21 z 10 křesel. Starosta Jiří Čunek se nebude ucházet o žádný post ve vedení města. V Záhorovicích na Uherskohradišťsku lidé v referendech rozhodli, že chtějí v obci zachovat všechny tři železniční přejezdy. Dnes bude v regionu proměnlivá oblačnost a na teploměru až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek.
3: Volby 2026.
2: Na základu budoucí koalice ve Zlíně se v noci na dnešek dohodlo vítězné hnutí ANO s hnutím Zlín 21 ODS. Do koalice však chtějí ještě přibrat další subjekt. Post primátora si nárokuje ANO. Měl by jim být stejně jako v posledních dvou volebních obdobích Jiří Korec. Tři strany by měly mít 22 křesel v zastupitelstvu o 41 členech. Tudíž by měli jen velmi těsnou většinu. Volby ve Zlíně ANO vyhrálo těsně před starostou a nezávislými proti roku 2022 oslabilo. Zatímco před 4 roky mělo 14 mandátů, nyní jich získalo 10. Volby ve Vsetíně jasně vyhrálo sdružení nezávislých kandidátů VS 21 s lídrem Martinem Metelkou. Má 10 z 21 mandátů. Hnutí Srdcem a Rozumem v čele s lidoveckým starostou Jiřím Čunkem skončilo s velkým odstupem druhé.
4: Sdružení VS 21 získalo přes 40% hlasů. K většině v zastupitelstvu chybí vítězům jediný mandát, pokračuje lídr sdružení Martin Metelka.
5: Tu kampaň věřím, že jsme si zodpovědně a poctivě odpracovali a jsem rád, že ten výsledek tomu odpovídá.
4: Vítězové chtějí jako první jednat z ODS. Lidovci budou mít v zastupitelstvu 4 křesla. Lídr lidovců, starosta Jiří Čunek, výsledek respektuje.
6: Když se dívám na lídra té strany, který byl radním, tak Vsetín nic špatného nečeká.
4: K volbám ve Vsetíně přišlo 34% voličů. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku v referendech odhlasovali, že v obci chtějí zachovat všechny tři železniční přejezdy. Zrušení jednoho z nich zvažuje správa železnic. Proto, aby vedení obce podniklo veškeré kroky pro zachování přejezdů, hlasovalo více než 92,5, respektive téměř 96% lidí. Výsledky obou referend jsou platné, protože se jich zúčastnilo zhruba 46,5% všech oprávněných voličů. Pokračuje lidovecký místo starosta obce Jiří Milička.
7: My jsme to očekávali, ale to se založí, to ničem nevede, jako jo. To bylo prostě úplně zbytečné, toto, protože stejně správa železnic, jak nás informovali, 10 roků se s tím nic dělat nebude, tady s tímto záměrem, a po 10 letech buď se bude aktualizovat ten záměr, anebo se to hodí úplně k ledu, jo, takže bylo to úplně zbytečné.
2: Chovatelé v Česku musí od října nechat vyšetřit hospodářská zvířata s podezřením na novou nákazu virem Šamonda. Povinná jsou vyšetření u potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo narození mrtvých a neživotaschopných telat. Informovala o tom veterinární státní správa. Letos se nemoc nově objevila v západní a střední Evropě. Pro člověka nebezpečná není. Virus způsobuje podle veterinářů kromě potratů a vývojových vad taky akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem. Podle ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu Kamila Maláta je zatím boj proti nákaze složitý.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne výjimečně s přeháňkami, a to spíše v západní a severní části kraje. Ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy, večer začne oblačnost postupně ubývat. Aktuální teploty 10 až 7 stupňů, nejvýše dnes naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín, další tady budou za půl hodiny.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ve zprávách jste od nás slyšeli o výsledcích voleb ve Zlíně a ve Vsetíně. Také jsme probrali to, jaké by v těchto městech mohly vzniknout nové koalice. No a za chvíli probereme další dvě okresní města. Tak si na to rozhodně počkejte. Dobré ráno s naším vysíláním přejeme.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Ve Zlínském kraji už známe výsledky letošních komunálních voleb. Voliči rozhodli o složení městských a obecních zastupitelstev. Jak dopadly volby v okresních městech, o tom má informace naše reportérka Tereza Chrastinová. Terezo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak dopadly volby konkrétně v krajském městě ve Zlíně?
1: Tak ve Zlíně bylo finální sčítání hlasů napínavé a vyrovnané do poslední chvíle. Nakonec zvítězilo hnutí ANO 2011 s 10 mandáty. Lídrem kandidátky a současným primátorem je Jiří Korec. Druhou příčku a 9 zastupitelů získalo hnutí Starostové a nezávislí. Na třetím místě pak skončilo hnutí Zlín 21 s 8 zastupiteli. Každopádně jde o výraznou změnu oproti roku 2022, kdy hnutí ANO získalo 14 mandátů a STAN naopak jen 3 zastupitele. Výrazně oslabila taky ODS. Ta v roce 2022 získala 7 zastupitelů, v letošních volbách uspěli 4 její politici. Do zastupitelstva se dostali taky Společně pro Zlín v čele s Lidovci, Zlín srdcem a Piráti a SPD.
0: Mluvila si o výrazné změně oproti roku 2022, tak jaká by teď mohla ve Zlíně vzniknout koalice?
1: Na základu té budoucí koalice ve Zlíně se v noci na dnešek dohodlo vítězné hnutí ANO s hnutím Zlín 21 a ODS. Do koalice však chtějí ještě přibrat další subjekt. Post primátora si nárokuje ANO, měl by jim být stejně jako v posledních dvou volebních obdobích Jiří Korec. 3 strany by měly mít 22 křesel v zastupitelstvu o 41 členech, tudíž by měly mít jen velmi těsnou většinu. A lídrině kandidátky STAN Věra Stojar vyzvala k vytvoření koalice demokratických stran bez hnutí ANO.
0: Pojďme se teď v našem vysílání zaměřit na Kroměříž, jak dopadly volby v tomto městě.
1: V Kroměříži přišlo k volbám asi 43% voličů a s téměř 24% zvítězilo a 8 mandátů získalo hnutí ANO 2011. Tady máme reakci lídra kandidátky a současného starosty města Tomáše Opatrného.
2: Beru to jako vysvědčení od voličů za naši dosavadní práci. V rámci toho, že jsme vyhráli tyto volby, bychom měli usilovat opět o vedení našeho města a udržet si pozici starosty. Chceme navázat na projekty, které jsme začali v tomto končícím volebním období. Především je to výstavba multifunkční sportovní haly, dokončení rekonstrukce plaveckého bazénu a výstavba bytových domů v lokalitě Lutopecká v Kroměříži.
1: A jenom doplním, že jako druhé v Kroměříži skončilo se 17% hlasů hnutí Hlas pro Kroměříž a třetí příčku pak s 11% získalo Zdravé Kroměřížsko.
0: Terezo, pochopitelně nás také zajímá, kdo zvítězil v Uherském Hradišti.
1: Tam s téměř 27% vyhrálo hnutí Hradišťáci a to tvoří koalice svobodných, soukromníků a nezávislých kandidátů a získali tak společně v zastupitelstvu 8 mandátů. Necelých 20% hlasů a tedy druhou příčku získalo hnutí ANO 2011 a na třetím místě skončila s téměř 17% kandidátka ODS a nezávislých osobností, vedená starostou Stanislavem Blahou.
0: No a pojďme ještě doplnit, jak dopadly volby ve Vsetíně.
1: Tak ve Vsetíně nastalo jedno z největších překvapení letošních voleb. Poměrně výrazně z více než 40% tady zvítězilo hnutí VS21, Sdružení nezávislých kandidátů. Hnutí vede ředitel gymnázia Martin Metelka a o hlasy voličů se ucházeli vůbec poprvé. V městském zastupitelstvu každopádně získali 10 mandátů. Na druhé příčce pak s 16% a 4 získanými mandáty skončilo hnutí Vsetíně srdcem a rozumem, což je koalice KDU, ČSL a nezávislých kandidátů. Jeho nejvýraznější tváří a zároveň dosavadním starostou města je Jiří Čunek. Ten se ale už nebude ucházet o žádné místo ve vedení města.
0: Zlínský kraj zná vítěze komunálních voleb. Podrobnosti jsme probrali s naší reportérkou Terezou Chrastinovou. Terezo, díky za to, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Pěkné nedělní ráno přejeme, už bylo 8:45. Počasí. Jaký bude dnešní den ve Zlínském kraji z pohledu počasí? Tak to nám teď řekne paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
1: Teď ráno ještě většinou zatažená obloha, ale ta oblačnost už přece jen bude mít tendenci se postupně protrhávat, ubývat a mohou se vyskytovat i nějaké lokální mlhy. Přes den pak čekáme postupně spíš proměnlivou oblačnost, takže takovou tu střídavou, spíše asi větší v průměru oblačno. Odpoledne se potom může výjimečně objevit přeháňka, ta pravděpodobnost je opravdu malá, a to spíše v západní a severní části kraje. No a k večeru pak začne oblačnost ubývat. Teploty nejvyšší dnes 13 až 16 stupňů, vítr přes den bude pofukovat mírný od západu až severozápadu.
0: No a ještě nám prosím poradte, jak se máme obléct v pondělí po ránu, když budeme vyrážet do práce, jaké počasí nás čeká na začátku nového týdne v našem regionu?
1: Zítřejší ráno bude oproti tomu dnešnímu výrazně studenější, nejčastěji 4 až 1 stupeň, k tomu samozřejmě četné přízemní mrazíky při těchto teplotách a oblačnost v noci už jenom spíš menší, polojasno, případně skoro jasno, ale k ránu se může oblačnost začít částečně zvětšovat a ojediněle se vytvoří mlhy, vítr v noci slabý západní až jihozápadní.
0: Jaké nás ve Zlínském kraji čeká počasí, tak to prozradila paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Za každým mimořádným dílem stojí lidé s vizí, odvahou a vytrvalostí. Jedním z nich je i bývalý ředitel ZOO Zlín Ivo Klika. Jak se rodily smělé plány, které proměnily zahradu v jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dnes po ránu se s námi třeba můžete vydat i do kláštera, a to právě teď. Řád františkánů působí v Uherském Hradišti už od konce 15. století. V současnosti obývají členové řádu dům na Mariánském náměstí, sousedící s kostelem, a vedlejší klášter slouží jako sídlo státního okresního archivu a komunitní centrum. Budova je cennou architektonickou památkou. Ve františkánském klášteře natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Vstoupili jsme do chodeb kláštera v Uherském Hradišti a hned jsme zabočili do první místnosti, která je klenotem kláštera.
2: Refektář františkánského kláštera je bezesporu nejkrásnější a rozhodně nejzdobnější místností v celém Uherském Hradišti.
1: Říká historik Slováckého muzea Pavel Portl.
2: Františkáni přichází do Uherského Hradiště v roce 1491, nicméně klášter a také kostel na Nebevzetí Panny Marie pocházejí až z první čtvrtiny 18. století.
1: Když se podíváme na ty malby, je jich tady spousta.
2: Autory výzdoby jsou italský sochař a štukatér Baltazar Fontana a obrazovou část vytvořil také italský malíř Innocenzo Monti. Já myslím, že náš zrak nejprve půjde nahoru ke klenbě, která je nádherně zdobená štukem, v němž se spojují rostlinné motivy, především tedy ovoce, květiny, také listoví, spojují se do festonů, to znamená takových větvových, které rozdělují tu klenbu na čtyři pole, a v těch polích jsou fresky. Samozřejmě zde svatý František z Assisi, což byl zakladatel františkánského řádu.
1: Je tady nespočet výjevů z biblických dějin.
2: Jsou zde obrazy na první pohled poměrně brutální, jde o zobrazení umučení františkánských bratrů při misích v různých částech světa.
1: Refektář františkánského kláštera, tedy jídelna. Jak bychom si to tady mohli dřív představit? Kolem těch mučednických obrazů byly lavice?
2: Ano, přesně tak, vidíme lavice, které se ještě dochovaly. Tady františkánští mniši seděli, odpočívali, no samozřejmě jedli, je to refektář.
1: V klášterním refektáři je samozřejmě kříž a pod ním obraz.
2: Jeden z nejvýznamnějších deskových obrazů tady, nad tím, že jsme v refektáři, tak i jeho zobrazení je, řekl bych, stylové, protože jde o poslední večeři páně. Co možná zaujme, je ta kartuše v horní části.
1: Na obrázku v kartuši je pták se svými mláďaty.
2: Pelikán, který svá mláďata krmí vlastní krví, odkazuje tu Kristovu oběť.
1: I františkánský klášter v Uherském Hradišti má svůj rajský dvůr.
2: My se teď nacházíme na rajském dvoře uprostřed kvadratury františkánského kláštera.
1: V roce 1491 jej založil biskup Jan Filipec, který zde byl i pochován. Klášter byl ale dokončen až mnohem později.
2: Několikrát do té výstavby zasáhl požár, a to do té míry, že například po roce 1681 musel být zcela zbořen. Hlavním mecenášem byl Amand Ferdinand Petřvaldský. To je ostatně také důvod, proč v refektáři se nachází jeho erb.
1: Říká Pavel Portl, klášter vlastní františkánský řád dodnes. V části kláštera sídlí státní okresní archiv a část využívá spolek Mítina pro komunitní centrum pro rodiny s dětmi. Z uherskohradišťského františkánského kláštera Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A od mikrofonu zdraví Matěj Neradilek. Do druhého kola senátních voleb v obvodu číslo 81 Uherské Hradiště postoupili současný senátor Josef Bazala z KDU-ČSL a zdravotnický záchranář Jiří Vašica z Hnutí ANO. Josef Bazala zvítězil s velkým náskokem, obhajoba senátorského mandátu už v prvním kole mu unikla pouze o necelá 3%. Ve druhém kole se bude rozhodovat i ve zlínském senátním obvodu. Současného senátora Tomáše Goláně z ODS vyzve Ivo Mitá z Hnutí STAN. Volby se uskuteční příští pátek a sobotu, tedy 16. a 17. října. Turisté dnes obnoví modré značení ze zlínské zastávky městské hromadné dopravy Kocanda na náměstí Míru ve Frištáku. Jde o 5,5 kilometru dlouhý úsek trasy, která vede z Malenovic až do Bystřice pod Hostýnem a celkem měří 37 kilometrů. Značkaři jednotlivé úseky obnovují každé 3 roky. Kromě přemalovávání značek ale kontrolují třeba taky stav celé trasy. Silničáři v Brně od zítřka uzavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka povede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelu, včetně jeho zabezpečení. Výsledky komunálních i senátních voleb jsou již sečtené. Jako poslední je statistikům odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí Hnutí STAN z více než 23% hlasů. Druhá je v Praze koalice ODS a TOP 09 z 22%. Třetí je Praha sobě z 18%. Celková volební účast v letošních komunálních volbách dosáhla v Česku 8,40%. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou, převážně větší oblačnost. Odpoledne výjimečně s přeháňkami, spíše v západní a severní části kraje. Ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Večer začne oblačnosti ubývat. Aktuální teploty 10 až 7 stupňů. Nejvýše dnes naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na výstavišti Kroměříž se aktuálně koná prodejní akce, díky které může být zvýšený provoz a pohyb osob v okolí areálu výstaviště. A to byly další nedělní krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dnes je Mezinárodní den dívek, no musím říct, že se dnes po ránu cítím jako Barbie. Tedy ne, že bych byl tak mladý a krásný, ale nějak nemůžu ohnout koleno. Vy jste, doufáme, v pohodě a dále si s námi můžete užívat start do nového dne, teď konkrétně se slovenskou skupinou Elán.

0: Také dnes dopoledne si můžete na našich vlnách poslechnout pořad Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem. O čem bude tentokrát, to teď uslyšíte přímo od Jožky.
1: Dnes mám pro vás zajímavý příběh. Pan Petr měl rád svůj řád. Ráno vstát, jít do práce, potkat kolegy, vrátit se domů s pocitem, že ten den měl smysl. Nebylo to nic výjimečného, ale bylo to jisté. A pak přišel den, kdy si ho zavolali do kanceláře, proběhl krátký rozhovor, pár vět a najednou bylo všecko jinak. Rušíme vaši pozici, dozvěděl se. Věta, která trvala pár vteřin, ale změnila mnohem víc. První dny se snažil brát to racionálně. Říkal si, že si odpočine, že najde něco nového, jenže postupně se začaly objevovat jiné myšlenky. Co když to nebyla náhoda? Co když jsem selhal? Co když už nic podobného nenajdu? A tak mi Petr napsal s prosbou, jestli bychom téma mohli probrat s mými hosty. Proberu, Petře. A budu si moc přát, abychom našli řešení, jak z té šlamastiky ven. A teď vám pustím kousek rozhovoru, který jsme ještě nikdy neodvysílali. Je s herečkou Vilmou Cibulkovou a nepustíme vám ho proto, že bychom si v něm o ztrátě práce vyprávěli, ale proto, že jen několik týdnů po jeho natočení paní Vilma o práci taky přišla.
2: To není vždycky dobrý nelpět tak 100% na té skutečnosti, že jste v nějaké pozici nebo nemyslet si, že to takhle bude už furt pořád. Takže já vlastně si vždycky říkám, a konec konců za covidu jsme tím byli prověřeni všichni, co bych jinýho mohla dělat, kdybych nedělala tohle, jak bych se uživila a jakým způsobem bych chtěla žít, kdybych nežila v té branži, který jsem. No, takže myslím, že jo.
1: A jaká je ta odpověď na ty otázky?
2: Já hlavně asi teď toužím potom mít víc času pro sebe. Nebýt ve vleku jako těch událostí a toho pracovního nastavení. Já si vůbec nestěžuju, já jsem za to moc ráda a vděčná. Jenom pak člověk myslí na to, že kdyby tohle přišlo, tak samozřejmě by bylo důležité se uživit, ale zas jsem ve věku, kdy mi pomalu jako děti odrůstají, že za nějakou dobu mě nebudou potřebovat a i v souvislosti s tím člověk vlastně přemýšlí nad tím, jak tenhle prostor zaplní. S tím se teda si myslím, že já zrovna nebudu mít problém. ale tak známe to, no, děti vyletí z hnízda a najednou přijde ten čas se věnovat sobě a člověk najednou neví jak, jo. I když já třeba se to hrozně těším.
1: To byla herečka Vilma Cibulková a my si budeme povídat o tom, jak zvládnout ztrátu práce, a to s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem.
0: Pořad Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem o ztrátě zaměstnání uslyšíte dnes krátce po 11. hodině.

0: Inzerát a Krištof, to byla hudba, která nás bavila v neděli po ránu ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Po svatém Andreji slunce nemá naději, říká jedna z pranostik pro dnešní den. No, vzhledem tomu, že o tomto víkendu už dorazilo takové to klasické podzimní počasí, tak by to trošku platit mohlo, ale já myslím, že určitě si slunečního svitu ještě i v následujících dnech užívat budeme. Co se týká dnešního dne, tak dnes by mělo být v našem regionu většinou zataženo, postupně ale bude oblačnosti ubývat. Přes den se čeká proměnlivost. Oblačnost odpoledne se výjimečně můžou objevit i přehánky. Počítejte s nimi, pokud nás posloucháte, zejména na západě nebo na severu našeho kraje. K večeru potom bude oblačnosti ubývat. Maximální odpolední teploty 16 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Je to paráda, když je takhle neděle a nikam nemusíte, to mi asi taky dáte za pravdu. Dospíval Karel Zich, po jeho písni se vydáme hodně proti proudu času, zamíříme až do 60. let, možná si ještě vzpomínáte na píseň s názvem Je nás jedenáct, se kterou v 60. letech na místní naší domácí hudební scéně sklízel velké úspěchy Milan Chladil. Ta píseň za chvíli zazní také na našich vlnách v našem vysílání, ovšem my si ji pustíme tentokrát v originále. Zpívat ji bude americký zpěvák Ricky Nelson, kterého si vybral do své pravidelné rubriky kolega Petr Uhřík.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Když má někdo na startu své hudební kariéry tatínka známého kapelníka a mámu zpěvačku, to se to přece jenom o poznání snadněji dobývá svět. Pro dnešek zajdeme zase hodně daleko do minulosti, vlastně až do období zrodu rock'n'rollu, protože Ricky Nelson vydal svou první desku v roce 57, jenom o něco málo později než Elvis. Toho zmiňuju záměrně, protože když bylo Rickymu 16, chtěl udělat dojem na svou přítelkyni Dianu, která byla Elvisovou faninkou. A přestože v té době ještě neměl žádnou nahrávací smlouvu, řekl jí, že také natočí desku, takže v tom najdeme podobnost. Nedá mi to a ještě nabídnu jedno srovnání. Od roku 57 do roku 62 měl Ricky Nelson 30 hitů v top 40, víc než kdokoliv jiný. Ovšem, kromě Elvise, který jich dokázal protlačit 53. A aby toho nebylo málo, i on byl nadmíru úspěšným hercem a zemřel předčasně v pouhých 45 letech. Ale už si pojďme hrát. Písnička Hello Mary Lou, kterou si hned pustíme, je nejenom hezká i po tak dlouhé době, ale navíc i muzikantsky zajímavá. Všimněte si. Uprostřed obsahuje výrazné kytarové solo Jamese Bartna, často citované a obdivované mnohými pozdějšími hráči, jako je třeba Brian May ze skupiny Queen. A oni si Queen, pamětníci to vědí, taky tu skladbu zahráli, když jeli své Magic Tour v roce 86. Teď nám ale zaspívá Ricky Nelson.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rožnově pod Radhoštěm jasně vedou nezávislí Rožnováci a STAN. Komunální volby v Uherském Hradišti ovládlo s náskokem uskupení Hradišťáci. Škola Slovan v Kroměříži má opravenou kuchyň i včetně vybavení. Dnes bude v regionu proměnlivá oblačnost a na teploměru až 16 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Rožnově pod Radhoštěm po sečtení necelých 80% okrsků vedou nezávislí Rožnováci a STAN, mají přes 44% hlasů. Druhé je hnutí ANO s 16,5%. Těsně za ním jsou Lidovci. Čtvrtá je ODS, pátý Zdraví Rožnov s podporou Pirátů. Náskok si nezávislý starosta Jan Kučera vysvětluje intenzivní kontaktní kampaní.
2: My jsme měli 14-denní kontaktní kampaň, tak nám lidé právě říkali, s některýma věcma nesouhlasíme, něco bychom malinko udělali jinak, ale to, jak jste město posunuli, jak je pozitivně naladěné a co se všechno daří, tak myslím, že to je odraz jako celého týmu, jak ve vedení, tak samozřejmě i úřadu.
0: V Uherském Hradišti zvítězilo v komunálních volbách opoziční uskupení Hradišťáci. V 27 členem zastupitelstvu získalo 8 mandátů. Po 5 mají druhé hnutí ANO a třetí občanští demokraté a nezávislé osobnosti. Pokračuje lídr Hradišťáků Michal Dvouletý.
3: To, že jsme vyhráli s tak poměrně jasným náskokem nad všemi ostatními, tak to je velký závazek a velký vzkaz, který jsme dostali od našich voličů. Nevidět, že občané Uherského Hradiště chtějí symbolicky otočit tím kormidlem a dát našemu městu čerstvý vítr do plachet. Já to beru jako hozenou rukavicu a velmi silnou důvěru a tuto důvěru se pokusím nesklamat.
0: Základní škola Slovan v Kroměříži má nově zrekonstruovanou kuchyni a jídelnu. Stavební práce za téměř 1,5 milionu korun zahrnovaly úpravu rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky. Jejich součástí byla i změna vnitřní dispozice, kdy vznikl prostor pro nový předmývací stroj. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
4: Město kuchyni dovybavilo také novými nerezovými pracovními stoly, regály, pojízdnými příborníky, zásobníky na nádobí a dalším vybavením. Radnice za dodávku a montáž zařízení zaplatila zhruba 700 tisíc korun.
0: V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. Je to po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Z toho 46 úmrtí způsobily nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru, popisuje ředitel dopravní policie Michal Hoďboď.
5: Na začátku toho všeho dost často bývají jen drobnosti. Je to právě to malé překročení rychlosti, nepozornost tím, že ten zrak nasměrujete jinam, než je ten silniční provoz a v důsledku takovéto jednání pak vede k těm následkům, které se nám právě propisují do těchto statistik, to znamená smrtelných dopravních nehod.
0: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne výjimečně s přeháňkami a to spíše v západní a severní části kraje. Ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy, večer pak začne oblačnost postupně ubývat. Aktuálně 10 až 7 stupňů, nejvyšší teploty dnes 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Napajedlích na Zlínsku v ulici Zámoraví je hlášena havárie vodovodního potrubí. Zprávy končí, Český rozhlas Zlín přeje pochodovou neděli nejen na cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Možná, že to máte podobně i vy, milí posluchači, jakmile zazní nějaká písnička z 90. nebo 80. let, tak máte pocit, že je vám najednou zase 18, nebo že jste tak říkajíc omládli. Tak my budeme rádi, když s námi i nadále budete užívat hudbu, kterou jsme pro vás vybrali do našeho vysílání. Teď můžete omládnout třeba konkrétně společně s Daliborem Jandou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Včera a předevčírem probíhaly volby. V akci byl prakticky celý redakční tým Českého rozhlasu Zlín. I vy jste někde v terénu mohli při práci potkat naše redaktory. Kromě našich redaktorů patří do našeho týmu, do týmu Českého rozhlasu Zlín, také regionální stopařka Petra Sedláčková. Ta, jak jistě víte, pokud nás posloucháte pravidelně, pro vás každý týden objevuje zajímavé příběhy lidi i místa našeho kraje. Tentokrát jsme si připomněli Václava Havla, nahlédli do Muzea lidových pálenic ve Vlčnově na Uherskobrodsku a poznávali také příběhy zlínských sokolů. To nejzajímavější z putování naší regionální stopařky v uplynulém týdnu si teď můžete poslechnout v souhrnu.
1: Tento týden jsme se s posluchači Českého rozhlasu Zlín zaměřili na lidskou tvořivost, důvtip vtip a odvahu. V pondělí jsme si v Holešově připomněli 90 let od narození Václava Havla. S vedoucím divadelního studia Viktorka Romanem Juráněm jsme mluvili o tom, jak se z Havlovy krátké rozhlasové hry Anděl strážný stalo divadelní představení.
2: Když jsem si vzal do hlavy, že se to dá, tak se to dá, takže jsme pracovali na nelehkých situacích, vytvářeli jsme dramaturgické situace, které ta hra samozřejmě jakožto rozhlasová vůbec neobsahuje. Z 25-minutové rozhlasové hry se nám podařilo udělat hru na necelou hodinu. Divácky funguje, hra si získala už pár srdcí kritiků a diváků.
1: V úterý jsme zamířili do Muzea lidových pálenic ve Vlčnově na Uherskobrodsku. Průvodce Josef Šobáň nám představil nejdůmyslnější zařízení na pálení domácího alkoholu, která jsou v muzeu k vidění.
3: Tady v muzeu je jich několik, například pálenice vyrobená z pračky Romofulné, anebo máme tady i nejmenší funkční pálenici na světě, kde obsah kotle je 17 ml, topí se pevným lihem a za 5 minut vykape 2,5 ml destilátu, obyčejně vínovice.
1: Ve středu jsme ve Zlíně v rámci akce Týden zdraví navštívili poradnu péče o nohy. S Kateřinou Horákovou z České obuvnické a kožedělné asociace jsme si povídali o tom, že při výběru správné obuvi je potřeba myslet na správnou velikost boty, která se v průběhu našeho života mění.
4: Divila byste se, kolik chodí klientů, kteří si třeba celý život myslí, že mají velikost 39 a my jim potom změříme nohu a zjistíme, že mají 1,40. To totiž lidé často nevědí, že vlastně naše noha se mění v průběhu našeho života, takže určitě je důležité si nechat nohu čas od času změřit i v dospělosti. No a u dětí je to samozřejmě zásadní.
1: Na odvahu zlínských sokolů, kteří se za druhé světové války zapojili do odboje, jsme vzpomínali ve čtvrtek na památném dni sokolstva. Kateřina Příhodová z TJ Sokol Zlín ve vysílání zmínila příběh jednoho ze 17 padlých sokolů.
5: Ignác Křivánek byl okrskový místonáčelník a vedl sokolskou odbočku tady ve Zlíně na Letné. Zapojil se do odboje, rozšiřoval letáky, pomáhal rodinám zatčených. Byl zatčen v roce 1942, prošel několika věznicemi, byl odsouzen ke 4 letům káznice a zemřel na následky věznění 16. července 1944.
1: A týden jsme společně zakončili návštěvou tradiční výstavy králíků, holubů a drůbeže v Uherském Hradišti. Na další setkání ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se také příští týden bude těšit vaše regionální stopařka Petra Sedláčková.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat, říká jeden známý citát. Také proto vám v našem vysílání pravidelně nabízíme pohledy do naší české historie, do naší české minulosti, do našich dějin. No a také proto vás už za chvíli pozveme k dalším toulkám českou minulostí. Dnešní díl uzavře příběh knížete Václava, jak ve skutečnosti vypadal patron české země, co o něm prozradili více než 1000 let staré kosti, které po staletí putovaly, byly ukrývány i znovu objevovány, a jak se podařilo vědcům rekonstruovat jeho tvář? Toulky českou minulostí začínají na našich vlnách už za pár minut.
1: Modře rámovaná obálka, bíle vyvedený titul a fotografie z našeho regionu. Časopis Malovaný kraj vychází co 2 měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Články píší místní historikové, folkloristé, literáti i pracovníci v kultuře. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Reportáž cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny si můžete poslechnout už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dnešním dílem uzavíráme čtvrtou desítku našich schůzek, na kterých jsme se domluvili, hodlajíce se toulat českou minulostí. Dnešním dílem uzavíráme i příběh knížete Václava. Uzavíráme? Ne, ten příběh totiž zůstává s námi a v nás. Je součástí našich tisíciletých dějin a my jej potkáváme i v přítomnosti. Václavovo jméno šeptali lidé v modlitbách v dobách nejtemnějšího temna. Spojovalo generace, zvýrazňovalo náš národ a jeho staleté tradice. Vytvářelo pocit sounáležitosti. V těžkých časech, kdy šlo o všechno, za válek, hladomorů i ve staletích poněmčování, se jméno Václavovo vždycky znovu a znovu vynořovalo, jako by mělo svoji magii, kouzlo, tajemství, svoji sílu. Kníže Václav I. z rodu Přemyslovců byl člověk z masa a kostí. A právě na základě těch kostí, těch víc než tisíc let starých pozůstatků Václavovy tělesné schránky, se pokusíme načrtnout alespoň v hrubých rysech jeho podobiznu.

0: Nejstarší hrob knížete Václava se nacházel ve Staré Boleslavi.
1: Tedy v místě vraždy. Bylo to určitě ve zdejším kostelíku.
0: 3 roky po jeho smrti byly ostatky vyzvednuty.
1: Rok můžeme pouze odhadnout na 938. Za to den víme zcela přesně, 4. března to bylo. A dokonce víme, že to měla být neděle. Dne 4. března 938 byla neděle.
0: Boleslav I.
1: Tedy bratrovrah?
0: Nechal Václavovi ostatky převést do Prahy.
1: Proč?
2: Protože nemohl odolat zázraku božímu a počal se rozpomínat i třeba zpozdě na svůj hřích.
1: Ze všech možností, které se nabízejí nám, právě tato připadá jako nejméně reálná. Boleslav se nerozpomenul na hřích. Když tak se rozpomenul na to, jak popularitu svého bratra, kterého nechal sám zabít, využít ve svůj prospěch.
2: Shromáždivše se kněží i zástupové, kolik jich přijíti mohlo, uložili za zpěvu hymnů a písní tělo do rakve a pochovali je v rotundě svatého Víta, mučedníka.
0: Tady byli podruhé pohřbeny. V jižní apsidě v hrobové jámě, vyhloubené do břidlicové skály. Nad hrobem pak zbudovali oltář.
2: V dalším století založil na místě rotundy kníže Spytihněv II. Dvouchórovou baziliku. Součástí východního konce její jižní lodi se stala rotunda s Václavovým hrobem.
1: Rok 1333.
0: Králevic Karel, původně Václav, po své matce Elišce Přemyslovec, nechal nákladem 300 hřiven stříbra zhotovit 12 stříbrných soch apoštolů. Sám přispěl 200 hřivnami, ostatek byl získán z dobrovolných darů věřících.
1: Sochy ovšem zdobily Václavův hrob jenom 3 roky.
0: Jan Lucemburský dal synův dar svým věřitelům jako splátku.
1: Rok 1344. Karel, pořád ještě Kralevic, položil základy nové gotické katedrály svatého Víta. Kaple měla být jeho součástí.
2: Za 2 roky na to dal Karel zhotovit novou královskou korunu a ustanovil, že má spočívat neustále na lebce svatého Václava a že má být snímána pouze při korunovaci českých králů. Lebku samotnou dal obložit ryzím zlatem. Pro uchování lebky knížete a pro uložení královské koruny sloužila bysta stepaného zlatého plechu.
1: Ta se ovšem také nezachovala.
0: Někdy v době, kdy Karel usedl na český trůn, nechal vyzvednout z hrobu kosti svého svatého předchůdce a uložil je do nové dřevěné domečkovité tumby.
1: S lebkou se tehdy asi už nemanipulovalo, byla chována odděleně jako relikvie.
0: Ano, o tom svědčí zpráva, že u lože umírajícího krále Václava II. Musel jeho nástupce Václav III. Přísahat při světcově lebce.
1: Lebce však už tehdy chyběla dolní čelist. Z hrobu ji vyňala Václavova sestra Přibyslava, aspoň legendy to tvrdí.
0: Náhrobek nechal Karel ozdobit drahými kameny.
1: Ty ale také dlouho nevydrželi.
0: Už roku 1394 je nechal olámat Jan Zhořelecký. Václav IV. Byl zase jednou v zajetí vzbouřených českých pánů a jeho bratr Jan použil těch drahokamů jako výkupné.
1: Ani další léta neměli Václavovi ostatky klid.
2: Na výzdobě jeho náhrobku se podepsal císař Zikmund. Nechal sejmout větší část drahocenného obložení tumby a obětoval i díl z ukradeného svatovíckého pokladu, aby uhradil dlužný žolt svým vojákům.
1: 1541. Požár katedrály.
0: Svatováclavská kaple vyhořela, ale světcovi pozůstatky zůstaly zachovány.
1: Další otevírání hrobu, rok 1671. A pak až skok do 20. století, rok 1911.
0: Vůbec první antropologické zkoumání ostatků knížete Václava.
1: Vlastně jakýsi první pokus.
2: Opravdu pokus, protože jak v roce 1911 ověřit, že běží skutečně o zbytky ostatků knížete Václava?
0: Kdyby bylo známo, že kníže utrpěl například v mládí nějaký úraz, mohlo se ono zranění vyhledat a ověřit.
1: Samozřejmě za předpokladu, že se příslušná část kostry zachovala.
0: Ano, tím ověřit Václavovu totožnost.
1: Jenomže o nějakém takovém poranění se nevědělo.
2: Na rozdíl třeba od Jana Žižky, jehož lebka nesla stopy poranění očí, nebo Tycha Bráha, který nosil nosní protézu.
1: Takže tudy cesta k ověření Václavovy totožnosti nevedla ani nevede.
0: A co druhý způsob? Pomocí hlavních znaků, typických pro první generace přemyslovského rodu, zjistit, jestli jim odpovídá i kostra Václavova.
2: To také nešlo provést, poněvadž v roce 1911 chybělo to hlavní – znalost ostatních přemyslovských skeletů.
1: Takže co zbývalo univerzitnímu profesorovi Jindřichu Matějkovi, našemu tehdejšímu nejvýznamnějšímu antropologovi, který byl zkoumáním Václavových ostatků pověřen?
2: Určit, které kosti byly kdysi součástí kostry, o níž se věřilo, že patřila knížeti Václavovi.

0: Zkoumání začalo 3. dubna 1911. Zápis říká:
1: odstranilo se vše, co na menze oltářní spočívalo. K oběma podélným stranám oltáře byla přistavěna silná lešení. Železnými páčidly byly odtrženy desky od podezdívky, sochory pozdviženy a válci podloženy, načež nazmíněná lešení odsunuty. Od odšinutí desek se objevil uprostřed oltáře obdélníkový prostor, vyzděný pískovcovými kvádry. Na dně tohoto prostoru viděti bylo směs strouchnivělých prken a mezi nimi bylo rozeznati domečkovitý relikviář. I nebylo již pochyby, že jest to schránka s ostatky svatého Václava.
2: Poznámka na okraj. I bylo pochyby. Bylo. Teprve důkladný průzkum kosterních pozůstatků mohl jejich hodnověrnost potvrdit.
0: Pokračovalo se další den.
1: Při vší opatrnosti rozpadla se domečkovitá tumbička v trosky, ale mezi nimi bylo viděti k radosti přítomných neporušené kusy kostí, ostatky svatého Václava.
2: Předpoklad. I když oprávněný, přece jenom předpoklad.
0: A byl tu 3. den, 5. duben.
1: Architekt Hilbert objevil překvapivou věc. Pod dlažbou onoho hrobu, či lépe řečeno pod oltářní dutiny, se cosi nachází. Jakýsi prostor. Před udivenými zraky objevuje veliké víko olověné truhly.
2: Nikdo o ní nevěděl. Nikdo nepředpokládal její existenci.
0: Na víku ležela volně tabulka s letopočtem 1348 a tímto nápisem.
1: Zde jest země neboli hlína slavného mučedníka svatého Václava, schromážděná v této schránce důstojným v Kristu Otcem a Pánem Arnoštem arcibiskupem pražským k rozkazu nejnepřemožitelnějšího krále a pána Václava, jenž sluje jinak Karel, římský a český král, navždy vznešený, za přítomnosti téhož krále, arcibiskupa, děkana a jiných mnohých prelátů a kanovníků pražského chrámu, léta páně 13.48. 2. roku panování řečeného krále.
2: Záhadu nalezené truhlice vysvětlil nápis. V letech 1346 až 48 byla z rozkazu krále Karla IV. Vybrána i hlína z hrobu knížete Václava v románské bazilice a uložena v olověné truhle, která byla opatřena zámky.
0: V olověné truhle se však našla nejenom země neboli hlína, ale taky malá truhlička se stříbrnou destičkou a na ní stálo.
1: Zde jsou kosti a prach přesvatého Václava mučedníka, sebrané v zemi tohoto hrobu, aby hnilobou nebyly stráveny Arnoštem, arcibiskupem pražským, a to k vybídnutí a k rozkazu nejjasnějšího krále a pána Václava, jenž sluje jinak Karel.
2: V olověné krabici ležela i Karlova pečeť, především však další zbytky Václavových kostí. Protože látka, kterou kdysi byla vylepena tato olověná krabice s kostmi, má stejný vzor jako tkanina, jíž byl vyložen vnitřek tumbičky, došlo k uložení asi současně.

0: čas běží, běžel i v roce 1911.
1: 6. dubna obdržel profesor Jindřich Matějka se svým spolupracovníkem, profesorem Hnátkem, celkem 17 zlomků, které byly v olověné tumbičce vyzvednuty 2 dny předtím.
0: V té schránce však nebyly jenom Václavovy kosti.
2: V roce 1671 přidal totiž arcibiskup Sobek do schránky s Václavovými ostatky i relikvie, o kterých se věřilo, že patřili svatému Lazarovi, Ananiášovi, Klimentovi a Blažejovi.
0: Teď šlo o to zjistit, co je asi Václavovo a co ostatních.
2: Ukázalo se, že 7 kostiček patřilo různým osobám, zatímco kosti očíslované 8 až 17 náležely jedné osobě. Byly to zbytky jediné kostry, Václavovi.
0: 1. květen roku 1911 byl dnem zcela všedním. Tým profesora Matějky začal zkoumat olověnou truhlu s hlínou, uloženou pod gotickým hrobem, která obsahovala poslední zbytky skeletu.
2: V hlíně bylo objeveno dalších 42 různých zlomků kostí.
0: Zdá se, že se toho po Václavovi dochovalo dost?
2: Dost, ale málo.
0: Proč málo?
2: Kdybychom si všechny jeho kosti zobrazili na schématu kostry, tak bychom viděli, že je to v podstatě málo. Žádná z větších kostí nebyla celá, nešlo ani vypočítat Václavovu osobní výšku.
0: Kam ale zmizely ostatní části, tedy většina kostí?
2: Zetlela. Na některých nalezených ostatcích bylo vidět hnilobné změny.
1: Mnohé jiné části Václavovy kostry se dostaly jako relikvie do nejrůznějších českých i cizích kostelů.
0: Že byly násilně oddělovány, o tom svědčí řezné plochy na kosti holení a patní.
1: Jedna z nich, údajně celá dlouhá kost, se dodnes opatruje v ostatkovém oltáři v madridském Escorialu.
0: Václavovy kosti ležely ve svatovickém chrámu celkem na 5 místech.
2: V dřevěné tumbičce pod oltářem ve svatováclavské kapli, v olověné truhle uložené pod oltářním hrobem v téže místnosti a také ve 3 relikviářích chrámu.
0: Zbývalo najít ještě spodní čelist.
2: I k tomu došlo. V roce 1486 přikázal král Vladislav Jagellonský zhotovit poprsí knížete Václava, které pak bylo uloženo ve svatovickém pokladu.
1: Uvnitř bysty ležely 3 Václavovy zuby.
2: Nikdo netušil, že by mohla obsahovat ještě něco jiného.
1: Když bylo v dubnu 1911 poprsí otevřeno, nalezla komise v diadému koruny nejenom ty zuby, ale v bystě byla i celá spodní Václavova čelist. Zuby do ní přesně zapadaly. A čelist, jak se ukázalo, náležela klepce připisované svatému Václavovi.

0: V letech 1971 až 73 byl klid Václavových kostí porušen zatím naposledy.
1: Zatímco výzkum profesora Matějky byl omezen pouze na svatého Václava, zkoumal doktor Emanuel Vlček z antropologického oddělení Národního muzea v Praze i kostry dalších přemyslovců, kněžny Ludmily, Bořivoje, Vratislava, Spytihněva.
2: Nejvíce informací poskytla Václavova lebka,
0: prozrazuje doktor Vlček.
2: Je dobře zachovalá, nerozbitá, nedeformovaná. Barva kosti je světle okrová s hnědými až temně hnědými skvrnami. Hlavně na obou čelistech jsou na povrchu přilepeny tmavě hnědé zbytky mumifikovaných měkkých tkání. V oblasti vlasové jsou přilepeny i světle žluté chloupky a vlásky.
1: Nad Václavovou lebkou se při prvním antropologickém průzkumu pan profesor Matějka musel notně natrápit.
0: Proč?
1: Protože lebka má švy úplně srostlé.
0: O čem to vypovídá?
1: O dožitém věku majitele této lebky. Ten by měl být kolem 60 let.
0: Kníže Václav 60letý? A co legendy, ty přece mluví o mladém věku. Václav měl být údajně zavražděn ani ne 30letý.
1: Profesor Matějka raději ve svém protokolu žádný věk nestanovil. Nedokázal si tak veliký rozpor nějak přijatelně vysvětlit.
2: Více než 60 let.
0: Tak to ohodnotil Václavovo stáří podle zarostlých lebečních švů doktor Vlček.
1: Na rozdíl od svého předchůdce však měl už zmíněnou výhodu. Kosterní zbytky Václavova otce, strýce, babičky a dědečka.
0: Když posuzoval Václavovu lebku, zjistil, že
2: u něj jsou všechny švy mozkovny zcela zarostlé. Neznatelné dokonce i na rentgenových snímcích. Kdybychom posuzovali tento jev sám o sobě, došli bychom k závěru, že běželo pravděpodobně o muže značně starého. Zkoumání lebky Václavova otce Vratislava však ukázalo totéž. Výjimečné zrychlení u závěru lebečních švů.
1: Jinými slovy, první přemyslovci měli, populárně řečeno, švy srostlé dřív než běžná populace.
0: Vratislav se však evidentně dožil 45, nejvíc 50 let.
1: Svědčí o tom další znaky, hlavně zubní věk, dále zkostnatění chrupavky štítné a stupeň atrofie dásňových výběžků čelistních.
0: U obou Václavových čelistí jsou tyto dásňové výběžky bez jakékoliv ztráty kostní tkáně, tedy ještě žádná atrofie, žádný úbytek, ke kterému dochází ve stáří.
1: Také zuby knížete jsou zdravé, pokud z čelisti vypadly, tak až po smrti. Nejenom on, všichni první přemyslovci měli prakticky nulovou kazivost chrupu. Podle stupně abraze, neboli otření chrupu, se měl Václav dožít 37 až 47 let.
0: Možnost srovnání kosterních pozůstatků několika nejstarších přemyslovců přinesla skutečné objevy.
2: Kníže Vratislav měl takzvaný otevřený skus. Zuby v jeho dolní čelisti byly stěsnány. Podobný obraz vidíme i u jeho syna Václava. Ten sice nemá skus úplně otevřený, ale celá horní čelist je také značně zúžena a vytváří hluboký skus. U kněžny Ludmily byly v hrobě objeveny pouze volné zuby horní i dolní čelisti, ale způsob jejich otření hovoří jasně o původním hlubokém skusu až předkusu horní čelisti.
0: Postupně byly objeveny i další dědičné znaky.
1: Například v utváření kořene nosního. Značnou podobnost antropologové shledali v obličejové kostře, v oblasti ušní a týlní krajiny. Tyto znaky byly zjištěny i u knížat Bořivoje a Václava a mezi lebkami Spytihněva a Vratislava.
0: Geneticky zakódovanými znaky jsou i krevní skupiny.
2: Kněžna Ludmila měla skupinu A, její muž kníže Bořivoj krevní skupinu B. Jejich synové Spytihněv a Vratislav ji podědili po otci, oba měli skupinu B a dědičná linie vede i k Václavovi. Rovněž skupina B.
0: Co to znamená?
2: Že jsou genetické vazby mezi prvními přemyslovci dokázané. Že je zbytečné pochybovat o věrohodnosti jejich pozůstatků, což je důležité hlavně u knížete Václava.
0: Už v roce 1911 to profesora Matějku zarazilo.
1: Ano. Lebka knížete Václava je totiž nápadně extrémně dlouhá a úzká.
0: Ta nápadnost platila i pro Václavovo 10. století, i když tehdy těch dlouho a úzkolebých bylo u nás víc.
1: Lidské lebky se totiž za posledních 1000 let velice zkrátily.
0: Profesor Matějka si dal tu práci a pečlivě přeměřoval řadu lebek lidí, kteří u nás žili od 6. do 12. století.
1: Poměr délky a šířky Václavovy lebky
2: 18,5 cm délka, 13,1 cm šířka.
1: Působí vzhledem k dnešní jako absolutní abnormalita. Ale i v tom 10. století to byl údaj na samé hranici výskytu.

0: A teď otázka, která asi obyčejného smrtelníka, zahlceného záplavou termínů z oboru medicíny a antropologie, zajímá nejvíc.
1: Jak vypadal kníže Václav?
0: Profesor Jindřich Matějka se pokusil jeho podobu vylíčit slovně. Doktor Emanuel Vlček ji dokonce nakreslil.
2: Použili jsme grafickou metodu rekonstrukce podoby. Na kresbě lebky knížete z bočního pohledu jsme podle znaků na jednotlivých částech obličejového skeletu a podle rozvoje svalových úponů rekonstruovali svalové skupiny obličeje a krku, polohu chrupavky nosní, závěs oční koule a ještě další detaily měkkých tkání.
0: Tímto způsobem vznikla postupně jakási hrubá podobizna z bočního pohledu.
2: Obraz jsme doplnili o znaky, které jsou známé. V případu knížete Václava byl obličej přizpůsoben jeho věku asi 30 let, tedy době jeho nástupu k moci, a pak ještě době jeho smrti, kolem 40. roku života.
1: Ještě jedno důležité svědectví se však, kromě lebky samotné, nabízelo.
2: Je to realistický sochařský portrét knížete Václava ze svatováclavské kaple chrámu svatého Víta. Portrét, jehož autorem byl pravděpodobně vedoucí svatovítské huti Petr Parléř. Na první pohled totiž hlava této sochy vykazuje výraznou schodu s celkovým tvarem lebky.
1: Dokázala to i superprojekce.
0: Superprojekce je promítnutí lebky knížete do portrétu svatého Václava, jako kdybychom lebku i sochu současně zrentgenovali.
2: Schoda v základních proporcích je obdivuhodná. A to v utváření očí, uložení očí v očnicích, ve schodě průmětu dolní části kostry nosu, vkrytí ústní štěrbiny s průběhem linie zubní. Máme před sebou vlastně první plastickou rekonstrukci tváře podle lebky.
0: Našla se však i jedna nesrovnalost.
2: Objevili jsme ji v utváření nosu. Vznikla tím, že nos Parléřovy sochy byl v minulosti uražen a v minulém století doplněn sochařem.
0: A sochař ovšem původní Parléřův tvar Václavova nosu neznal a tak mu udělal parádní, klasický, přímo bychom mohli říct antický.
2: To je nesprávné. Václavův nos byl mírně konvexní, zahnutý. Oprava byla chybná.
0: Nápadné schody mezi sochou a lebkou si všiml už profesor Matějka.
2: Zvláštní náhodou shoduje se také socha svatého Václava, kterou zhotovil Petr Parléř kolem roku 1372 pro svatováclavskou kapli, se znaky lebky právě popsané. Jakoby byla sochaři modelem, což ovšem při povaze gotického umění sotva možno předpokládati.
1: Při vší úctě k panu profesoru Matějkovi lze naopak s úspěchem předpokládat, že tvůrce k dispozici Václavovu lebku měl. A taky věděl, jak s modelem, tak málo názorným a málo postačujícím, lze dojít k pravdivému vyjádření podoby.

0: A jaká tedy byla podoba svatého Václava povoláním českého knížete?
1: Václav byl štíhlý, poměrně vysoký člověk. Kolik měřil, to sice nevíme, ale pozdější Přemyslovci byli v průměru vysocí kolem 180 cm. Na tehdejší dobu to byl výrazný nadprůměr.
2: Jeho obličej byl velmi podlouhlý a extrémně úzký.
1: Měl světlé vlasy a pokud měl vousy, tak také světlé.
2: Oči měl posazené značně daleko od sebe, pravděpodobně modré.
1: Právě k blondětým vlasům a očím do modra náleží podle antropologů vysoký a úzký obličej. Tvar lebky protáhlý dozadu, patro úzké, zuby umístěné v úzkém oblouku.
2: Na pravé straně čela měl Václav jizvu oválného tvaru. Vznikla pravděpodobně po nějakém tupém úderu a protože je dobře vyhojena, nemá žádnou souvislost s tragédií v Boleslavi. K poranění došlo mnohem dřív. Není vyloučeno, že to je pozůstatek bojového střetnutí z některého z předchozích dvou státních převratů.
1: Nos měl dlouhý, úzký, zahnutý. Nosní kořen je nápadně široký. S tím souvisí velký rozestup očnic od sebe.
2: Chrup dokonalý. Zuby bez jediného kazu, hustě stěsnané. Chybí jenom stolička. Vzhledem k šikmému sklonu horních řezáků a kolmému postavení řezáků dolní čelisti měl jeho chrup mírně nedovíravý skus.
1: Podle svalových úponů na kostech musel být fyzicky velice zdatný, svalnatý a také poměrně mladý.

Václav, vévoda české země, její patron. Ve všech vzrušených chvílích, bolestných i radostných, se k němu Češi znovu a znovu utíkali. U Světcovy sochy na náměstí, které nese v Praze jeho jméno, se v takových okamžicích vždycky objevovaly svíčky slz, jindy zase záplavy květů radosti. Patron české země Václav byl i v našich nejnovějších dějinách u všeho, co národ prožíval. Nepochybně tomu tak bude i nadále. Zejména jeho případě cítíme, jak tisíciletá minulost může ožívat i v lidech dneška. A to včetně těch, kteří dějiny vlastně neznají. Naschledanou za týden touto dobou na 41. schůzce Toulek českou minulostí.

0: s Pavlem Maškem. Už za chvíli po 10. hodině si můžete poslechnout další díl oblíbeného pořadu Pochoutkový rok. Konkrétně vás dnes čeká posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou. Tomáš Perutka, který s vámi trávil celé nedělní ráno na vlách Českého rozhlasu Zlín, vám přeje krásný zbytek nedělního dne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 10 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Lidovci ve Vsetíně prohráli volby s novým sdružením VS21. Lidovecký starosta Jiří Čunek tak ve funkci končí. Na procházce v okolí Velehradu se účastníci dnes dozví o dědictví cisterciáckých mnichů. Na 22 místech budou lidé volit senátory ve druhém kole. Ve 13 obvodech do něj postoupili kandidáti hnutí ANO. Dnes bude v regionu proměnlivá oblačnost a na teploměru až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Lidovci ve Vsetíně končí ve vedení města. Volby tam jasně vyhrálo nové sdružení nezávislých kandidátů VS21 s 10 mandáty. Hnutí Srdcem a rozumem v čele s lidoveckým starostou Jiřím Čunkem skončilo s velkým odstupem druhé. V zastupitelstvu bude mít 4 křesla. Výsledek voleb hodnotí starosta Jiří Čunek.
5: Volby 2026.
6: Měli vynikající dlouhou intenzivní kampaň. My jsme zase měli vynikající výsledky pracovní, takže jsme udělali nádraží. Tomu jsme se věnovali a já si myslím, že to je i znak dnešní doby, že tím, že lidé se mají dobře, tak hledají změnu, dívají se na kampaně a tu práci považují za samozřejmou.
4: Sdružení VS21 bude mít v zastupitelstvu 10 křesel, lidovci 4 a hnutí ANO 3. Po jednom mandátu mají koalice pro otevřený Vsetín a probuďme Vsetín. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku mohou dnes zájemci vyjít na komentovanou procházku klášterní krajinou. Tu od 13. století tvořili cisterciáčtí mniši, kteří v ní přes 500 let hospodařili. Dnes tato krajina nese označení Evropské kulturní dědictví. Pokračuje nezávislý starosta Velehradu Aleš Mergental.
7: Celá ta procházka cisterciáckou krajinou je koncipovaná jako pozvánka k objevování toho všeho, co tady funguje ve vztahu ke klášteru. Nejsou to jenom ty kulturní monumenty, ale jsou to i drobné věci jako vodní systém, fungování lesa, vinic, to, co fungovalo v rámci toho kláštera.
4: Sraz je ve 14 hodin ve Velehradském infocentru. Voliči v prvním kole senátních voleb rozhodli o 5 kandidátech. V dalších 22 obvodech půjdou lidé k urnám ještě jednou, a to příští pátek a v sobotu. Více než v polovině případů se o křeslo v horní komoře utkají zástupci vládního hnutí ANO. Kromě 2 kandidátek ale vstupují do druhého kola senátních voleb z druhých míst. Šéf hnutí Andrej Babiš proto velký úspěch neočekává.
8: Každé vlastně místo v Senátu pro nás bude fajn, i když to bude těžké, protože je jasné, že podle toho, kdo postoupil do druhého kola, tak se samozřejmě zase všichni budou spojovat proti nám.
4: Největší šanci na výhru mají za hnutí ANO Jitka Wolfová v České Lípě a Lenka Bryškovská v Karviné. Obě postoupily z prvního místa.
5: Sport.
4: V Fotbalisté Slovácka nastoupí v 10. kole šance ligy na hřišti Liberce. Utkání začne ve 13 hodin. Končící reprezentační pauzu strávili oba soupeři na opačných koncích tabulky. Slovácko na předposlední příčce, Liberec potom na druhé. Obránce mužstva z Uherského Hradiště Šimon Slončík mluví o tom, co od zápasu očekává.
9: Liberec bude hrát svůj intenzivní fotbal, ve kterém je nepříjemný a ve kterém je asi nejlepší. Možná se sláví v celý lize, takže určitě to bude hodně, hodně intenzivní zápas a bude potřeba se jim vyrovnat běžecky a do toho přidat tu naši fotbalovou nadstavbu a pak si myslím, že můžeme mít klidně i 3 body.
5: Počasí.
4: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne výjimečně s přeháňkou, ale to spíše v západní a severní části kraje. Ráno se mohou ojediněle vyskytovat mlhy, večer začne oblačnost postupně ubývat a nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 16 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na silnici 2/498 v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku je omezen provoz z důvodu stavebních prací. Zprávy končí a dál pokračuje víkendové vysílání Českého rozhlasu Zlín.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
10: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i tak karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 g soli a 40 g vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 g cukru krupice, 50 g másla, 100 g smetany ke šlehání, zhruba 15 g misopasty, 80 g pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěškou.
1: Opět oblíbená mísa od Robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit to opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měli byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podton plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajn nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně částí vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem, nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už na hlodanu, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň. My jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak máme málo to stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden za týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
1: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
2: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
3: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
4: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
2: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
5: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
2: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
6: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
2: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
0: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo Chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. Tam, no, tam byly brambory, myslím, a... brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si v době předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a půkavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? Co se tím? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná. A prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo. Musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnitř, tvaroh, navrch, pozdra,
1: jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce, ale vždycky tam měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uhráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě
0: protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré jí k tomu trošku vést, případně jí to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Za každým mimořádným dílem stojí lidé s vizí, odvahou a vytrvalostí. Jedním z nich je i bývalý ředitel ZOO Zlín Ivo Klika. Jak se rodily smělé plány, které proměnily zahradu v jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Zlínském kraji byla druhá nejvyšší volební účast mezi regiony. Ve Zlínském kraji byli v komunálních volbách nejúspěšnější lidovci. Největší propad zaznamenali ODS a SPD. Začala 14. řada taneční soutěže Stardance. Kvůli zranění však odstoupila herečka Nesvačilová. Dnes bude v regionu proměnlivá oblačnost a na teploměru až 16 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín.
4: Volby 2026.
3: Ve Zlínském kraji přišlo v pátek a v sobotu ke komunálním volbám o 8288 lidí více než před 4 lety. Volební komise vydali obálky 241679 voličům. Volební účast byla o 52,7% větší. V roce 2022 přišlo k volbám v regionu 233391 lidí a volební účast tehdy byla jen 49,94%. Volební účast ve Zlínském kraji byla letos stejně jako v roce 2022 druhá nejvyšší mezi kraji v České republice. Vyšší byla jen na Vysočině, kde dosáhla 55,5%. Nejvíce zastupitelů z navrhujících stran získala v letošních komunálních volbách ve Zlínském kraji stejně jako před 4 lety KDU-ČSL. Druhé bylo hnutí Starostové a nezávislí a třetí pak ANO. V porovnání s výsledkem v roce 2022 však lidovcům 132 křesel ubylo, získali jich 350. Naopak STAN navýšil počet křesel ze 140 na 143 a ANO ze 122 na 130. Téměř o polovinu ubylo v kraji mandátů ODS. Ještě větší propad zažila SPD. Na obrazovky České televize se po 2 letech vrátila taneční soutěž Stardance. V prvním přenosu 14. řady se představilo 9 tanečních párů. Byla mezi nimi například zpěvačka Marta Jandová nebo kaskadérka Hana Dvorská.
5: Jsem to zkazila, ono, jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
6: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla Čaču.
5: Ale mě to strašně baví a je tady taková super parta lidí a atmosféra, je to takový nobl.
6: Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníků pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. I tak ale od diváků v sále získala nejdelší potlesk. Nový král a královna tanečního parketu budou známí 12. prosince. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Pardubický dopravní podnik dnes vypravuje kvůli velké pardubické mimořádné kyvadlové spoje na závodiště. Výjíždět budou z Polabin od obou konečných zastávek na Dubině, z Masarykova náměstí a od hlavního nádraží. Z Polabin pojedou každých 20 minut, z Dubiny a Masarykova náměstí po 40 minutách. Od hlavního nádraží budou spoje častější. Po skončení dostihu zajistí dopravní podnik také bezplatný odvoz ze závodiště k hlavnímu nádraží.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme v našem kraji proměnlivou oblačnost, převážně větší odpoledne výjimečně s přeháňkami, a to spíše v západní a severní části kraje. Večer pak začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dnes nám měříme mezi 13 a 16 stupni Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Doprava v našem kraji je plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobrý den, vítejte u dalšího setkání u pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka. Dnes otevřeme téma, které si nikdo z nás nepřeje zažít a přesto se může dotknout kohokoliv. O co jde? Po písničce vám to rád prozradím. Ať vás naše společná hodinka baví, vám i dnes přeje Jožka Kubáník.
4: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem.

0: Dnes mám pro vás zajímavý příběh. Pan Petr měl rád svůj řád. Ráno vstát, jít do práce, potkat kolegy, vrátit se domů s pocitem, že ten den měl smysl. Nebylo to nic výjimečného, ale bylo to jisté. A pak přišel den, kdy si ho zavolali do kanceláře, proběhl krátký rozhovor, pár vět a najednou bylo všecko jinak. Rušíme vaši pozici, dozvěděl se. Věta, která trvala pár vteřin, ale změnila mnohem víc. První dny se snažil brát to racionálně. Říkal si, že si odpočine, že najde něco nového, jenže postupně se začaly objevovat jiné myšlenky. Co když to nebyla náhoda? Co když jsem selhal? Co když už nic podobného nenajdu? A tak mi Petr napsal s prosbou, jestli bychom téma mohli probrat s mými hosty. Proberu, Petře. A budu si moc přát, abychom našli řešení, jak z té šlamastiky ven. A teď vám pustím kousek rozhovoru, který jsme ještě nikdy neodvysílali. Je s herečkou Vilmou Cibulkovou a nepustíme vám ho proto, že bychom si v něm o ztrátě práce vyprávěli, ale proto, že jen několik týdnů po jeho natočení paní Vilma o práci taky přišla.
1: To není vždycky dobrý neupět tak 100% na té skutečnosti, že jste v nějaké pozici nebo nemyslet si, že to takhle bude už furt pořád. Takže já vlastně si vždycky říkám, a konec konců za covidu jsme tím byli prověřeni všichni, co bych jinýho mohla dělat, kdybych nedělala tohle, jak bych se uživila a jakým způsobem bych chtěla žít, kdybych nežila v té branži, který jsem. No, takže myslím, že jo.
0: A jaká je ta odpověď na ty otázky?
1: Já hlavně asi teď toužím potom mít víc času pro sebe. Nebýt ve vleku jako těch událostí a toho pracovního nastavení. Já si vůbec nestěžuju, já jsem za to moc ráda a vděčná. Jenom pak člověk myslí na to, že kdyby tohle přišlo, tak samozřejmě by bylo důležité se uživit, ale zas jsem ve věku, kdy mi pomalu jako děti odrůstají, že za nějakou dobu mě nebudou potřebovat a i v souvislosti s tím člověk vlastně přemýšlí nad tím, jak tenhle prostor zaplní. S tím se teda si myslím, že já zrovna nebudu mít problém. ale tak známe to, no, děti vyletí z hnízda a najednou přijde ten čas se věnovat sobě a člověk najednou neví jak, jo. I když já třeba se to hrozně těším.
0: To byla herečka Vilma Cibulková a my si po písničce budeme povídat o tom, jak zvládnout ztrátu práce, a to s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Šmitem.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Někdo se za ní stydí, jiný ji vnímá jako novou příležitost. I to se dá říct o situaci, která není v životě úplně nejsnadnější, ale potká bohužel spousty z nás. Dnes se budu s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, co se v nás děje, když nás potká ztráta práce. A nebojte se, určitě přijdeme na to, jak se s tím poprat. Dobrý den.
1: To je těžké téma, ale přeju dobrý, krásný den.
2: Dobrý den.
0: Co všechno se podle vás v člověku odehraje ve chvíli, kdy zjistí, že přichází o práci?
1: To záleží. Asi záleží na tom, v jakém je rozpoložení. Dovedu si představit i člověka, který svým způsobem možná za to bude rád, protože byl třeba v nějakém nefunkčním pracovním vztahu, akorát třeba čekal na to, až vlastně ta věc se vyřeší za něj, tak tam očekáváme nějakou jako úlevu. Ale pokud se bavíme o tom, že to je opravdu nečekané, tak může dojít až vlastně k nějakým existenčním otázkám. To znamená, co bude teď, jak se uživím, z čeho budu čerpat svoje finance, nebo respektive jak se o sebe finančně postarám. To jsou velmi, velmi těžká témata, obzvlášť pokud přichází tak, že na ně nejsme připraveni.
2: Myslím, že to dobře navazuje na to, o čem jsme už taky v jednom z dílu mluvili, a to bylo téma změny, a je to těžký. Já myslím, že doba je velmi nároková a není vůbec jednoduchá, a to materiální zabezpečení, který sebou přináší určitou míru nějaké jako jistoty, je pro nás vlastně strašně důležitý pro to, abychom byli schopni nějak každodenně dobře fungovat a byli v nějakým jako stabilním rozpoložení možná v tom dlouhodobějším horizontu. Takže nějaká jako situace, která tolik ohrožuje vlastně to naše bytí jako takový, tak si myslím, že je jako velmi náročná, je to jako velká zkouška.
0: A řekněme, že na tu situaci nejsme připraveni, že ji nečekáme, že to je blesk z čistého nebe. Jaké emoce to může doprovodit? Předpokládám, že všechny možné.
2: Všechny možné. Velký prim hraje fakt strach, co bude, nějaká jako nejistota, protože my velmi často u těch neočekávaných situací, do kterých se dostáváme, máme takovou tendenci si tvořit jako černé scénáře, v tom jsme jako lidé mistři, vidět ty situace v těch nejčernějších variantách. A velmi často nejsme moc schopni se dívat na ty věci jako s nadějí nebo s tím, že je to možná dobře. Myslím, že se to trošku zlepšuje, ale pořád tam jako velkou roli hraje nějaký jako strach z nejistoty. A i ta věc, která třeba v tu danou chvíli není úplně dobrá a možná mýmu životu úplně dobře nesvědčí, tak je to ale taky nějaká forma jistoty. Takže ono je někdy snaží setrvávat v něčem z nějaký setrvačnosti, a když v tom zahraje roli něco, co já nemůžu tak dobře ovlivnit, jako že mi někdo dá výpověď nebo se někde stane něco, jako, co já nepřímo můžu úplně ovlivnit, tak je to vlastně vždycky hodně jako těžký.
1: Strach určitě, vztek, naštvání, ale vlastně asi se tam může někdy objevovat i nějaká pochybnost. Já mám kamaráda, který přišel o práci v jedné korporátní firmě, kde vlastně to ukončení toho pracovního poměru bylo velmi nesrozumitelné. Jeho nadřízená s ním odmítla jakýmkoliv způsobem komunikovat, zkrátka mu téměř jako ze dne na den oznámili, že dostane nějaké odstupné, ale že s ním končí. Ale nedali mu nějakou zpětnou vazbu. Neřekli mu, co tam bylo za problém, neuvedli v podstatě žádný jako srozumitelný důvod. A tam se dovedu představit, že jako vzniká prostor pro spoustu pochybností o mně samotném. Proč zrovna mě vyhodili? Udělal jsem něco špatně? Jsem vůbec dostatečně dobrý v tom, co dělám? Jakým způsobem se teď jako dokážu nějak třeba rekvalifikovat? A tak podobně.
0: A po písničce se k povídání zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín.

0: a ne.
1: Dnes si v pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka povídáme o ztrátě práce, a to s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem.
2: Co s těmi pocity, že jsem, mám pocit, že jsem třeba selhal, i když to tak vůbec nemusí být, ale najednou v sobě začnu živit, jak říkal Adam, ty černé scénáře?
3: Je fajn se zastavit. Vlastně to jsou všechno nějaké naše myšlenky, které se zkrátka v nás odehrávat budou a budou se v nás vynořovat. Ale to se právě děje velmi často v tu chvíli, kdy tam vzniká ten prostor. Já když mám neodpovězené otázky a mám tam dostatek toho prostoru, tak mám tendenci ten prostor si vyplňovat svými myšlenkami. A je fajn vlastně udělat nějaké zhodnocení. Já předpokládám, že se spousty lidma z mého okolí se třeba bavím v průběhu toho zaměstnání o tom, co se děje v té práci s partnerem, partnerkou, s kamarády. A je dobré třeba mít ten prostor vlastně o tom mluvit nahlas, že nějak nerozumím tomu, co se stalo, a poslechnout si třeba i od nich nějakou zpětnou vazbu, že možná ten scénář nemusí být až tak černý, jak si ho kreslím já sám, že možná to okolí bude vnímat, že vlastně jsem schopný nebo schopná v té práci, kterou jsem dělala, jenom tam možná nedošlo úplně k očekávání nebo k vzájemnému naplnění očekávání.
4: Myslím, že to, co zmínila Markéta, co se týká toho neosobního přístupu, je něco, co mi v tom připadá, že hraje jako velkou roli, protože my se bohužel ne vždy pohybujeme v prostředí, které by bylo chápavé, respektující. A já si myslím, že když bychom se odprostili od toho, že se můj zaměstnavatel prostě rozhodne mi dát výpověď, ať už z jakýhokoliv důvodu, tak to, co v tom hraje zásadní roli, je nějaká srozumitelnost. Protože pokud to udělá tímhle způsobem, který Markéta popsala, tak si umím představit, že jediné, co ve mně zůstává, jsou nějaké pocity vlastní neschopnosti, to, že je to jako moje vina, a zároveň si umím představit, že třeba v korporátním prostředí zrovna to může být velmi často způsob, který prostě se volí, protože jde o prostředí, kde jsou jako spousty lidí, dochází k nějakým jako změnám, ale to, jak se k tomu ten můj nadřízený postaví, nebo ten, který jako přichází s tou zprávou ke mně, hraje velkou roli, protože já si myslím, že každý si zaslouží nějakou zpětnou vazbu, ať už je jakákoliv, aby té situaci dokázal nějak porozumět, možná se z ní jako ponaučit, možná si z ní vzít taky něco jiného, než to, že jsem selhal a nezasloužím si pokračovat tady v té práci.
1: A co ty černé scénáře? Jak zastavit ty jednotlivé obrazy, že to bude horší, horší a horší? Jde to vůbec?
4: Já myslím, že to určitě jde, ale určitě to není jako snadný úkol. Možná bych v tom neměl sám na sebe takový nárok, že to musím na 100% zvládnout a nemít ty obavy, protože ty obavy jsou naprosto přirozené. Je to něco, co dost zásadně vstupuje do nějaký kvality mýho života, do kvality života třeba mých blízkých. Je to taky souvisí to s nějakou zodpovědností. V kontextu každého příběhu života nějakým jiným způsobem, když budu jako táta od rodiny, tak to bude prostě tíhatý zodpovědnosti, zvládnu se postarat o rodinu. Když budu sám člověk, který v tom životě nemá třeba tolik věcí dalších a ta práce je pro něj hodně důležitá, tak to začne otřásat mojí integritou, takže možná bych v tom byl k sobě nějak jako ohleduplný, nemusím to zvládnout na 100%. Zároveň si možná připustit i variantu, že by to mohlo dobře dopadnout, by taky bylo fajn.
1: Co vy si myslíte o černých scénářích a o tom, jací jsme mistři v jejich vytváření?
3: My jsme naprosto, naprosto obrovští mistři.
4: Naprosto.
3: Tak vlastně je to v něčem do určité míry přirozené. Já mám pocit, že velmi často ta naše mysl je nastavená spíše tím negativním směrem než tím pozitivním, a pravděpodobně to je, nebo vychází to z nějakých jako našich odžitých zkušeností z minulosti. Ale právě je důležité jako umět se v tom zastavit, nenechat si takové to overthinkingování. To znamená, že už všechno, co jsem vymyslel, tak třikrát to vymyslím jako jinak. Tak to už se dostáváme, ale v těchto z těch fázích do něčeho, co opravdu není reálné, co je opravdu nějakým výplodem naší fantazie a pravděpodobně ano, na nějaké bázi těch minulých zkušeností, ale vůbec to neznamená, že to jako odráží tu aktuální realitu, takže umět se v tom zastavit je podle mě to nejdůležitější, co v tom můžu udělat.
2: No a jak se zastavit? To je ta otázka.
3: Různými způsoby. Jsou lidé, kteří používají meditaci, nějakou relaxaci, kteří to zvládají sami, a pak jsou lidé, jako jsem třeba já, nebo Adam, kteří o tom potřebují mluvit a vlastně zastavit se za pomocí někoho. Za pomocí někoho blízkého, s kým to můžu sdílet, kdo mi vlastně v tom pomůže, řekne mi, hele, ale teď už to trochu přeháníš, kdo mi trošku zreflektuje tu situaci a dáme tam vlastně nějaký jako ještě další jiný úhel pohledu, který já třeba v tom přemýšlení nejsem schopna sama nahlédnout.
1: A o tom, jak mít dušu v péří, si budeme povídat i po písničce.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes v pořadu na pohovce Jožky Kubáníka otevíráme téma ztráty práce s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem.
1: Dobře, tak řekněme, že jsme ztratili práci, jsme z toho nervózní, vymýšlíme černé scénáře. Někdo, na kom nám záleží, nám řekne stop, už je to příliš, ale my přece jenom v sobě máme nějakou nejistotu. A já se ptám, měli bychom o ní, o té nejistotě a o tom, o těch obavách, které máme, mluvit se svými blízkými, protože spousta lidí se za ztrátu práce stydí. Jak byste doporučovali, vím, že neradi doporučujete, neradi dáváte rady, tak jak postupovat?
2: No, ne nadarmo se říká sdělaná starost, poloviční starost. A to je věc, za kterou, nebo věta, výrok, za kterým já jako skálo pevně stojím. Je to těžké, obzvlášť pokud nejsem zvyklá o tom jako hovořit, respektive hovořit o těžkých situacích a věcech, ale jako chci k tomu vlastně vaše posluchače tak trošku namotivovat, protože ve chvíli, kdy mám někoho a můžu si to třeba otestovat na nějaké menší věci, na něčem, co mě netrápí možná až tak moc jako ztráta práce, ale co je pro mě nějakým jako tématem, které je aktuální, které mě zasáhlo, ale ne právě až tak výrazně, tak se to na to můžu otestovat, zkusit sdělit vlastně nejdřív něco, co je pro mě bezpečnější a až potom se bavit o těch těžkých tématech.
3: Já bych tady hodně doporučoval teda sdílet a myslím, že sami v sobě máme někdy nebo velmi často takovýho toho vnitřního kritika, který nám říká, měl bys ty věci zvládnout sám, když projevíš nějaké svoje obavy, je to slabost a podobně, připadá velmi často taková mantra. Mně to pomáhá, pomáhá mi sdílet. Myslím si, že je hrozně důležitý si umět v životě taky vytvořit okruh lidí, s kterým to jde. Když to bude jeden člověk, tak mám vlastně velký štěstí. A zároveň pokud je pro mě těžký k tomu jít skrze nějaké svoje vztahy v životě, ať už z jakýhokoliv důvodu, tak je tady vždycky terapie. Jejíž nedílnou součástí je to dovolit tomu klientovi nějak sdílet ty věci, třeba o nich jenom volně mluvit a ono se v tom lecos ukáže.
1: Ztráta práce často zatře se s naším sebevědomím. Co dělat, když se začnu bát, že neobstojím v hledání další práce, že selžu při pohovorech, že o mě nikdo nebude stát, protože přece mi teď bylo dokázáno, že já nestojím za nic a může mi moje okolí stokrát říkat, že to není moje selhání, ale ten kolotoč už se roztočil.
3: No, připadá mi v tom hodně důležitý to, o čem mluvila Markéta, a to je se té situaci umět fakt nějak jako zastavit. A to zastavení se pro mě znamená ne to, že okamžitě jako přijmu, to není jako moje záležitost, ona je to záležitost, která se mě týká, dotýká, já kolem ní můžu mít jako mnoho fantazí, ale to, že si dovolím se v té situaci možná trochu zorientovat a zároveň to, že na začátku, kdy přijdu o práci a není mi k tomu nic moc řečeno a je to pro mě nějak jako tíživý a naráží to na nějaký jako sebevědomí a tak dále, tak je to taky něco, co odezní. To je nějaká jako taky spojený s nějakým jako prvotní reakcí, emocema, šokem, nerozumím tomu. Takže zastavit se, dovolit se v té situaci trošku zorientovat, myslím si, že může velmi pomoct se v tom zorientovat s někým, pozdílet to. A pak můžu vykročit nějakým směrem dál, takže možná na sebe v tom úplně nespěchat. Rozumím tomu, že to v souvislosti zrovna s prací může znít paradoxně, protože já práci nějak potřebuju, abych mohl fungovat. Ale i v tom čase, který nemusí být bůh ví jak dlouhý, si můžu dovolit si tam taky jako odžít nějakou svoji frustraci, tíhu, smutek, vztek. A pak se mi líp vykročí k tomu, co mě čeká.
2: Já s Adamem souhlasím, zároveň mám pocit, že to můžeme zvládat různě, že Ano, zastavit se je strašně důležitý, ale zároveň se umět i včas jako zaktivizovat, nebo respektive spíš to jenom teďka nějak jako doplňuju. Protože za mě potom, když už se to dostane do té fáze, kdy neustále jenom si říkám, je, tak já jsem k ničemu a to bylo špatně a se mnou je něco špatně a už si nikdy nenajdu žádnou práci, ale nejsem schopný nebo schopná pro to udělat nějaký krok, tak to už vlastně může být velmi limitující. To znamená zastavit se, ale umět se i včas zaktivizovat.
0: A za chvíli budeme v povídání pokračovat.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídáme o ztrátě práce.
1: Jak mluvit o ztrátě v případě, že mám malé děti právě s nimi, aby nepropadly pocitu nějaké nejistoty, nějakého ohrožení?
2: Přemýšlím i nad tím, jak moc malé děti vlastně, protože ta komunikace směrem k těm dětem může být opravdu odlišná podle toho věku. Když mám děti, které jsou ve školce, tak dost možná ano, vnímají v tom nějaké emoce, vnímají, že vlastně v té rodinné dynamice se něco děje, ale velmi pravděpodobně nebudou schopny domyslet to, co znamená ztráta práce. U těch dětí je vždycky jako takovou mantrou až trochu umět je uklidnit, že ty emoce, které se odehrávají v rodině, nesouvisí žádným způsobem s nimi, ale s něčím jiným. Aby oni sami se za to nezaviňovali, aby oni sami necítili vlastně nějaké negativní pocity v tom. A u větších dětí je to za mě vlastně hrozně fajn s nimi komunikovat něco takového, co se jako děje, protože i pro ně to do budoucna může být učící. I oni vidí, že ten rodič není ten stoprocentně bezchybný, dokonalý rodič, který má všechno nalajnované do posledního detailu a který prostě vždycky všechno zvládá, ale vidí, že to je prostě člověk, že to je ten táta, který je pořád stejný, že to je pořád ta máma, akorát vlastně mají nějakou překážku, kterou aktuálně překonávají ve svém životě. A když se k tomu postaví správně, tak opravdu pro to dítě to může být jako velmi důležitým bodem nebo krokem v jejich životech.
1: Vlastně mi nějak připadá důležitý umět jako dospělý jako fakt regulovat to, k čemu ty děti pouštím a jakým způsobem. Zároveň mi přijde velmi důležitý. Můžeme mít tendence chránit děti někdy až příliš a vlastně potkání se s tím, že i ztráta, ať už v jakémkoliv slova smyslu v životě, a to, že věci neběží vždycky podle toho, jak já si je naplánuju a někdy se prostě změní vlivem dalších jako jiných událostí a nejenom, když tu změnu budu chtít udělat aktivně já, tak je to vlastně v pořádku. A to mi připadá vlastně v nějakém kontextu vývoje pro děti i velmi důležitý. A to právě proto, aby se budovala prostě taky nějaká tolerance k tomu, že moje bazální bezpečí vždycky nezávisí jenom na tom, když půjdou věci přesně tak, jak je znám. Nebudou se v tom dít žádný jako neočekávaný věci, protože to není život, že jo? To my jako dospělí víme. Takže chránit, komunikovat nějakým adekvátním způsobem, možná fakt jako reflektovat a přemýšlet nad tím, proč a jakým způsobem o tom s těma dětma mluvím, ale zároveň je umět k tomu i nějak pustit a dovolit jim to nějakým způsobem zažít. A dovolit jim třeba i zažít to, že máma s tátou jsou smutný z toho, že třeba přišli o práci, ale že to není konec světa.
0: Vsadím se, že teď nás poslouchá někdo, kdo buď o práci přišel, anebo má ve svém okolí někoho, kdo práci ztratil. Co byste jim vzkázali na závěr?
2: Asi to, co už tady vlastně bylo řečeno, ať si nechají dostatek času pro sebe, ať nedělají žádná neuvážená rozhodnutí v tom, že by se rozhodli pro nějakou práci, která by je nenaplňovala, pokud samozřejmě to ty existenční otázky vůbec dovolují, a hlavně ať v tom nestrácí sami sebe.
1: Aby si vlastně i dovolili možná nějak jako být smutní, dovolili si všechny emoce, které jim nějakým způsobem přicházejí v souvislosti s jakoukoliv ztrátou, protože to je pro mě taky široký pojem. Je něco jiného bavit se o ztrátě zaměstnání a je něco jiného je bavit se, nevím, o ztrátě blízkých. Ale zároveň ty emoce kolem toho můžou být vlastně dost podobný, protože pořád něco ztrácím a to je z podstaty bolestivý. Takže dovolit si truchlit, dovolit si se v tom tak jako porochnit, ale zároveň to, co říkala Markéta, to, co mi připadá hrozně důležitý, taky dovolit si vzít tu zodpovědnost do svých rukou a nějak se k tomu postavit, protože je to vlastně vždycky na nás.
0: A to byla dnes poslední moudrá slova od moudrých terapeutů Markéty Kořínkové a Adama Šmita. Děkuji za návštěvu a přeji vám, ať se máte v práci i mimo ní moc hezky naslyšenou.
2: Děkuji, vy taky, naschranou.
1: Krásný den, večer všem.
3: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín

Dnešní povídání bylo o ztrátě práce, o chvíli, která může působit jako konec, ale někdy se z ní může stát i začátek něčeho nového. A teď už se loučím. Dušu v péři vám přeje a naslyšenou za týden se těší Jožka Kubáník.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačství.

0: Českém receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Hnutí ANO se ve Valašském Meziříčí dohodla s ODS, budou vládnout spolu. Hnutí ANO chce ve Zlíně primátora, koalice chce s hnutím Zlín 21 a ODS. Fotbalisty Slovácka čeká v Liberci zápas dvou týmů z opačných pólů tabulky. Dnes bude oblačno, nejvyšší teploty až 16 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré poledne.
0: Volby 2026.
1: Hnutí ANO povede radnici ve Valašském Meziříčí. Vítěz komunálních voleb podepsal memorandum o spolupráci s ODS. ANO získalo 11 mandátů. Na druhém místě skončili nezávislí Pro Valmez s podporou STAN s 6 zastupiteli. Třetí Lidovci a čtvrtá ODS získali 4 mandáty.
2: S nezávislými Pro Valmez a Lidovci by měla ODS 14 z 25 křesel. ODS ale tuto možnost odmítla, vysvětluje místostarosta Petr Nachtmann.
3: My s nezávislými problém nemáme, ale máme problém s KDU, kteří proti nám dělali lživou kampaň. S takovými lidmi spolupracovat nechceme.
2: Lidovci byli o koalici bez ANO připraveni jednat, potvrzuje za KDU ČSL Antonín Hořín.
4: My jsme s nima chtěli komunikovat, ale ze strany ODSky to bylo kategoricky odmítnuto. Na žádnou živou kampaň jsme proti ODS nejeli.
2: ANO vyhrálo ve Valašském Meziříčí volby už po čtvrté v řadě. S ODS má tak v zastupitelstvu 15 křesel. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: Na základu budoucí koalice ve Zlíně se dohodlo vítězné hnutí ANO s hnutím Zlín 21 a ODS. Do koalice chtějí ještě přibrat další subjekt. Post primátora si nárokuje ANO. Měl by jim být opět Jiří Korec. Tři strany by měly mít 22 křesel v zastupitelstvu o 41 členech, tudíž by měly jen velmi těsnou většinu. Volby ve Zlíně ANO vyhrálo těsně před starosty a nezávislými, proti roku 2022 oslabilo. Zatímco před 4 roky měli 14 mandátů, nyní jich získali 10. Policisté vypátrali 12-letého chlapce z Brna, je v pořádku a bez zranění. Chlapec se v pátek nevrátil po vyučování domů. Policie po něm pátrala od včerejška. Děkuje veřejnosti za pomoc.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slovácka nastoupí v 10. kole šance ligy na hřišti Liberce. Utkání začne za hodinu. Končící pauzu strávili oba soupeři na opačných koncích tabulky. Slovácko na předposlední příčce, Liberec na druhé. Víceobránce mužstva z Uherského Hradiště Šimon Slončík.
5: Liberec bude hrát svůj intenzivní fotbal, ve kterém je nepříjemný a ve kterém je asi nejlepší. Možná se sláví v celý lize, takže určitě to bude hodně intenzivní zápas a bude potřeba se jim vyrovnat běžecky a do toho přidat tu naši fotbalovou nadstavbu a pak si myslím, že můžeme mít klidně i 3 body.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu oblačno, odpoledne se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty budou 13 až 16 stupňů a povane mírný vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dvě osobní auta se srazila v ulici Okružní ve Zlíně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín

Klidné podzimní nedělní poledne vám přeji z brněnského studia Českého rozhlasu a vítám vás při poslechu pravidelného víkendového pořadu Blahopřání s písničkou. Pokud obědváte právě nyní, tak vám tady s Janýskem přejeme dobrou chuť, dobré zažití a příjemnou chvíli v naší společnosti. Dnes slaví svátek Andrej na Slovensku, pokud jsem se dobře díval do kalendáře Valentína. A číslo k nám je pořád stejné, ale pro ty, kteří chtějí zavolat třeba dnes poprvé, tak je tady hned vám sdělím. 726465200. Tolik úvod a hned předám první písemné gratulace. Zahrajte písničku pro paní Mařenku Horákovou z Vrbice, která v úterý 13.10. oslaví své 80. narozeniny. Srdečně blahopřejeme ke krásnému životnímu jubileu, především pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně životního elánu do dalších let přeje rodina Kolaříková z Podivína. A ještě na gratulace 12., což je zítra, oslaví 86. narozeniny pan inženýr Bohuslav Mikulka z Uherského Hradiště. K významnému jubileu přejí hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody manželka Hana, dcera Jana, syn Slávek, vnučky s rodinami a pravnučky Natálka a Viktorie. A pojďme si zahrát. Zahraje nám frajárka písničku Slávka Smišovského, která je velmi známá, a to Měšťanská hospůdka.

0: Anatolik Frajárka, písnička slavná od Slavka Smišovského. Minulý týden zrovna v neděli jsem na něho vzpomínali v Uherském Ostrohu. Olinka Tambaričičová s Ludvíčkem Čihákem, Lukášem Prajkou zpívali. Ze Zušky z Uherského Ostrohu Radim Havlíček primoval. No a mistříňanka skvěle zahrála všechny ty písničky, které Slávek napsal. Hezké odpoledne to bylo. Dovolala se Mirka z Mutěnic. Miri, krásný den přeji.
1: Dobrý den, ještě jednou zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla poslat písničku do Hodonína, do nemocnice na Jípku, kde nám týden leží, nebo je to náš zeď, manžel a tatínek od dětí, Milan Knápek. Přejeme mu hodně zdraví, ať se drží. Taky ta písnička, aby byla pro sestřičky a celý personál, který se o něho tam určitě dobře starají. A já si myslím, že se připojí i dechová hudba Lácaranka, protože on je členem, dlouhodobý členem Lácaranky jako křídlovák.
0: Jejda. Tak to moc zdravíme. To moc zdravíme, Miri, taky. Tak to přejeme, ať se dá do pořádku.
1: Určitě ho písnička potěší, protože mu muzika chybí. Takže, pane Karle, moc děkuju, že jsem se tak rychle dovolala. To prostě přeju tak... všem hezký den. A mějte se hezky.
0: Miri, jak jsem to zvedl, tak to je. A minulou neděli jsem byl v Mutěnicích, ano. Víte? Tam.
1: No já, my to víme.
0: S Ludvíčkem jsme si tam zaspívali. Taky, tak Milana zdravíme, ano. Držíme v plnou energie, posíláme.
1: Ano.
0: Akorát nemám tady Lácaranku teď vybranou, ale to nevadí.
1: To nevadí, to zase bude ale jindy. Jeho potěší každá muzika.
0: Skvěle, mějte se, Miri, hezky.
1: Se. Taky nashledanou.
0: Hedvika Šardice, dobrý den, Hedvi.
2: Dobrý den. Pane Hegner, já bych po vás chtěla poslat písničku paní Pavlínce Pelkové do Zlechova k jejím dnešním narozeninám. Přeju jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky v rodině a boží požehnání a ochranu Panny Marie. To jí přeje Hedvika ze Šardic.
0: Bezvadné. Hedviko, mějte se krásně, děkujeme a jsme rádi, že nás posloucháte.
2: Jo. Naschledanou.
0: A pojďme na ty písemné gratulace. Prosíme o písničku. Věnujeme písničku našemu oslavenci, panu Jaromíru Dolejšímu z Načeratic, který 9. října oslavil krásné životní jubileum. Předejte mu přání od celé velmi početné rodiny, především pak od manželky Jarmily, synu Jaromíra a Milana s manželkami, dcery Lenky s manželem, 6 vnoučat s rodinami i všech pravnoučátek. Dnes velkou radost máme, že můžeme spolu skleničku si dát, i když neslavíš už 50. Tak posaď se tu chvíli s námi a až svíčky dortové budeš sfoukávat, něco krásného smíš si přát a vůbec nevadí, že je ti víc než 60. S láskou tvou jedinou životem stále kráčíte, máte snad ke společnému štěstí klíč. Tolik let spolu, tolik společného, i když 70 je pryč. Tak otázka tu stále zůstává. Co dnes tu slavíme? Proč muzika by měla právě tobě celý den zvesela hrát? To všichni dobře víme, náš milovaný oslavenče. Teď slavíme tvých 80. Další gratulace. Prosíme o písničku pro bratra Františka Skotáka, který slaví 11. října, což je dnes 69. narozeniny, a sestru Marii Ševčíkovou, která oslaví zítra krásné 75. narozeniny. Jménem rodiny Pěničkových, Skotákových a Ševčíkových oběma přejeme hodně štěstí, zdraví, radosti z vnoučat, Marie i pravnoučat, Maru a Frantiku, ať jen zdraví, štěstí, láska a dobrota jsou náplní dalších let vašeho života. Tak tolik gratulace, s pozdravem Růženka Pěničková a my zahrajeme písničku od Ivoše Horkého, Toníka Perničky, Mám sny nádherné v podání Stříbrňanky.
3: Český rozhlas

0: Tolik Stříbrňanka a v Šardicích čeká Slávek a právě dostává slovo. Slávy, dobrý pane den.
1: Dobrý, pane Regner, zdravím vás a i vašeho kolegu z režie.
0: Ano.
1: Prosil bych o zahrátí a o gratulaci mému švagrovi Laďovi Lesovskýmu, který se dneska dožívá 80 let. Přeju hodně zdraví, zlepšení zdraví, možná říct, teda, protože je na tím taky všelijak. A hodně lásky od bližších, od nejlepších a boží poženání.
0: Mm-hmm.
1: Ještě se připojuje i moja manželka Lidka. Děkuji vám, pane Egner.
0: Ano, ano, ano. Tak si jenom myslím, Slávku, že máte krásné vztahy se švagrem, že to tam klape mezi vámi hezky.
1: Je, ano.
0: Máte se rádi. Slávy, děkujeme moc krát. Laďovi taky. Egner, ano, no.
1: Pane, vy někdy zahráváte, když chlapi, když máte službu tam pochodem. Já bych vás prosil, až někdy budete mít službu,
0: no,
1: zahrajte prostě Rivieru. Je to krásný pochod.
0: Pochod, jo? Riviera, aha, jejda, tak to já ani nevím, já si musím Riviera.
1: To jsem říkal paní Ostery a ona mě kapitán Římek, to je nádherný, to prostě ráli starý šerničáci.
0: Mrknu na to. Slavím.
1: Červíková kapela starých chlapin. Tata hrali první křidlovku, jako to byli muzikanti od 1900, nejmladší byl 1911, čili tak stejno mě toto hráli, no, dobře. Prostě.
0: Dobře. Slávy, mrknu na to, pokud je to evidováno, tak třeba se to podaří, protože někdy to nemáme evidováno v počítači a prostě to nedostaneme se k tomu, jo?
1: Tento kapitána Římka, já jsem myslel, že to ne, a našla to vám paní jako tato Ostrá, zahráli to.
0: Dobře, tak...
1: Někdy, jako já...
0: Ano, jasně, dobře.
1: Být,
0: to děkuju, to díky, mějte se krásně.
1: Děkuju za prostor.
0: Ano, naschledanou. Evičko z Čejkovic, krásné poledne.
2: Dobrý den, taky vám přeji krásné poledne, sluníčkové dneska, i když...
0: No, tady poletuje trošku teplo, sluníčko občas.
2: No, už nám to teplo někam odchází, že? Já bych dneska chtěla popřát paní Zdeničce Ivičičové, která má právě dneska narozeniny, takže jí přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a to jí přeje sestra Karla Varmužová s rodinou a moje maličkost Eva a manžel Josef Mokrušovi z Čejkovic.
0: Dobře.
2: Takže to by bylo dneska všechno.
0: Evi, děkujeme.
2: Mockrát děkuji.
0: Hezké odpoledne.
2: Taky, podobně. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: V úterý 13. října oslaví naše mamka, paní Marie Ondrová z Černovic u Kunštátu, krásné 85. narozeniny. Paní Maruško, celá rodina vám přeje hodně štěstí, spokojenosti a především pevné zdraví a pravnučka Verunka vám posílá velké srdíčko. Dnes má narozeninový den milovnice tance a zpěvu Božena Tichá z Otrokovic. Štěstí, pevné zdraví, lásku, klid, pohodu, pevné nervy, nohy, aby nebolely a mohly tancovat, ti do dalších let přeje Hanka z Hulína, která píše, že další narozeninový oslavenec je František Kohoutek z Doubrav. Štěstí, zdraví, pohodu, vždycky dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se všechno podaří a taky ještě napsat nějaké pěkné písničky přeje do dalších let Hanka z Hulína. Haničko, my se připojíme, protože Františka Kohoutka máme rádi, šikovný to chlapec, mnoho písniček, mnoho skladeb a dokonce dnešní pořad přímo zakončíme jeho dílem, takže já ještě nepředbíhám. Františku taky, ať si zdravý, šťastný, spokojený a taky piš, piš, piš. Tak tolik gratulace, podívám se na písničku, je to tu. Rudolf Beran, Václav Babula, Lásko však ty víš a Hulíňané.

0: A vypravíme se do Lanžhota, tam čeká Mařenka. Dobrý den.
1: Dobrý den, Karlíčku, já vás velice srdečně zdravím. Já mám dneska i přáníčko, ale já mám aj poděkování. Ježka Janulíková, moja kamarádka, a Anička Říhová jako druhá kamarádka moja, tak slaví v těchto dnech narozeniny. Děvčata, já vám přeju z celého srdce hodně zdraví, štěstí, božích milostí a požehnání, aby jsme se scházali ještě některý ten pátek v tém lanžhotském kostelíčku. A hlavně to zdravíčko, zdravíčko, a nech se vám splní všecko, co si přejete. Karlíčku, každým rokem jezdíme lanžhotská farnost na hostýn na Dušičkovou pult. My jsme byli lanžhotská farnost, to pořádalo i včera. Vždycky to mám já na starosti, ale ze zdravotních důvodů já sem nemohla jet. Tak já jim všetkým tým účastníkom děkuju, že tej půti se zúčastnili, že to bylo krásné, že všecko, jak počasí, tak mša a všecko. Ale já hlavně musím poděkovat aj našim duchovním otcom. Je to Karel Janoušek a Gejza Veselý, oni už jsou tady jako ve výslužbě, tak dělali jim doprovod. Já jim velice srdečně děkuju a děkuju aj tým. My když z Lanžhota to neobsadí, tak jedu s náma z okolí. Tak z těch farností z té okolí, co s náma byli, tak to poděkování patří také jim. Karlíčku, já vám děkuju za to, že jsem to mohla říct. A zdravím jak vás v Brně, tak všetky z těch mojich kamarádů a kamarádky, které mám přes vaše rádio.
0: Dobře.
1: Karli, hodně štěstí a nech aj vás ochraňuje ta Panna Maria. Hodně dlouho, aby ten krásný pořad byl.
0: Děkujem.
1: Děkuju.
0: Díky, hezký
1: Děkuju.
0: Den, nashledanou. Paní Milena Nedakonice, dobrý den, milí.
2: Dobrý den, pane Hegnere. Já bych vaším prostřednictvím chtěla poslat písničku do Bzence sestře mojeho manžela a mojí švagrové paní Aně Klempířové. Dnešního dne se dožívá 85 let. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví do dalších let. Ať i to zdravíčko trošku víc poslouchá, nebo je pořád nějak na tom zdravotně pořád kolísá. Takže děkujeme a příští týden se tam sejdeme a oslavíme to ve Bzenci přímo. Děkuji.
0: Dobře, děkujeme. Naschledanou. Písemné gratulace, srdečné přání k dnešním 60. narozeninám poletí na Vysočinu, konkrétně do Nového Města na Moravě za panem Stanislavem Melicharem. K tomuto významnému jubileu ti Staníku přejeme především pevné zdraví, neutuchající životní elán, klid v duši a spoustu důvodů k radosti. K velké gratulaci a písničce se připojuje celá rodina, pět vnoučátek ti posílá štípanou pusu. Přejeme všechno nejlepší Pavlovi Kolaříkovi, Šohajovi z Bystřice pod Hostýnem, původně z Opatovic u Vyškova, milovníkovi dechovky i metalu, jeho nekulatým narozeninám, které oslavil 9. října. Pavlíku, přejeme ti hlavně zdravý elán, který dosud máš, a tě nikdo nezlobí jak v práci, tak i doma. To ti přejí všichni, co tě mají rádi, tvoje Mariánky, kytarista Ládík, sportovní děda Laďa, Goroji a Liduška s mamkou a samozřejmě další členové rodiny. Písnička Hradišťanám zahraje Ještě jsem se neoženil, klasika.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: A dovolala se Bětuška z Petrova. Přeji krásný den, Bětuško.
2: Já vás zdravím. Já bych si chtěla popřát a písničku nechat zahrát do Lanžhota Věrce Vadišové, která měla ve čtvrtek svátek. Věry, spíš to nešlo. Pozdě, ale přece. Věry, já ti přeju všecko nejlepší. Hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně toho zdraví a božího požehnání. A přeju ti také všecko nejlepší a nech vás písnička potěší a i tvého manžela Jaru, kterému také posílám pozdrav a i písničku. A ještě bych se chtěla poslat také písničku a popřát do Sudoměřic Věrce Novické, která měla také svátek. Věří všecko nejlepší a také ta písnička nech tě potěší. A posílám ještě pozdrav Mírkovi z Bánova a jeho celé rodině. Děkuju za pozdravy a jeho bráchovi a všem také přeju všecko nejlepší. Moc vám, pane Hegner, děkuju.
1: Ano, Bětuško, Mirek z Bánova včera vytáčel v Nivnici, tak jsme
2: ano. Nebyla tam aj Mirek, ne Mirek, Laďa Melichář, nebyla tam tu Faranka.
1: Ne.
2: Až s ním budete, takých českých pozdravím.
1: Ano, pozdravím, děkuju, Bětuško, nashledanou.
2: A já vám moc děkuju.
1: Z Petrova se vydáme do Vřesovic na Hanou a paní Elenka dostává slovo. Dobrý den. Slyšíme se, Elenko, už vás posloucháme, už můžete přáti.
3: Dobrý den, pane Hegner, zdravím vás a chtěla bych popřát rodině Fičové, že měli posezení a oslavu křtin a přeji to Fičovi a všetci z rodiny a taky mi Elenka Večerková a Martička Kvapirová.
1: Dobře. Tak Elenko, děkujeme mockrát, mějte se hezky, nashledanou.
3: Nashled.
1: Teď nevím, kam poletí přání, příjmení taky není uvedeno, ale třeba se milovaná babička, která se dokonce stala babičkou roku z Zlínského kraje, třeba se pozná, tak já budu přímo citovat. Naši milované Marušce k 80. narozeninám. Milá babičko, dnes slavíš krásných 80 let. Jsi naše nejlepší babička, kuchařka i pekařka. Vždycky si tu pro nás s dobrou náladou a něčím výborným domácím na stole. A protože jsi babička s velkým B, není divu, že ses dokonce stala babičkou roku z Zlínského kraje. Přejeme ti pevné zdraví, boží požehnání, krásná setkání a ještě mnoho let mezi námi. Máme tě moc rádi a jsme vděční za všechno, co pro nás děláš. Užij si svůj den, babičko Maruško. S láskou manžel Alois, syn Broněk s rodinou, dcera Ivana s manželem Joškou, vnučka Laura s Vilem a Iris a vnuk Adam. Další gratulace. K dnešním narozeninám posíláme přání a písničku pro Boženu Tichou z Otrokovic. Narozeniny někdo slaví, hodně štěstí, hlavně zdraví. V klidu prožij další léta, ať tvůj život stále vzkvétá. Provází tě samá radost, naděje a žádná starost. Ať překonáš těžké chvíle s pevnou vůlí v plné síle. Ať úsměv jasně záře nezmizí z tvojí tváře. Ať tě slunce hřeje na duši, to všechno ti přejí Marie a Alois Kutálkovi. Písničku nám teď zahraje Nivničanka, jmenuje se Zlobivus a mamička Václav Maňas mladší s Marií Beránkou napsali.

0: Tolikým Vidičanka, která včera pořádala slovácké setkání v Nivnici, hrála tam Gloria bezvadně, ti nám zahrají potom na večer. Dál Bučkovanka tam byla, Nivničanka, a skvěle hráli mladí muzikanti v cymbálku, říkají si přespolňáci a jsou různě namíchaní z Blatnice, z Blatničky, z Dolního Němčí, no prostě šikovní, úplně fakt nádhera. Stání z Blatnice, vidíte to, zrovna jste z Blatnice a zrovna hovořím o těch dětech, které tam hráli, takže paráda. Dobrý den.
1: Tak já všechny zdravím a řeknu vám, byli úžasní.
0: Počkej, vy jste byla v tom? Vy jste tam včera byla?
1: Samozřejmě.
0: Hezký.
1: Byli úžasní.
0: Že jo?
1: Já bych jim tam všem za tu organizaci, za to vystoupení, jak vám, tak všem kapelám, a opravdu to byl tak nádherný zážitek, že to může každý litovat, kdo seděl doma, kdo má rád dechovku. A tak by jim chtěla poslat písničku, ale ještě by ji chtěla poslat do Rohace, protože tam jsme byli v pátek, byl tam takový, jak když klub k seniorům, a to jsou ženy, které to uvádějí, anebo pořádají, a oni mají ještě aj kulturní vrožku, jim tančují. Kdybyste to, Karlíčku, viděl, to je něco úžasného, když my v našich rokoch se přeslečeme za nějakých hastermanů a teď se oni vejdou na ten parket a jejich tam, to je tak nádherná podívaná, to byl tak úžasný podvečer a večer, my tam jezdíme už několik letním, tak chtěla bych poslat aj písničku jim, akorát bych měla já teda trošku výtku k hudbě, ne, že by Luskačová nebyla perfektní, ale my máme radši dechovku a ne tu modernu. Tak potom už bylo jich tak pár znechucení, ale zas ty zpěváci to rádi zpívají. Ty si to užili, ale zas ty druzí byli špatní. Ale
0: no, to je to tak jako...
1: Zavděční všem, jenom že už jim to říkáme několik let, tak by trošku se měli děvčata chytit někde a řeci, tak když tu věc té dechovky, tak jim tam dáme tu dechovku.
0: Dobře.
1: Není problém, a pak když přijdete, není to. Takže a všem přátelům a přát známým z dechovky budu posílat tuto písničku, protože dneska jdeme ještě na Semilasu.
0: Dobře, Staní, tak...
1: Až máme ten týden už a ještě zítra máme vlhkou.
0: No.
1: Takže všem přeju pohodu a zdraví a ať nesedí doma a stanu a jdu se pobavit. Nevíme, jestli tu za hodinu budeme.
0: Stáni, to nevíme nikdo z nás ani za minutu. Tak. Máte energii. Děkujeme tak. Mockrát, ať se daří. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuju.
0: Ano. Jani Novosedlý, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Hegner. Já bych chtěla dneska nechat zahrát nějakou pěknou písničku pro radost a potěšení Pepičkovi Trefilíkovi z Novosedel, který vás rád poslouchá a z domu se nedostane. A také tu písničku pro jeho maminku Dobromilu, která se o něho velmi dobře stará. A pro všechny lidi, kteří ten váš pořád poslouchají a mají ho rádi, tak jako my.
0: Dobře.
2: Tak bych chtěla pěknou písničku. Děkuji vám.
0: Je to nachystáno, Jani, mějte se krásně, děkujem. Písemné gratulace, prosím o písničku pro tyto jubilanty. 7. října slavila 45. narozeniny naše dcera Věrka Štěpánková, ať je zdravá, šťastná a spokojená. 8. října měla jmeniny společně se mnou, 13. října bude Renaty, tak se jmenuje naše dcera, a taky přejeme, ať je zdravá, spokojená. A dodatečně přejeme panu Františku Hlaváčkovi k jeho 80. narozeninám a jmeninám hodně zdraví a štěstí. To všechno přeje Věra, Mirek, Věrka, Renata, Libor, Tom a Sofie. Tak a jo, a děkuji za vystoupení u nás v Mutěnicích s Ludvíčkem. Taky děkujeme, děkujeme, Věruško. Pokračujeme dále. Manželce Věře vše nejlepších 50 letům společného života přeje manžel Silvestr a děti s rodinami. A ještě jedna gratulace, všechno nejlepší k narozeninám. Olivere ti přeje kamarád Stasova Kristián a babička. Hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. A nám zahraje tu Franka ze Šakvic, Laďa Pfeffer, Hustopečská dolinečka, klasika.
3: Český rozhlas Zlín.

A ještě nás čeká jedna písnička, mám tady 4 přání, tak musím je předat. Dnes má svůj narozeninový den paní Ludmila Ryčovská z Lančota. Krásné narozeniny, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky božího požehnání. Ať kolínko dobře srůstá a brzy běháš jako srnka. To vše ti přejí kamarádi Bohunka a Pepík Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. Dnes letí ta nejkrásnější písnička, velké blahopřání pro našeho dědečka Božíka Brtníka ze Sivic, který slaví neuvěřitelné 90. narozeniny. Milý dědečku, celá velká rodina ti posílá náruč plnou zdraví, neutuchajícího elánu a životní pohody. Děkujeme ti za tvou lásku, máme tě moc rádi a na dálku připíjíme na tvé zdraví. To ti přeje celá početná rodina. E-maily. Posíláme písničku do Kroměříže Vážan, kde se včera dožila krásných 86 let má sestra Jarka Konečná. Jary, přeji ti s celou rodinou především více zdraví, protože jsi se vrátila před pár dny z nemocnice, tak aby se ustálilo a více nezlobilo. Přejeme ti taky spoustu radostí, hezkých chvil s tvou rodinou, taky štěstí, pohodu, boží požehnání. Blahopřeje sestra Anička s celou rodinou a písnička ať potěší všechny naše přátele a kamarády. Anička Karel Štolfovi. A ještě jeden e-mail, a to je paní Věra Pastorková, to je trošku delší, zkusím. Děkuji, není jen fráze, která nic neznamená, je to postoj k myšlence, je to symbol vyjádření díku. Děkuji všem, kteří si ve čtvrtek jakoukoliv formou na mě vzpomněli, ať osobně, písemně nebo jakoukoliv jinou formou si nevzpomněli, nechtěli z jakéhokoliv jiného důvodu, chápu je, přesto jim píseň posílám všem známým. Děkuji vám z celého srdce, posílám světlo do vašich duší, přeji vám, ať z vašeho srdce proudí světlo lásky. Závěrem děkuji mým rodičům, stáznice taťkovi Ludvíkovi Štěpancovi, Štěpaníčíkových z Kochavce nahoru, že mi dali to krásné jméno Věra. Přeji vám pestrobarevný pohádkový podzim. S úctou Věra Pastorková, rozená Štěpančíková z Kochavce. Tak a písnička Holubku, holubku od Slavka Smíšovského, cymbalová muzika Aleše Smutného a sourozenci Baťkovi.

0: Tolik cymbalová muzika Aleše Smutného, sourozenci Baťkovi, kteří za 14 dní budou ve Velkých Pílovicích křtít nové CDčko. Závěr, přátelé, mějte se krásně, hezké odpoledne, o 2 hodin si poslechněte našeho Janýska milého. No a teď již mistříňanku, která nám hraje Hrobicko od jubilanta Františka Kohoutka.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlínském kraji byli v komunálních volbách nejúspěšnější lidovci. Největší propad zaznamenali ODS a SPD. Volby ve Vsetíně vyhrálo nové sdružení VS21. Policie v Polsku obdržela informace o hrozícím atentátu na premiéra a ministra obrany. Dnes bude oblačno, nejvyšší teploty do 16 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne.

0: Nejvíce zastupitelů z navrhujících stran získala v letošních komunálních volbách ve Zlínském kraji, stejně jako před 4 lety KDU-ČSL. Druhé bylo hnutí Starostové a nezávislí a třetí ANO. V porovnání s výsledkem v roce 2022 však lidovcům 132 křesel ubylo, získali jich 350. Naopak STAN navýšil počet křesel ze 140 na 143 a ANO ze 122 na 130. Téměř o polovinu ubylo v kraji mandátu ODS, ještě větší propad zažila SPD. Vsetín nejspíš čeká změna ve vedení města. Volby tam vyhrálo nové sdružení nezávislých kandidátů VS21 se ziskem 40% hlasů. Lidovci skončili druzí s 16%. Třetí je hnutí ANO, má necelých 13%. Jak teď chce vítěz postupovat, říká za vítěznou stranu VS21 Martin Metelka.
1: Je to jasný vzkaz od voličů, že chtějí změnu a to velmi důrazně. S tím, že naším cílem není většina nezbytně nutná, to znamená v případě našeho 21 členého zastupitelstva 11 hlasů, ale chceme silnou spolupracující koalici. My jako první oslovíme ODS.
0: Dnes večer končí mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem. Česká republika tam letos byla čestným hostem. Mezi nejsledovanějšími autory v české účasti byly spisovatelky Radka Dänemarková, Kateřina Tučková nebo Jaroslav Rudiš. V Německu žijící autor českou účast sledoval i ze zahraniční perspektivy.
2: Myslím, že to je obrovská reklama pro českou literaturu, českou kulturu a myslím si, že to opravdu zafungovalo, když se člověk listuje stránkami německých novin nebo se podívá na vysílání německé televize, nebo se podívá, co všechno vysílali různé kulturní rozhlasové stanice, nejen z Německa, ale z Rakouska nebo ze Švýcarska. Jsou tady mezinárodní novináři, kteří o české literatuře píšou. A já si myslím, že by bylo skvělé, kdyby jsme u toho zůstali a tu kulturu podporovali.
0: Polská policie prošetřuje informace o hrozícím pokusu o atentát na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladimíra Kosiniaka Kamiše. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb nařídili spustit odpovídající opatření na jejich ochranu. O situaci jednají zástupci policie, tajné služby a státní ochranné služby.
3: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno, odpoledne se můžou objevit přehánky, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty budou 13 až 16 stupňů a povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dva cyklisti se srazili v Kostelci ve Zlíně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už jsou na řadě nedělní výlety s Pavlem Kudrnou. Příjemný poslech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
4: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříni vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme minizo u Bělouškův, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech k obci Krásná hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklan jménem Vindiš. V jihočeských Pořežanech na nás čeká pak muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů, od aut přes kočáry a bryčky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: V Dolní Sukolomi nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Bělouškou a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední Minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u Dolní Sukolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních třech letech se to začalo teprve rozšiřovat na Minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovskýho a řekl mi, to je tvůj kuň, mě bylo 9 v té době. Ten kuň je tady doteď mimochodem, jmenuje se Lukas. Dřív jsme nikdo jakoby z rodiny neměli koně ani zvířata.
2: Ten kuň, co tam zrovna jí to seno, ten velký bílý, to je ten, o němž jste mluvila?
1: Tohle je můj druhý kuň, jmenuje se Andorina, taková naše babička stájová. Ten můj první kuň je taky takhle velký, akorát je šedý. A tíhle dva tady byli už vlastně od začátku, plus ještě jeden třetí běloušek a podle nich se to tady jmenuje.
2: Co to je za koně?
1: Tady tahle největší, ta je kladrubský Bělouš, je přímo z Hřebčína kladrubského a běhala tam dřív vozatajské závody. Ten můj první vlastně, tak to je český teplokrevník.
2: Kolik druhů zvířat tady najdeme?
1: Původně jsme vlastně měli koně a přišli potom první morčata, tak jsme jako přidali morčata, pak najednou byl králík a pak jsme si řekli, zkusíme pár oveček, koz, no a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako odmala, no a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo, teď mám zálusk na pštrosy Emu.
2: Jaká máte prasátka?
1: Je to plemeno Kune Kune a jmenují se Kotletka a Slaninka.
2: Ale asi nejsou určení k snědku.
1: Samozřejmě jsou to mazlíčci.
2: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě. Černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
1: Ano, přesně tak. Děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna, prostě pozná, že to je ta jeho slepice, i když jich je tady pět stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
2: Už se za námi jde podívat, přežvikuje seno.
1: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
2: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí, já na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
1: Ona je trošku přerostla.
2: Děti si s ní normálně hrají?
1: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost. Ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehne, dá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
2: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
1: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit je i jízda na koni.
2: Vzadu už vidíme, že vstaly i lamy alpaky.
1: Vyhlížejí, co bychom jim dali dobrého. Oni mají hodně rádi procházky, takže možná si myslí, že jedeme vzít a vyvenčit.
0: Konstatuje provozovatelka Minizo u Bělouškou v Dolní Sukolomi Adéla Axmanová, která areálem plným přátelských zvířat provedla našeho olomouckého kolegu Aleše Spurného. Kromě venčení tam pořádají i kroužky, speciální akce a telefonicky si můžete domluvit i soukromou návštěvu a třeba i rodinnou oslavu.

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na Pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena, za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrand. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrand, tak lihovár s jeho jménem stojí proti jeho českému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období třetihor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta Krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce 0,5 metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
0: Říká o majestátním vyklanu jménem Vindiš nedaleko středočeského města Krásná hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jeho český redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12?
2: Máme ještě ve dvou halách. Máme v Jižních Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 60. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To nešlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mně je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
2: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku ze předu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
1: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. No, můžu si tam vlézt?
2: No jistě, že.
1: Tak počkejte, já si...
2: To operuje mimořádně tyhle pera.
1: Já si vlezu do kočáru, to vyzkoušíme. A už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
2: Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v trezorové bance, anebo u nás zpátky.
1: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu kníže pán v princezně Zemlina? Takhle
2: jo,
1: sněvili.
2: Jo, to je on. Nekrásně si hledanka. Tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
1: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem, já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje, anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
2: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne.
1: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
2: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
1: Čili to je něco na způsob tykadla?
2: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
0: Vysvětluje zakladatel muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc. Ano, už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky. Jenom namátkou lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku. Na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm. No a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze-Dejvicích. Co je správně? Typujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bez hlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy. Službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vylosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: na čase být.
1: Mohutnému skalnímu masivu nad Jáchymovem nedaleko Božího daru v Karlovarském kraji se po staletí říkalo Grauenstein neboli Šedá hora. Současný název Hadí hora se ujal díky legendám a pověstem, které se o hoře mezi místními vyprávěly. Kudy se na vrchol ve výšce téměř 1000 metrů nad mořem nejlépe dostat, prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
2: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím. Až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
3: Odkud ten název Hadí hora?
2: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Grauenstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vzniknul díky kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
3: Těch pověstí je tady spoustu.
2: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořený i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
3: Stojíme na vrcholu Hadí hory?
2: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Grauensteinu. Vidíte krásně to kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
3: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
2: Jo, je tady krásně. Trošku je škoda, že není vidět Jáchymov, vidíte akorát Jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově, je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
3: Když se podíváme detailně na ty kameny.
2: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemený žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svým ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tohle krásné moře.
1: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no a tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi, mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně z pravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu, výlety.

ale ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně se rýsuje možná povolební koalice hnutí ANO, Zlín 21 a ODS, která ale hledá dalšího partnera pro stabilnější většinu v zastupitelstvu. Komunální volby v Uherském Hradišti ovládlo s náskokem uskupení Hradišťáci. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Dnes bude oblačno, nejvyšší teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Ve Zlíně se na možném základu budoucí koalice dohodlo vítězné hnutí ANO se Zlínem 21 a ODS. Společně by měli mít 22 mandátů v 41 členem zastupitelstvu, tedy jen těsnou většinu. Chtějí proto přibrat dalšího partnera a jednají především s lidovci a piráty. Jednání Českému rozhlasu potvrdili jejich lídři. Post primátora si nárokuje ANO, které chce ve vedení města udržet Jiřího Korce. Druhé nejsilnější hnutí STAN ale stále usiluje o sestavení jiné koalice bez účasti ANO a SPD,

0: říká lídrině starostů Věra Stojar.
1: My pokračujeme opravdu v té naší misi vyjednat tu koalici z demokratických stran, abychom tu změnu těm občanům tady opravdu zrealizovali. Takže snažíme se o to.
0: V Uherském Hradišti zvítězilo v komunálních volbách opoziční uskupení Hradišťáci. V 27 členem zastupitelstvu získalo 8 mandátů. Po 5 mají druhé hnutí ANO a třetí občanští demokraté a nezávislé osobnosti. Pokračuje lídr Hradišťáků Michal Dvouletý.
2: To, že jsme vyhráli s tak poměrně jasným náskokem nad všemi ostatními, tak to je velký závazek a velký vzkaz, který jsme dostali od našich voličů. Nevidět, že občané Uherského Hradiště chtějí symbolicky otočit tím kormidlem a dát našemu městu čerstvý vítr do plachet. Já to beru jako hozenou rukavicu a velmi silnou důvěru a tuto důvěru se pokusím nesklamat.
0: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let. Za tu dobu stvárnil skoro stovku rolí. Představil se mimo jiné jako Petručo v Shakespeareově Zkrocení zlé ženy. Hrál i v Našich furiantech nebo Mariše. Televizní diváci ho znali třeba jako Radka Krásu v seriálu Vyprávěj. Do češtiny daboval Harrisona Forda, Michaela Douglase, Stevena Segala nebo Gerarda Depardie. Za svoji práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. Sport. Fotbalisté Slovácka v první lize čekají na první vítězství této sezony. V utkání 10. kola na hřišti Liberce ale vedou po prvním poločase 1-0. Jediný dosavadní střelil ve 14. minutě po brejku Havlík. A na východočeském závodišti odstartuje v 15:30 jeden z nejprestižnějších překážkových dostihů Evropy. Na Velkou Pardubickou se chystá 10 koní, což je nejméně od roku 1993, ale na druhou stranu bude startovní pole extrémně kvalitní. Trojnásobný vítěz Velké Pardubické Josef Bartoš bude v sedle Aru Cariase. Spolufavoritem bude předloňský vítěz Gottfry a jeho trenér Dalibor Terek. Mluví o možných soupeřích.
3: Je to tak specifický, že jak říkám, může vyhrát kdokoliv, komu se to nejvíc povede. Mně se velice líbil Sakamiro, takže to je taky velice dobrý kůň. Lenka Neprašová ho odjela perfektně. Jsou to koně se zkušenostma. Pepa Bartoš má taky šikovného koně a je to hlavně pan jezdec, takže může si to vzít na sebe, udělat si takový tempo, který mu bude vyhovovat a může nás překvapit. Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno, odpoledne se můžou objevit i přehánky, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty budou 13 až 16 stupňů a povane mírný vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv je to vše a teď už Anna Randárová a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné nedělní odpoledne. Tento víkend patří v České republice volbám. Ve Zlíně se rýsuje nová povolební koalice, složená z hnutí ANO, Zlín 21 a ODS. Společně mají v zastupitelstvu těsnou většinu a proto hledají dalšího partnera. O výsledku voleb i vyjednávání o novém vedení města budeme mluvit s dosavadním primátorem Jiřím Korcem z vítězného hnutí ANO. Už za chvíli pohodový poslech Českého rozhlasu Zlín vám přeje Anna Randárová.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Komunální volby ve Zlíně vyhrálo hnutí ANO v čele se současným primátorem Jiřím Korcem. Získalo přibližně 21,5% hlasů. Na možném základu budoucí koalice se už ANO dohodlo se Zlínem 21 a ODS. Dohromady mají 22 mandátů v 41 členem zastupitelstvu a hledají dalšího partnera, který by jim zajistil stabilnější většinu. Na telefonu je teď primátor Zlína a lídr vítězného hnutí ANO Jiří Korec. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane primátore, jak hodnotíte výsledek komunálních voleb ve Zlíně?
1: Já si myslím, že pro mnohé byl překvapivý, protože myslím, že nikdo z nás nečekal, že například hnutí STAN bude mít tak výrazný výsledek, zatímco například ODS měla výrazně méně, než vůbec předpokládali. Každopádně i u nás jsme čekali, že budeme určitě výše, že se budeme blížit kolem 25%. Vzhledem k tomu, že opravdu té práce jsme tady udělali poměrně dost, ale bohužel jsme podle mě doplatili na to, že ty projekty prostě jsou podepsané, jsou zahájené, ale jak se říká, ten bagr toho ještě není, to znamená ta kampaň, kterou vedli někteří jiní, tak by pro mnohé byla uvěřitelnější, protože samozřejmě tvrdí, že máme pouze obrázky a není ta práce, což samozřejmě, když tam ten bagr nemáte, tak bohužel tomu někteří uvěří.
0: Ano, před 4 lety získalo ANO téměř 32% hlasů, letos tedy zhruba 21,5%. Je tady tohle za vás ten důvod, čím si vysvětlujete ztrátu více než 10% bodů?
1: Tak tam těch okolností je víc, protože samozřejmě jedna věc je to, že v současné chvíli ve vládě je hnutí ANO, to znamená samozřejmě v těch velkých městech se to nějakým způsobem je ambice vyvažovat, takže to je jeden krok. A druhý je samozřejmě to, že ta kampaň některých, která vlastně tvrdila řeknu nepravdy o tom, že ty věci nejsou, tak prostě byla nějakým způsobem těmi lidmi na sítích a různě přijata. Takže případně prezentovali věci, které vlastně nejsou reálné, ale jsou líbivé, takže bohužel prostě samozřejmě ty věci nejsou někdy úplně jednoduché a tím pádem prostě lidé rádi věří tomu, co by rádi, aby bylo, ačkoliv to kolikrát není reálné.
0: S hnutím Zlín 21 a ODS jste se už dohodli na možném základu nové koalice. Co vás vedlo právě k této spolupráci, když Zlín 21 byl v uplynulém volebním období v opozici?
1: Tak my jsme reagovali víceméně na to, na ty výsledky voleb, to znamená samozřejmě vnímáme od lidí, že by to chtělo nějakou změnu. Já si myslím za sebe, že pokud vlastně v tomto půdorysu ještě přibereme další, tak vlastně opravdu bude ta rada okysličená i nějakým způsobem to zastupitelstvo, ale s tím, že zastupitelstvo už by v opozici, tak zejména to vedení města. A vlastně reagujeme dál, protože samozřejmě jsou karty nějak rozdány a my s nimi hrajeme a snažíme se to uhrát co nejlépe, aby opravdu i ty další čtyři roky byly ku prospěchu rozvoje města Zlína a bylo to ještě takový to jednání co nejvíce konstruktivní a politické, protože jedině tak z toho Zlínu může prospět.
0: Společně tady máte 22 z 41 zastupitelů, což je poměrně těsná většina. S kým konkrétně teď jednáte o rozšíření koalice a kdyby mohlo být jasno o jejím konečném složení?
1: Já už jsem včera říkal, že vlastně budeme vycházet z té současné koalice, to znamená, my v současné koalici máme navíc kromě tohoto půdorysu ještě KDU a Piráty. V současné chvíli vlastně jsou to ty dva subjekty, se kterými jsme se dneska už i potkali a řekli jsme si nějaké představy vzájemně, takže tam uvidíme, jestli dospějeme k nějaké cestě, aby ve výsledku byly součástí té budoucí koalice. A samozřejmě já jsem už deklaroval, že se chci potkat se všemi, to znamená paní Věra Stojar mi ještě neodpověděla na zprávu, které jsem psal, že bychom se mohli potkat někdy v průběhu pondělí a panu Nečasovi budu teprve psát, protože jsem už nechtěl psát někde ve 2 ráno, takže tam určitě také počítám, že bychom se potkali. A ta délka těch jednání, to bych taky rád věděl. Každopádně budeme se snažit určitě, aby to bylo co nejdřív, protože je to nějaký pracovní klid, když to pro všechny lidi i na magistrátu, protože samozřejmě spousta těch zaměstnanců, úředníků jsou i z toho kolikrát nervózní, jak to vlastně dopadne, protože to má na ně přímý vliv, takže my chceme, aby opravdu ta nálada zůstala ta pracovní, konstruktivní a produktivní, takže i z pozice jak občanů, tak vlastně tady celého toho aparátu bychom byli rádi, aby to bylo co nejdříve, Každopádně jsou to dvě věci. Jedna věc je platforma té koalice a druhá věc je, jsou jednotlivé gesce a vlastně budou ty mandáty v té radě a ty samozřejmě budou trvat díl.
0: Ano, si nárokuje post primátora a vy byste tak mohl pokračovat už třetí volební období v řadě. Je vaše strvání ve funkci podmínkou koaliční dohody, anebo jste připraven jednat i o jiném personálním uspořádání?
1: My jsme vyhráli volby, takže my vůbec jako neřešíme, že bychom neměli mít primátora a mou osobu vůbec nikdo nerozporuje, takže toto vlastně vůbec není téma.
0: Vítězem komunálních voleb ve Zlíně hnutí ANO, které získalo o jeden mandát zastupitelů více než pořadí Druzí, Starostové a nezávislí. O volebním výsledku a taky o vyjednávání o nové koalici jsem mluvila s lídrem hnutí ANO a dosavadním zlínským primátorem Jiřím Korcem. Děkujeme za váš čas a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Taky moc krát děkuju a co vám daří, naslyšenou.
0: A ještě dodám, že povolební vývoj ve Zlíně i dalších městech našeho kraje budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nadále podrobně monitorovat.
2: Český rozhlas Zlín,

0: neděli odpoledne posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín. Malá knihovna v prostřední Bečvě na Vsetínsku je druhou nejlepší knihovnou v Česku. Porota ji ocenila za to, jak drží místní tradice a paměť regionu. Knihovnice vodí lidi na procházky přírodou podle regionálních autorů a se spolky chystá třeba taky masopustní průvod. Výjimečná je ale taky tím, že funguje na důvěru. Lidi si tam totiž knížky půjčují a vrací sami.
1: Jo, rovnou, tak pojď.
2: Může?
1: No to víte, že jo, jak už je otevřeno, dobře víte, že to tak je. Máš nějaké konkrétní zadání?
2: Asi nějakého posledu odpusu vezmu.
3: Tomáši, a poznáš, který z těch dílů máš a který nemáš, protože já se tady dívám, že jsou tady snad úplně všechny.
2: Jo, no. Já to ještě nemám tenhle fialovej a přemýšlím, že bych se ho vzal.
3: Tak zatímco Tomáš přemýšlí, já se zeptám maminky, jak často se vracíte tady v prostřední Bečvě do knihovny?
4: No my tady chodíme docela často, protože Tomík potřebuje číst a hlavně i mají nějaké zadání od pana učitele. Syn je hodně i na takové ty životopisy. Paní knihovnic nám dá echo, že už to tady má a my si to tady jenom vyzvedneme, takže je to úplně super.
3: Říká Jana Káňová, maminka, která teď skládá všechny ty synovi knížky na stůl. Většinou je to tak, že ta knihovna je obrovská, stojí uprostřed města jako samostatný objekt, který je třeba často multifunkční. Tady ale, jak vidíme, Tomáš s maminkou Janou šli kolem, jen tak se zastavili, viděli ty otevřené dveře, mají i takové velké kulaté prosklené okno, které láká ty, kteří sedí v kavárně, aby si paní Kulišťáková půjčili u vás nějakou knihu.
5: Tak je to tak, samozřejmě tady chodí i lidé, kteří nejsou registrovaní čtenáři, zastaví se po cestě do kavárny, jedou na kole kolem a jdou se podívat vlastně, jak to je propojené, prohlíží si knihovnu a je to takový větší obývák v podstatě.
3: Přes zasunovací dveře projdu rychle do kavárny. Paní Dana teď dojídá s kamarádkou chlebíček a sotva, co si dopije taky kávu, tak půjde do knihovny.
6: Ano. Ano, já si půjčuju zásadně historii Rožnova.
3: Z kavárny jsme se přesunuli zpátky do knihovny, kterou vede knihovnice Marcela Kulišťáková. Výjimečnost knihovny je v tom, že je otevřená 6 dní v týdnu. Lidé si tady knížky sami půjčují a taky je vrací.
5: Mají tady čtenáři sešit, kde si zapíšou knihy, které si půjčí. Ty, které vracejí, mi nechají ležet na stole a jak já potom přijdu do knihovny, tak to samozřejmě, že, zúřaduju.
3: Lidé se tu cítí jako doma. Knihy jsou totiž uložené ve starých dřevěných regálech a celý prostor je útulný.
5: Právě protože jsme tak malí, tak jsme vůbec nepředpokládali, že bychom mohli získat až druhé místo z nominovaných knihoven z celé republiky. Je to o těch lidech, kteří chodí do té knihovny a je to samozřejmě o lidech, kteří jsou ochotní pomáhat. A potom to fakt jde všechno tak nějak samo.
3: Říká Marcela Kulišťáková, která usiluje o to, aby byla knihovna místem, kde se potká různé generace a kde se knihy přirozeně propojí s kulturou a sousedským životem. Gabriela Hickel, Český rozhlas.
0: Jaké to je objevit na půdě kufr plný materiálů, fotografií a dozvědět se tak něco nového o svých předcích? Jakub Neradilek díky tomu zjistil, že jeho pradědeček František Kocourek byl prvním baťovským pedikérem. O historii pedikury ve firmě Baťa i péči o odkaz pradědečka si budu s Jakubem Neradilkem povídat už 13. října. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
7: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
7: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: I v neděli odpoledne vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídneme aktuální informace přímo z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Bárou Kučerovou. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jaké máme tedy teď počasí na území Zlínského kraje?
2: Je docela slunečno, byť na obloze se té oblačnosti vyskytuje také poměrně hodně, ale je dostatečně v uvozovkách děravá, aby k rození slunce prosvítalo. Teploty se teď nejčastěji pohybují zhruba mezi 13 a 16 stupni Celsia.
0: Bude se ta předpověď během dnešního dne ještě nějak výrazněji měnit?
2: Úplně by neměla, ta proměnlivá trošku větší oblačnost zůstane, akorát se později odpoledne může objevit nějaká přeháňka a k večeru potom začne oblačnost ubývat. Teploty ještě můžou někde trošičku možná povyrůst a zůstane foukat mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer také částečně slábnout.
0: Jaký bude zítřek?
2: Zítřek bude opět s proměnlivou oblačností a po té noci, kde se ta oblačnost protrhá až do polojasna nebo i skoro jasna a zítra ráno se mohou objevit mlhy. To by ale během dopoledne mělo odeznít a během dne se zítra zejména v severní a východní polovině kraje mohou s menší pravděpodobností objevit přeháňky a k večeru zase bude oblačnost ubývat, bude se většinou rozpouštět. Zítřejší ranní teploty mezi 4 a 1 stupněm Celsia a četné přízemní mrazíky a naopak ty odpolední mezi 12 a 15 stupni na Valašsku místy i jen kolem 11 stupňů Celsia.
0: To bylo tedy pondělí. Jak se počasí bude dál vyvíjet?
2: A v úterý by mělo, nebo úterý by mělo začít relativně studeným ránem mezi plus 2 až minus 1 stupněm Celsia, ale tam je také možnost, že ráno bude na alespoň části území na severu a na západě kraje zataženo nízkou oblačností. V takovém případě by ty ranní teploty byly trošičku vyšší, kolem 4 stupňů Celsia, ale jinak by v úterý mělo být polojasno až oblačno v noci a ráno tedy s tou větší oblačností a potom ty odpolední úterní teploty mezi 10 a 14 stupni Celsia. Středa potom v první části dne převážně oblačná nebo zatažená na menší části území s deštěm nebo přeháňkami a během odpoledne by srážky ve středu měly ustat a částečně se protrhat oblačnost, teploty odpolední středeční mezi 11 a 15 stupni Celsia.
0: Říká Bára Kučerová v Českém rozhlase Zlín. Děkujeme za to a přejeme pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. V pondělí byl hostem naší zahrádkářské poradny František Václavík, odborný školitel Českého zahrádkářského svazu. Přiblížil mi například, co konkrétně se v zahradě na začátku října vlastně děje.
1: No v podstatě se dá říct, že ukončujem ten zahrádkařský rok. Pokud se týká sklízně ovoce, tak již máme na stromech pouze ty odrůdy, které se sklízí jako poslední úhrušní. Je to odrůda bohemika, u jabloní odrůda šalimár, které tím pádem taky vydrží nejdéle na skládce. Jinak pokud se týká zeleniny, tak dokončujeme sklizeň kořenové zeleniny. Pokud se týká paprik, tak ty ještě na tom můžou pár dnů být, ale rajčata nám v těchto dnech už skoro všechna popraskala a snažíme se to, co tam zůstalo zeleného, využít na kompostování a dát na komposty tak, aby jsme měli pak vhodné organické hnojivo, protože dnes už sehnat někde hnůj se v podstatě nedá.
0: Co by tedy mělo být v těchto dnech naším hlavním úkolem?
1: No hlavním úkolem bychom měli začat uklízet zahradu, měli bychom se připravovat na rytí a jak už jsem řekl, měli bychom některé ty části rostlinné zdávat na kompost, tak aby jsme je mohli prostě v dalším období mít pro příští rok i v průběhu roku jako zralý kompost.
0: A co trávník? Co ten potřebuje po létě? Může být třeba vysušený nebo poničený. Je teď ten správný čas se ho nějakým způsobem pokusit opravit, zachránit?
1: No, v této době s toho trávníkem už mnoho neděláme. Musíme ho ale připravit na zimu tím, že ho nesečeme tak hluboko, aby tam zůstal jenom s délkou do 2-3 cm, ba naopak. Měli bychom na zimu nechat trávník vysoký cca 5 cm, ale neměl by být zase dlouhý, aby kdyby náhodou byl sníh, tak aby to zbytečně nevyleželo a nezasáhla nám v trávníku sněžná plíseň, protože ta nám dělá velké problémy. Co můžeme udělat? Hnojením by to být nemělo, takže tam dáme anorganická hnojiva. Dřív jenom z tohoto můžeme dát dolomitický vápenec, protože ten se dlouho vstřebává v půdě a nevyplavuje se, tak ten se dá dát i dopředu. Jinak umělá hnojiva se nedávají, protože ty se rychle vyluhují a nemohli, možná by tam v jarním období nebyli. Tak je raději dáváme potom v předjaří.
0: To byl tedy trávník. Co s odkvetlými trvalkami? Jak můžeme ty opečovat?
1: No tak samozřejmě trvalky už většinou také dokvetly, i když některé ještě mají kvítka. No a pochopitelně vyrostly poměrně velké některé, takže v tuto dobu zkracujeme, dáváme je mimo, ale ne zase hluboko, to dokončíme zase až na jaře, ale většinu toho porostu zkrátíme, a tak, aby nám prostě zase ten sníh na ně nevadil a podobně, ale musíme si být vědomi toho, že to dokončení uděláme až na jaře.
0: Františka Václavíka, odborného školitele Českého zahrádkářského svazu, jsem se v rozhovoru ptala i na to, jak je to na podzim se zaléváním, plevelem nebo spadaným listím. Záznam celé poradny si můžete poslechnout v audioarchivu na našem webu, konkrétně v záznamu pondělní 11. hodiny.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Internet je plný výmyslů a lží. Šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. A důvody jsou různé. Chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
5: Za každým mimořádným dílem stojí lidé s vizí, odvahou a vytrvalostí. Jedním z nich je i bývalý ředitel ZOO Zlín Ivo Klika. Jak se rodily smělé plány, které proměnily zahradu v jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
0: Český rozhlas Zlín.

Nedělním odpolednem vás provází Český rozhlas Zlín. Na startu Velké Pardubické budou dnes dva koně, kteří už tento výjimečný překážkový dostih vyhráli. Vedle favorizovaného Gutfreeho to bude šampion z roku 2023 Sakamiro, o kterém podrobněji uslyšíte v našem vysílání už za chvíli.

0: Poslední desítky minut zbývají do letošní Velké Pardubické. Startu slavného závodu je už v 15:30. Mezi desítkou koní pro jeden z nejtěžších překážkových dostihů Evropy je i veterán Sakamiro. Ten od zveřejnění přihlášek nepatří mezi největší favority, ale i ve 13 letech budí tento někdejší šampion velký respekt.
1: Sakamiro vede před stárem a talentem. Sakamiro si jede pro vítězství ve 133. ročníku Velké Pardubické.
2: Já myslím, že právě u něho je to celkem výhoda, protože konečně dospěl a soustředí se na práci, kterou má dělat a nevymýšlí.
3: Mluví trenérka Eva Petříková o tom, že Sakamiro, vítěz Velké Pardubické z roku 2023, vůbec nevypadá na to, že by mu s věkem ubývalo sil. Naopak v malé stáji v Beňově na Přerovsku ukazuje, že stále může měřit síly s elitními krosaři. Navíc je to velký univerzál, který umí rychle běhat jak na tvrdé, tak měkké půdě.
2: Už je mu to i s věkem úplně jedno. Prostě dokázal vyhrát na měku, dokázal vyhrát na tvrdu. Je malý, lehký, takže si poradí se vším.
3: 13-letý kůň ovládl Velkou Pardubickou naposledy v roce 1991, kdy proběhl cílem první legendární železník. Od té doby nikdo tak v uvozovkách starý tento dostih nevyhrál. A v jeho sedle bude paradoxně nejmladší účastnice ročníku mezi jezdci žokejka Lenka Neprašová, kterou překvapilo jen 10členné startovní pole.
4: Je mi 22 let a co koukám na Velkou Pardubickou, tak to bylo vždycky mnohopočetné pole, ale vlastně já si myslím, že o nic nepřijdeme, protože to pole je hrozně moc kvalitní. Jsou tam opravdu, si myslím, ty nejlepší koně, co mohly být, že ta podívaná za to bude stát.
3: Věří Lenka Neprašová, která skončila v červnové kvalifikaci se Sakamirem druhá.
2: Je velice lehký na ježdění, nemá žádné problémy s voděním, se skákáním, takže je to opravdu kůň pro citlivého jezdce, který mu vyhoví.
3: Doplňuje trenérka Sakamira Eva Petříková. Z Pardubic Jakub Marek, Český rozhlas.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: O výsledku senátních voleb ve Zlínském i Uherskohradišťském obvodu rozhodne až druhé kolo. Hnutí ANO a ODS podepsali ve Valašském Meziříčí memorandum o spolupráci. Fotbalisté Slovácka v první lize slaví první letošní vítězství. Dnes bude oblačno, nejvyšší teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne.
4: Volby 2026.
3: Ve Zlínském senátním obvodu postupují do druhého kola současný senátor Tomáš Goláň, kterého podporují ODS, Lidovci a TOP 09, a Ivo Mitáček ze STAN. Goláň získal zhruba 33% hlasů, Mitáček kolem 23%. Ten je se svým výsledkem spokojený, před druhým kolem ale chce získat podporu dalších kandidátů.
5: Určitě se budu snažit oslovit ostatní kandidáty, kteří jsou mi názorově blízcí. Nejdříve si ale musím počkat na celkový výsledek, jak ty jejich silné mandáty byly.
3: Také na Uherskohradišťsku rozhodne až druhé kolo. Současný senátor Josef Bazala z KDU-ČSL získal téměř 48% hlasů a utká se s Jiřím Vašicou z Hnutí ANO, který dostal přes 28%. Ve Valašském Meziříčí podepsalo vítězné hnutí ANO memorandum o spolupráci s ODS. Obě strany mají dohromady 15 z 25 křesel v zastupitelstvu. ANO vyhrálo komunální volby ve městě už po čtvrté v řadě. Získalo skoro 41% hlasů a 11 mandátů. Podle starosty Roberta Stržínka z hnutí ANO se spolupráce s ODS osvědčila.
6: Sedli jsme si lidsky, názorově, rozumíme si jako lidé, máme i podobné názory na spoustu věcí a tam, kde se nějakým způsobem odlišujeme, si to umíme vyargumentovat a vždycky najít nějaké společné.

0: řešení. Takže na základě té předchozí spolupráce jsme rádi, že jsme získali tolik mandátů, že můžeme pokračovat v tom formátu dál, tak jak před 4 lety.
1: Město Vídeň chce dát dívkám větší slovo v tom, jaké aktivity město nabízí. Rakouská metropole proto připravuje svůj první dívčí klub. Fungovat bude na internetu a zpřístupní jim vzdělávací kurzy i další programy. Dívky navíc sami rozhodnou, co by v nabídce nemělo chybět. Radnice projekt představila u příležitosti dnešního Mezinárodního dne dívek.
2: Vídeň chce na nové platformě soustředit například workshopy o ženských právech, prevenci násilí nebo bezpečném pohybu ve městě. Počítá také s programy zaměřenými na robotiku, počítačové hry a umělou inteligenci. A dívky také budou moct strávit den po boku političek a sledovat jejich práci. Radnice je tak chce víc zapojit do veřejného života. První výsledky ankety, ve které dívky rozhodují o podobě klubu, představí radnice příští rok v březnu. Podle veřejnoprávní ORF tvoří Vídeňanky do 20 let téměř pětinu ženské populace města. Je jich zhruba 190 tisíc. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Slovácka v 10. kole první ligy poprvé vyhráli. V Liberci zvítězili 1-0 díky Havlíkovu gólu po brejku ze 14. minuty. Slovácko pak přežilo i půlhodinovou hru v oslabení po vyloučení Puškáče. V tabulce Slovácko zůstává předposlední, má 7 bodů. Poslední je Zlín s 1 bodem. A Hazenkáři z Dubří prohráli v Plzni 27-30 a nevyužili šanci posunout se na druhou příčku extraligové tabulky. Hostům nepomohlo ani 8 gólů zkušeného křídla Jakuba Hrstky. Ten litoval ztraceného vedení v poslední 10-minutovce.
3: Dalo by se říct, že do 50. minuty jsme pořád byli my, takže jsme vedli o ty 2-3 branky. Myslím, že tam nastala fáze, kdy myslím za stavu 20-23, kdy Pavel Dufek tam chytl myslím 2 trháky a my naopak jsme 3krát nebo 4krát po sobě jsme to vlastně té Plzni naservírovali a vlastně dostali se tím do zápasu a pak už to vlastně bych se dal říct, že to přehráli nás zkušenostmi. Počasí.
1: Dnes bude v regionu oblačno, odpoledne se můžou objevit přehánky, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty budou 13 až 16 stupňů a povane mírný vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Osobní auto se srazilo s motocyklem v ulici Gahurova ve Zlíně. Jezděte opatrně. Po zprávách pokračuje nedělní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Annou Randárovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nedělním odpolednem s Českým rozhlasem Zlín vás stále provází Anna Randárová. Někdy se výjimečnost skrývá v neobvyklém nápadu, jindy v příběhu, na který bychom neměli zapomenout. Společně s regionální stopařkou Českého rozhlasu Zlín Petrou Sedláčkovou jste měli i tento týden možnost se vydat za zajímavými lidmi a místy zlínského kraje. Už za okamžik vám nabídneme to nejzajímavější ze stopařčina týdne. Jsem ráda, že nás posloucháte.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková pro vás každý týden objevuje zajímavé příběhy, lidi i místa našeho kraje. Tentokrát jsme si připomněli Václava Havla, nahlédli do Muzea lidových pálenic ve Vlčnově na Uherskobrodsku a poznávali také příběhy zlínských sokolů. To nejzajímavější z jejího putování si poslechněte ve stopařčině souhrnu týdne.
1: Tento týden jsme se s posluchači Českého rozhlasu Zlín zaměřili na lidskou tvořivost, důvtip a odvahu. V pondělí jsme si v Holešově připomněli 90 let od narození Václava Havla. S vedoucím divadelního studia Viktorka Romanem Juráněm jsme mluvili o tom, jak se z Havlovy krátké rozhlasové hry Anděl strážný stalo divadelní představení.
2: Když jsem si vzal do hlavy, že se to dá, tak se to dá, takže jsme pracovali na nelehkých situacích, vytvářeli jsme dramaturgické situace, které ta hra samozřejmě jakožto rozhlasová vůbec neobsahuje. Z 25-minutové rozhlasové hry se nám podařilo udělat hru na necelou hodinu. Divácky funguje, hra si získala už pár srdcí kritiků a diváků.
1: V úterý jsme zamířili do Muzea lidových pálenic ve Vlčnově na Uherskobrodsku. Průvodce Josef Šobáň nám představil nejdůmyslnější zařízení na pálení domácího alkoholu, která jsou v muzeu k vidění.
3: Tady v muzeu je jich několik. Například pálenice vyrobená z pračky Romofulné, a nebo máme tady nejmenší funkční pálenici na světě, kde obsah kotle je 17 ml, topí se pevným lihem a za 5 minut vykape 2,5 ml destilátu, obyčejně vínovice.
1: Ve středu jsme ve Zlíně v rámci akce Týden zdraví navštívili poradnu péče o nohy. S Kateřinou Horákovou z České obuvnické a kožedělné asociace jsme si povídali o tom, že při výběru správné obuvi je potřeba myslet na správnou velikost boty, která se v průběhu našeho života mění.
4: Divila byste se, kolik chodí klientů, kteří si třeba celý život myslí, že mají velikost 39 a my jim potom změříme nohu a zjistíme, že mají 1,40. To totiž lidé často nevědí, že vlastně naše noha se mění i v průběhu našeho života, takže určitě je důležité si nechat nohu čas od času změřit i v dospělosti. No a u dětí je to samozřejmě zásadní.
1: Na odvahu zlínských sokolů, kteří se za druhé světové války zapojili do odboje, jsme vzpomínali ve čtvrtek na památném dni sokolstva. Kateřina Příhodová z TJ Sokol Zlín ve vysílání zmínila příběh jednoho ze 17 padlých sokolů.
5: Ignác Křivánek byl okrskový místonáčelník a vedl sokol odbočku tady ve Zlíně na Letné, zapojil se do odboje, rozšiřoval letáky, pomáhal rodinám zatčených. Byl zatčen v roce 1942, prošel několika věznicemi, byl odsouzen ke 4 letům káznice a zemřel na následky věznění 16. července 1944.
1: A týden jsme společně zakončili návštěvou tradiční výstavy králíků, holubů a drůbeže v Uherském Hradišti. Na další setkání ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se také příští týden bude těšit vaše regionální stopařka Petra Sedláčková.
6: Český rozhlas Zlín, písní

Po písničce Karla Gotta vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídnu kulturní tipy. V Luhačovicích je dnes už po čtvrté slavnost pod jabloní. Ta propojuje místní chutě, kulturu a sousedské setkávání. Těšit se můžete na jablečné speciality, vystoupení místních souborů i program pro celou rodinu. Prostranství před kulturním a kongresovým centrem Elektra ožilo setkáváním sousedů, prezentacemi spolků a ochutnávkami místních podniků. Program potrvá u Elektry v Luhačovicích až do 18 hodin. Rodinný koncert Mira Jaroša s kapelou dnes nadchne malé i velké v Domě kultury v Setín. Odpoledne rozjede Miro Jaroš s kapelou své nejznámější písničky a show plnou zpěvu, energie a společných zážitků. Návštěvníci se mohou na vsetínském koncertu těšit na známé písně, jako jsou Disco, Pizza Dance, Neprestaň nebo Tuláčik, které děti dobře znají a do kterých se mohou zapojit zpěvem i tancem. Koncert začne v 16 hodin ve Vsetínském Domě kultury. Vidět, objevovat, hrát si a dovádět, dotýkat se a nechat se okouzlit. To je návod, jak si užít rodinnou výstavu na zámku Zlín. Loutky, výtvarné objekty, důmyslná hejblata a mechanismy, kouzelné scenérie, divadelní rekvizity, malované obrázky, kolotoč i staré harampádí. To vše vytváří svět imaginária. Imaginárium divadla Bratří Formanů a jejich přátel je k vidění vždy od středy do neděle, a to mezi 14. a 18. hodinou. Potrvá do 21. února. To byla doporučení Českého rozhlasu Zlín s datem 11. října. Více na zlín.rozhlas.cz

0: Víte, co dělat, pokud najdete na zahradě ježka? Je dobré ho nakrmit, vzít domů, odvést do záchranné stanice, anebo naopak nedělat vůbec nic. Jak poznat, kdy ježek skutečně potřebuje naši pomoc? Nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Uslyšíme se 12. října a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: V neděli odpoledne posloucháte Český rozhlas Zlín. Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm znají vítěze komunálních voleb. Ve Vsetíně zvítězilo nové sdružení nezávislých kandidátů VS21 nad hnutím Srdcem a rozumem v čele s lidoveckým starostou Jiřím Čunkem. V Rožnově pod Radhoštěm naopak s velkým náskokem vyhráli nezávislí Rožnováci a STAN.
1: Na zdraví a na vítězství!
2: Velkou radost z vítězství teď rozhodně neskrývá nezávislý starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera.
3: U nás je to euforie, protože věřili jsme v koutku duše ve vítězství, ale zatím je to teda nad rámec očekávání.
2: Ta kampaň byla velmi intenzivní, byli jste vidět na sítích, ale taky v ulicích města.
3: Já jsem od lidí slyšel, že tak, jak se změnil Rožnov pozitivně za 4 roky, tak se to nestalo za dlouhá léta. My jsme měli 14-denní kontaktní kampaň, tak nám lidé právě říkali, s některýma věcma nesouhlasíme, něco bychom malinko udělali jinak, ale to, jak jste město posunuli, jak je pozitivně naladěné a co se všechno daří, tak myslím, že to je odraz jako celého týmu, jak ve vedení, tak samozřejmě i úřadu.
2: Já se teď usazuju pravděpodobně budoucímu místostarostovi, Martin Drápal.
4: Myslím si, že to bude velmi fajn, že po těch letech, kdy jsem na radnici jako radní, tak konečně budu moc aktivně zasáhnout do toho, co se tam děje, konečně řídit ty lidi a konečně pohlídat i to, co jsme viděli, že by mohlo fungovat o něco lépe.
2: Co bude ten hlavní cíl?
4: Tak město má spoustu investičních plánů, ať je to sportovní hala, ať jsou to nová parkování, například ukrytého bazénu, ale hlavně jsou to i ty běžné věci, na které se musíme soustředit, a to je správa a údržba města, čili to, aby město fungovalo tak, jak má.
2: Budoucí místostarosta Rožnova pod Radhoštěm Martin Drápal dál zapisuje výsledky jednotlivých okrsků, podobně jako budoucí starosta Vsetína Martin Metelka, který se sdružením nezávislých kandidátů VS21 obsadil hospůdku ve Vsetíně na Bobrkách, kde společně sledují výsledky voleb.
5: Zároveň sledujeme i, jak se vyvíjí situace u ostatních subjektů, abychom nestratili přehled a byli připraveni na další jednání, se kterými počítáme v co nejkratší době.
2: Také oni vedli velmi dlouhou kontaktní kampaň, která se vyplatila. To, že chtějí Vsetíňané změnu, tušili podle Martina Metelky dopředu.
5: My jsme samozřejmě nějaké indicie měli ve smyslu zpětné vazby, kterou jsme k té naší kampani průběžně dostávali a která byla blížícím se termínem voleb stále intenzivnější v tom pozitivním slova smyslu. Tu kampaň věřím, že jsme si opravdu zodpovědně a poctivě odpracovali a jsem rád, že ten výsledek tomu odpovídá.
2: Jak ve Vsetíně, tak i v Rožnově pod Radhoštěm teď čekají oba lídry velmi intenzivní koaliční vyjednávání s možnými koaličními partnery, kteří by s nimi měli usednout do vedení města. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: A ještě jedna aktualita. Strany a hnutí, které tvoří současné vedení radnice v Kroměříži, podepsali dnes memorandum o koaliční spolupráci pro volební období 2026 až 2030. V čele Kroměříže by tak měl zůstat dosavadní starosta a lídr vítězného hnutí ANO Tomáš Opatrný. Více uslyšíte ve zprávách v 16 hodin.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český Harrison Ford, Michael Douglas i Steven Seagal. Těm všem propůjčil svůj podmanivý hlas herec Jiří Štěpnička, který dnes v 79 letech zemřel. Předního herce Národního divadla a syna Jiřiny Štěpničkové si připomeneme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř stovku rolí. Jeho doménou byl i dabing. Vysloužil si přezdívku Český Harrison Ford. Svým hlasem promlouval ve všech filmech s tímto americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel ve věku 79 let.
1: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
2: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
1: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku. To ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
2: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
1: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
2: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
1: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
2: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
1: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnesem to tím, že jsem dostal dost přes držku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
2: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dabing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Modře rámovaná obálka, bíle vyvedený titul a fotografie z našeho regionu. Časopis Malovaný kraj vychází co dva měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Články píší místní historikové, folkloristé, literáti i pracovníci v kultuře. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Reportáž cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny si můžete poslechnout už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: I v neděli odpoledne vám nabídneme hudební cukrárnu. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín předávám slovo kolegovi Petru Uhříkovi.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: O čem se moc nemluvilo a já bych rád připomněl, rok 2026 je ve znamení jednoho důležitého hudebního výročí. Přesně před 60 lety se totiž konal první ročník významného festivalu Bratislavská lyra. Inspirací a vzorem byly nejuznávanější hudební přehlídky jako Sanremo s tradicí od roku 1951 nebo o 5 roků mladší velká cena Eurovize. Kromě domácích muzikantů jsme mohli potkat i řadu zahraničních hostů a tak jsme v Bratislavě viděli skupiny Shadows, Beach Boys, Tremolos, Les Humphries Singers. Zastavili se tu zpěváci Cliff Richard, José Feliciano, Gilbert Beco a památný 24. ročník festivalu ozdobila americká hvězda Joan Baez. Ta propašovala Václava Havla mezi techniky z doprovodného týmu, byl z toho nakonec velký poprask, ale celý příběh z roku 89 si nechám až na jindy. Poslední ročník Bratislavské lyry každopádně proběhl v roce 1990 a bohužel tento festival s velkým ohlasem, vysokou úrovní a bezmála čtvrtstoletou tradicí zanikl. Nestojí už ani park kultury a odpočinku, ikonickou budovu navzdory velkým protestům veřejnosti zbourali. Pustíme si jednu z vítězných písniček. V roce 70 si zlato odnesla Marcela Lajferová, kde zpívala Slová.

0: Blíží se 16. hodina a s ní i závěr odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín s datem 11. října. Pokračovat budeme aktuálními zprávami a potom se můžete zaposlouchat do Hvězdných návratů s Patrikem Rozehnalem. Já vám přeji krásné nedělní odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase zítra dopoledne po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Loučí se s vámi Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Strany a hnutí, které tvoří současné vedení radnice v Kroměříži, podepsali dnes memorandum o koaliční spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Vítězné hnutí ANO ve Zlíně pokračuje v povolebním vyjednávání a o možné spolupráci chce jednat i se všemi stranami, včetně SPD. V Záhorovicích na Uhrsko-Hradišťsku lidé v referendech rozhodli, že chtějí v obci zachovat všechny tři železniční přejezdy. V noci čekejte polojasno, nejnižší teploty do 1 stupně Celsia. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Hezké odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Kroměříž povede i nadále koalice hnutí ANO, které komunální volby ve městě vyhrálo. KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a KM26. Dnes všechny subjekty podepsali společně memorandum a začali jednat o prioritách, které považuje za důležité z pozice hnutí ANO, vysvětluje jeho lídr a nynější starosta Tomáš Opatrný.
2: Projekty, které jsme začali v tomto končícím volebním období, především je to výstavba multifunkční sportovní haly, dokončení rekonstrukce plaveckého bazénu a výstavba bytových domů v lokalitě Lutopecká v Kroměříži.
0: Ve Zlíně pokračují jednání o složení nové koalice. Vítězné hnutí ANO se už předběžně dohodlo se Zlínem 21 a ODS. Společně mají 22 mandátů v 41 členem zastupitelstvu a proto hledají dalšího partnera, který by jim zajistil stabilnější většinu. Na rozdíl od lídrině STAN Věry Stojar, která usiluje o koalici bez ANO a SPD, se současný primátor Jiří Korec z ANO nebrání ani jednání s SPD. O možné spolupráci ale jedná i s dalšími stranami, které se dostaly do zastupitelstva.
3: Dneska jsme si vyslechli KDU a Piráty. Zároveň já jsem včera už jej psal paní Stojar, že bychom se mohli potkat například v pondělí, ale do dnešního dne nemám od ní odpověď. A samozřejmě počítám také, že bychom se potkali ze SPD, protože beru, že je férové se prostě potkat se všemi.
0: Obyvatelé Záhorovic na Uhersko-Hradišťsku v referendech odhlasovali, že v obci chtějí zachovat všechny tři železniční přejezdy. Zrušení jednoho z nich zvažuje správa železnic. Proto, aby vedení obce podniklo veškeré kroky pro zachování přejezdů, hlasovalo více než 92,5%, respektive téměř 96% lidí. Výsledky obou referend jsou platné, protože se jich zúčastnilo zhruba 46,5%

0: všech oprávněných voličů, pokračuje lidovecký místostarosta obce Jiří Milička.
1: My jsme to očekávali, ale to se založí, to k ničem nevede, jako jo, to bylo prostě úplně zbytečné, tady toto, protože stejně Správa železnic, jak nás informovali, 10 roků se s tím nic dělat nebude, tady s tímto záměrem, a po 10 letech buď se bude aktualizovat ten záměr, anebo se to hodí úplně k ledu, jo, takže bylo to úplně zbytečné. Sport.
0: Nejslavnějším překážkový dostih v Česku Velkou Pardubickou vyhrál po druhé za sebou irský kůň s žokejem Michaelem Donoem a fotbalisté Slovácka v 10. kole první ligy poprvé naplno bodovali. V Liberci zvítězili 2-0. V tabulce ale zůstávají dál předposlední. Počasí. V noci bude v regionu polojasno, případně i skoro jasno. K ránu se může oblačnost začít částečně zvětšovat a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou 4 až 1 stupeň Celsia a četné přízemní mrazíky. Povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí aktuálně bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už nedělní hvězdné návraty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
4: Inženýr Horák.
3: Ne.
4: Inženýr Horal.
3: Ne.
4: Inženýr Horárik.
3: Ten taky ne.
4: Inženýr Horček.
3: Máte ho tam vůbec?
4: Inženýr Horčičák.
3: Další.
4: Inženýr Horčík.
3: Cože?
4: Inženýr Hvorčík.
3: Ne, to není on.
4: Inženýr Hordoši.
3: Čtěte dál.
4: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
3: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
5: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
3: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje...
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dejme dál v prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: teraz sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničková středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Kdyby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste išel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: To jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Nie, Satinský, našťastie.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, našťastie nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Či symbolicky.
6: Děkujem vám, velice děkujem.
8: Pardon. Povedal... Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Ne, pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som sa chcel blisnúť, tak si nepozvem vás. Však ja si pozvem niekoho úplne iného. No, teda, radšej...
6: Nemenovať.
8: No práve som si myslel.
7: Prečo ste sem prišli vy?
6: To je iná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Ano?
6: Já jsem to takže svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvára, pádeš a nějaké jako kostru, aby dostal.
8: Ano, jedným slovom, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
6: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: A... Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi mladíky z high society. Jestli víte, co tím chci. Jestli víte, co tím chci. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Ano. Dnes večer jsem dal služobnictvu volno. Totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
1: Však papa.
8: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
6: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
1: To muselo stát.
6: A propos, co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Viete, že ešte nie? Neviem sa rozhodnúť, čo si mám dať transplant.
8: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
6: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky sto, samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: Ano.
2: To je zajímavé taky.
3: Zvláště v neděli.
2: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
3: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý... To je fantastické. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
2: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
3: Ano, to
2: aha,
3: je,
2: tak tam. Aspoň, to nemám overené.
3: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont. Já bych som vám ještě...
3: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
2: No prosím, samozřejmě, tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
3: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme, samozřejmě.
3: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
3: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme?
2: Pán Horníček, pojďte sa. Áno, tak to je, to sú...
3: To je príbor. Týmto my jeme.
2: To sú príbory, ale
3: to je... Taká je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, tak isto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. No, ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
3: No isté, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
2: Pardon, ešte by sme sa vrátili k obeživu.
3: Ale zostaňme pri jedle.
4: Pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú!
3: Brinzové halušky!
4: Milujú brinzové halušky!
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
4: Prosím, dejte kolovať.
3: Pravá brinzová haluška.
4: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Spoustu brinzových halužek.
3: Hey, hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
2: Ja som chcel hovoriť o obežive. Prepáčte, že ja mám teda to v rodine peniaze, rozumiete? U nás
3: peniaze.
2: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak
3: potrebuje
2: peniaze. Musí zaplatiť. Teda, ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavý.
2: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesí ty peníze.
4: Do banky.
2: Do banky ty peníze prenesí nenápadně a tam v banky potom...
4: Vidíte, čo je to banka?
3: Jo, banka.
4: Banka.
3: Ano, dejte kolovat.
4: U nás na... U nás na Slovensku to je banka pri banke.
3: Jo.
4: Banka pri banke.
3: Pre bančino je, jo.
2: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
3: Ano.
2: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
4: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
2: Ano. Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
4: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
2: Áno.
4: Počujete?
2: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
2: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce. A pravila.
2: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: Přehány a pozorovány tmus.
1: V těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
2: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
3: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já nevím, já jsem všecko zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. A mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Lucii a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to jsme spomínali.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odeť začíná byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok druhý.
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň 2 livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo,
3: Pekný sluha.
2: No, také krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť u nás, prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, to treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Aj manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky a do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úsměv.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Zlíně se rýsuje možná povolební koalice hnutí ANO, Zlín 21 a ODS, která ale hledá dalšího partnera pro stabilnější většinu v zastupitelstvu. Ve Vsetíně získalo sdružení VS 21 10 křesel. Starosta Jiří Čunek se nebude ucházet o žádný post ve vedení města. Fotbalisté Slovácka vyhráli v Liberci a slaví první výhru v ligové sezóně. V noci bude polojasno, nejnižší teploty do 1 stupně Celsia. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne.
0: Volby 2026.
3: Ve Zlíně se na možném základu budoucí koalice dohodlo vítězné hnutí ANO se Zlínem 21 a ODS. Společně by měli mít 22 mandátů v 41 členem zastupitelstvu, tedy jen těsnou většinu. Chtějí proto přibrat dalšího partnera a jednají především s lidovci a piráty. Jednání Českému rozhlasu potvrdili jejich lídři. Post primátora si nárokuje ANO, které chce ve vedení města udržet Jiřího Korce. Druhé nejsilnější hnutí STAN ale stále usiluje o sestavení jiné koalice bez účasti ANO a SPD, říká lídrině starostů Věra Stoj.
4: My pokračujeme opravdu v té naší misi vyjednat tu koalici z demokratických stran, abychom tu změnu těm občanům tady opravdu zrealizovali. Takže snažíme se o to.
3: Volby ve Vsetíně jasně vyhrálo sdružení nezávislých kandidátů VS 21 s lídrem Martinem Metelkou. Má 10 z 21 mandátů. Hnutí srdcem a rozumem v čele s lidoveckým starostou Jiřím Čunkem skončilo s velkým odstupem druhé.
5: Sdružení VS 21 získalo přes 40% hlasů. K většině v zastupitelstvu chybí vítězům jediný mandát, pokračuje lídr sdružení Martin Metelka.
6: Tu kampaň věřím, že jsme si zodpovědně a poctivě odpracovali a jsem rád, že ten výsledek tomu odpovídá.
5: Vítězové chtějí jako první jednat z ODS. Lidovci budou mít v zastupitelstvu 4 křesla. Lídr lidovců, starosta Jiří Čunek, výsledek respektuje.
7: Když se dívám na lídra té strany, který byl radním, tak Vsetín nic špatného nečeká.
5: K volbám ve Vsetíně přišlo 34% voličů. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit s 60-denním příměřím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila svého současného prezidenta. Trump to řekl poté, co Zelenský kritizoval jeho dohodu s Ruskem. Washington souhlasil s jednostranným pozastavením sankcí na vývoz ruské nafty bez jakýchkoliv ústupků ze strany Moskvy. To Zelenský označil za projev slabosti. Trump také řekl, že Ukrajina musí ukončit útoky na ruské ropné rafinérie. Ty jsou podle amerického prezidenta zodpovědné za vysoké ceny pro spotřebitele.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slovácka v tomto ročníku šance ligy poprvé bodovali naplno. V 10. kole vyhráli v Liberci 2-0. Trefili se Havlík s Juroškou. Hosté v této sezóně nejvyšší soutěže dostali už 6. červenou kartu. Na severu Čech dohrávali déle než půl hodinu bez vyloučeného Puškáče, který soupeři přišlápl

0: Kotník. Zkušeného mu útočníkovi trenér Slovácka Jan Jelínek bude vyloučení vyčítat.
1: Budu, protože si myslím, že to je jiná červená z jiného ranku, než jsme dosavať dostávali. Doteďka jsem byl takový jako klidnější. Když jsme měli tolik karet, tak jsme si analyzovali, díval jsem se na to, jestli je tam nějaký pattern nebo něco, ale to bylo vyloženě jako nerozvážnost, hloupost, přemíra snahy, nevím. Je to složité. Tak kdybyste řidiči autobusu říkal, že už píchlo 8 pneumatik, ať devátou nepíchne. Někdy je to prostě neovlivnitelné.
2: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno, kránu více oblačnosti a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou 4 až 1 stupeň Celsia a četné přízemní mrazíky. Zítra očekáváme proměnlivou oblačnost, ráno ještě polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. Během dne se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty budou 11 až 15 stupňů a povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě hudba do kořán.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Hudba do kořán, hudební galerie Českého rozhlasu Zlín vám dnes díky mému hostu pootevře další nádherný hudební vesmír. Hudbu totiž budeme vnímat úplně nejpřirozeněji, jak to vůbec jde, ušima. Mým hostem je dnes zpěvačka, studentka Masarykovy univerzity v Brně. No a ani nevím, jak to nazvat, třeba spouštěč, vedoucí mnoha aktivit pro děti i dospělé. Ohromně aktivní a inspirativní mladá dáma Věrka Strbačková. A abych nezapomněla, naše rodačka z Huslenek. Věrko, děkuji, že jste si na nás udělala čas.
4: Já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače, kteří si nás pustili.
3: A jsem taky moc ráda, že jste u toho i vy. Mnoho nejen hudebních zážitků přeje Markéta Janíková. Věrko, na úvod jsem neřekla něco, co by při množství vašich aktivit vůbec nebylo to hlavní. A navíc tady v rádiu je to vlastně úplně jedno. Jenomže dnes je to také naše téma. Tím, že jste nevidomá zpěvačka, můžete nás vzít do světa hudby tak, jak ho vnímáte právě vy. A to mě zajímá na začátek. Když slyšíte hudbu, písničku, jaké k ní, Věrko, máte představit? Co vám běží hlavou?
4: Tak asi záleží, jestli je to písnička v češtině anebo v angličtině. Pokud je to písnička v češtině, takže rozumím pořádně tomu textu, tak si třeba můžu i nějak představovat nějaký děj, pokud má ten text nějaký děj nebo nějaké věci k tomu. Pokud je to v angličtině, tak to spíš vnímám vyloženě jako tu hudbu a občas se tam může objevit nějaká představa, která odpovídá nějaké emoci té písničky, ale taky se může stát, že mám třeba tu písničku spojenou s něčím ze svého života a tak si na to vzpomenu.
3: Máte takové písničky?
4: Mám, jich docela hodně. Jako příklad bych mohla říct třeba album Plamen Kateřiny Marie Tiché, které celé je pro mě takové hodně vzpomínkové.
3: My jsme sice na začátku, ale můžu prozradit, že i z něj dnes budeme hrát. Dnes bych vůbec doporučovala poslouchat autenticky se zavřenýma očima, nechat se hudbou unášet. A tak nás teď čeká první písnička, která Věrčinu pěveckou dráhu nejspíš odstartovala. To nám za chvilku poví sama. Ale byl na začátku Čechomor a jeho proměny?
4: Tak ten byl na začátku nějaké té jako více viditelné kariéry. Já se trochu ostýchám tomu říkat kariéra, ale nějakého toho více viditelného působení pěveckého. Ale já jsem vlastně zpívala už tak nějak od malička. Moje rodina mi vždycky říká, že zpívám skoro od chvíle, kdy jsem se narodila, že jsem začala dřív zpívat, než chodit. Takže jsem zpívala už dávno předtím, ať už třeba ve sboru na naší škole v Huslenkách základní, nebo potom později na gymnáziu, ale zároveň tady ty proměny byly určitě důležitý první hezký krok.
3: Je tedy čas na první písničku. Věrka Strbačková, můj dnešní host, a kapela Čechomor a jejich skladba Proměny.
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Dozněla první písnička v pořadu Českého rozhlasu Zlín, hudba do kořán, a hostem je dnes zpěvačka, studentka sociální pedagogiky na Masarykově univerzitě a také někdo, kdo nám přiblíží hudbu ve světě zrakově znevýhodněných, Věrka Strbačková. Věrko, jak to tady bylo přímo s Čechomorem a písničkou Proměny na velkém koncertě pro Světlušku, jak to přišlo?
1: Přišlo to asi tak, že o rok dříve Světluška natáčela se mnou medailonek, který bývá součástí těch koncertů. A o rok, než byla tady ta příležitost, tak byl o mě ten medailon a tam jsem zpívala právě s tím sborem na té základní škole. Takže si asi nějak všimli, že umím zpívat, a asi napadlo mě pozvat i na ten koncert. Nebo tak si myslím, že to bylo, úplně přesně to nevím. A jinak to byla moc hezká a zábavná zkušenost.
0: Vy jste na mě totiž v tom záznamu působila úplně suverénně. Vy jste byla jako malý profík. Pojďme si pro vzpomínku kousek vašeho vystoupení pustit.

0: jste to tehdy brala, když je to nakonec živý televizní přenos? To je veliká tíha.
1: Pro mě ten přenos jako takový nebyl až tak stresující, protože pro mě bylo mnohem víc stresující to předtím. To zkoušení, vůbec to, že ta kapela se musí nazvučit a já musím na tom pódiu stát celou dobu, co oni se zvučí. To, že se tam děje spousta věcí, kostýmy, celý ten sbor tam je, pořád se tam čeká, přesouvá a tak dále. Takže to pro mě bylo ve výsledku mnohem víc stresující než ten samotný přenos.
0: Jak dlouho to trvá nazkoušet vlastně takovou velkou produkci?
1: Ono to funguje tak, že vlastně několik měsíců předtím já se dozvím, že tam teda budu zpívat, dostanu tu písničku a můžu se na ně sama připravovat, ale tím, že jsem daleko od Prahy, kde se ten koncert odehrává, tak tam vždycky přijedu až den předem, poprvé si to zkusím s tím interpretem na zvukové zkoušce a ten druhý den už jsou kamerovky a to je vlastně na celý den, protože se zkouší, jak to bude vypadat, kdo kde kdy bude, co bude mít kdo na sobě, teď se tam čeká, než se to zkusí ti ostatní, protože se to musí zkusit celé ten koncert několikrát a je to jako, musím říct, že pro 10leté dítě dost náročný zážitek, ale taky moc fajn zážitek a jsem vděčná, že jsem to mohla zažít.
0: Když už jsme u těch představ, jak jsme si o nich povídali na začátku, jak jste tehdy vnímala písničku od Čechomor, právě Proměny tehdy, a proměnilo se to nějak s léty, s věkem, to téma té písničky?
1: No tím, že jsem byla hodně malá, tak si myslím, že jsem tam úplně neviděla zatím nějaké jako kontexty, ale prostě jsem to viděla tak, jak to leží a běží, tak jak to je, prostě to, co se tam děje, to se děje. Ale teďka to mám spojené hodně s našima táborama, protože je to součástí našeho táborového zpěvníku a zpíváme to každý rok u táboráku, tak to mám spojené hlavně asi s tím a taky tady s tím koncertem.
0: Povídejte o táboře. To je tábor, který vy spolu organizujete, jste tam vedoucí?
1: Ano, jsem součástí týmu vedoucích. Je to vlastně tábor pro děti se zrakovým postižením, projektu Tyfloturisták, neziskové organizace Široko. Je to prostě letní tábor, kde já jsem jezdila jako účastník dříve a teď jsem se stala vedoucím. Děláme tam pro ty děti různý program, vždycky na nějaké téma a je to moc fajn.
0: A co všechno je ve zpěvníku?
1: Ve zpěvníku je toho spousta. Teď zrovna připravujeme druhý díl zpěvníku. A musím říct, že je to jako docela zajímavá směska od pokáče přes nějaké takové ty klasické táborákové věci, které všichni známe, až třeba po asonanci, která si myslím, že není úplně tak jako ten táborákový mainstream, ale u nás třeba je hodně populární.
0: No a samotný zpěvník, jak vypadá zpěvník na táboře pro zrakově znevýhodněné děti? Popište nám.
1: Tak vlastně je to taková kniha v Braillově písmu. Má to asi 60 stran. A je to takový prostě svazek, který ty děti dostanou na klín, můžou si ho otevřít a číst si v něm. Je tam normálně obsah, takže se tam dá vyhledávat. Ale taky, protože máme děti slabozraké, které vlastně nečtou Braillovo písmo a potřebují zvětšené písmo, tak máme verze zpěvníků, které jsou psané opravdu hodně velkým písmem.
0: K vašemu koncertování a k vašim aktivitám se brzičko vrátíme. Ale teď vám, Věrko, musím říct, kdo mě k rozhovoru s vámi inspiroval. Nebyl to nikdo menší než Andrea Bocelli. Sledovala jsem záznam jeho obřího koncertu. Tuším, že to byl amfiteátr ve Veroně a komentátor říká: začíná záznam koncertu nevidomého tenoristy Andrea Bocelliho. A já si říkala, a proč o tom vůbec mluví? Je to vůbec důležité zmínit hned na úvod, když Bocelli bude prostě jenom úžasně zpívat. Co myslíte vy, Věrko? Je to spíš inspirace, že když chci i se znevýhodnění mohu zpívat na takové úrovni pro takové davy, nebo v případě Bocelliho je to fakt už trošku zbytečná nálepka?
1: Já myslím, že pro spoustu lidí to může být inspirativní, jak nevidomých, tak vidících. Na druhou stranu, jako pro ty vidící diváky je to viditelný handicap, takže oni o tom ví, aniž by se to řeklo. Ale zase si říkám, že my jako společnost fungujeme v nějakých zkratkách a dáváme si takhle nálepky, které nám pomáhají chápat věci jednoduše si předat nějakou informaci. To je stejné, jako by se řeklo třeba mladá zpěvačka nebo italský tenorista, je to vlastně to stejné, jenom se řekne, že je nevidomý. Nemám s tím jakoby problém, chápu, že je to něco, co ta společnost dělá běžně i u jiných věcí, než je znevýhodnění.
0: Tak právě na písničku Tenoristy Andreji Bocelliho je teď čas. V roce 1995 vznikl pro jeho album Romanza nádherný duet, původně v italštině, pak pro snadnější cestu do světových hitparády v angličtině. Time to say goodbye Andrea Bocelli a anglická sopranistka Sarah Brightman a můj host, ten je zase naopak náš, rodačka z Huslenek Věrka Strbačková.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Zlín a jeho hudební galerie Hudba do kořán a můj dnešní host Věrka Strbačková, studentka Masarykovy univerzity dnes, ale především v roli zpěvačky a povídáme si o roli hudby v životě zrakově znevýhodněných. A také o vás, Věrko, kteří dokazujete, že hudba žádné hranice nemá, proto jsme připomněli i tenoristu Andreu Bocelliho. Věrko, ta písnička není o loučení, vlastně už vůbec nebyla zamýšlená jako doprovod k poslednímu rozloučení, jak často zaznívá, ale naopak je spíš o nových začátcích, i když předtím vlastně musím něco opustit. Vy jste opustila částečně Huslenky, hurá do Brna. Co se vám na té první cestě samostatné tehdy honilo hlavou?
1: Já jsem jezdila do Brna ještě dřív, než jsem se tam přestěhovala, tak jsem tam jezdila občas na víkendy a právě s tím se stalo, že jsem jela poprvé sama do Brna. A musím říct, že to bylo velmi stresující. Každých 5 minut jsem kontrolovala polohu na telefonu, kde jsem a jestli jedu správně a jestli vystoupím správně. Sice jsem si pustila nějaký podcast do uší, ale vůbec nevím, co se tam dělo, protože jsem celou dobu kontrolovala tu polohu a vůbec tu cestu. Ale potom musím říct, že přišla velká, velká úleva a jsem ráda, že už jsem tady ten trénink trochu měla v době, kdy jsem se do Brna skutečně přestěhovala, takže minimálně tu cestu to už jsem jako zvládala, to jsem viděla, že to zvládnu a potom v tom Brně je to pro mě asi pořád o nějakém objevování, co zvládnu, k čemu potřebuju nějakou pomoc od někoho nebo co se dá zvládnout samostatně a jak. A chtěla bych na tomhle místě poděkovat jak středisku Terezias, bez kterých bych ty první měsíce v Brně absolutně nezvládla, protože mě naučili dojít do školy, domů, na autobus, na šalinu a jezdit vůbec s tou šalinou, tramvají. A všechny tady ty základní věci, bez kterých by to nešlo. A taky ale dalším organizacím, jako třeba Brněnskému Tyflocentru, kam teďka chodím se učit vařit. A tak je to pro mě moc užitečná věc.
0: Vy musíte, Věrko, Brno hodně vnímat ušima. Co vám třeba pomáhá při orientaci zvukem právě při pohybu ve městě?
1: Vlastně v celku užitečný může být i ten zvuk projíždějících aut nebo šalin, protože člověk pozná podle jak zhruba velké cesty jde. Ale asi tady víc než zvukem se orientuju prostřednictvím bílé hole a prostřednictvím hmatu, i když i tam může být ten zvuk užitečný, protože vlastně bílá hůl, když ji člověk používá, tak odráží nebo vydává nějaký zvuk a ten se odráží od budov a tak dále, takže to třeba pomáhá, když se člověk potřebuje něčemu vyhnout, tak už třeba může trochu slyšet, že se ten zvuk změnil a je tam nějaká překážka.
0: Uhum. A pak ještě využíváte majáčky, které si aktivujete.
1: Ano.
0: Jak to funguje?
1: Ty v Brně fungují teďka už hodně dobře. Funguje to tak, že mám takovou vysílačku a na místě, kde je ten majáček, si ji zapnu a už podle toho, co je na tom majáčku nahrané, se dozvím nějakou informaci. Třeba všechny budovy univerzity jsou označené, kdy vlastně ta budova řekne, co je to za budova, nebo potom se takhle dají i pustit přechody, to je takové to klasické ťukání, které můžete znát třeba i ze svého města.
0: Takže to si, takhle... ten zvuk si můžete sama vlastně pustit?
1: Ano.
0: Vzhledem k nějaké aplikaci, nebo jak to vypadá?
1: Není to propojené úplně s telefonem, je to taková vysílačka speciální.
0: Vysílačka. Když už jsme se zastavili u Brna a u vašeho studia a taky u mnoha aktivit, Věrko, přibližte nám jednu z nich. Co pak je to Braigl?
1: Tak Braigl je takové moje dítě trošičku. Jsem jedna z...
0: jedna z maminek.
1: Jedna z maminek, ano. A je to klub pro nejen zrakově znevýhodněné studující Masarykovy univerzity, který jsme založili s mojima skvělýma kamarádkama Luckou a Stáskou.
0: Zdravíme.
1: Ano, zdravíme. A je to vlastně takový prostor pro setkávání studentů se zrakovým postižením i bez něho, kdy spolu podnikáme nějaké zábavné pohodové aktivity. Třeba teď jsme měli čtecí večer, kdy tam máme pár lidí, kteří píšou nějaké svoje příběhy a chtěli se o ně podělit, takže jsme si prostě seděli, četli, povídali jsme si o tom a bylo to moc fajn. Ale taky to může sloužit k tomu, že si prostě předáme ty zkušenosti z toho studia, anebo jenom vůbec k tomu, že poznáme, jaký zrakově postižení lidé na té univerzitě jsou. Protože my o nich víme, že jsou, víme, že jich je nějaké číslo, ale vlastně často člověk vůbec nepotká, nebo potká jenom pár těch, které zná. Tak my chceme být nějaká komunita pro tady ty lidi, která je propojí a můžou se spolu seznámit a třeba se potom skamarádit a tvořit si nějaké vlastní vztahy.
0: To zní jako báječná věc. Když jsem si o Brajglu četla, tak jste s vašimi maminkami, spolukolegyněmi Brajglu, zmiňovali, že vám třeba píšou i z Prahy jejda. Jak to, že to u nás ještě není taky, že nás to taky vlastně nenapadlo? Tak jste udělali takovou tradici, takovou nutnost.
1: Jsme hrozně rádi, že na to jsou ty ohlasy takové hezké i z komunity zrakově postižených starších lidí nebo prostě dospělých lidí i vlastně mimo. Myslím si, že to je něco, co může udělat každý na svojí univerzitě a přijde mi, že na tom je cené to, že to vychází od nás jako od studentů.
0: Věrko, jak ale vypadá taková vaše Brajgl party?
1: No, ona to není úplně party. Spíš je to takový sedánek pár lidí. Dejme tomu, že takových 12 se nás vždycky sejde, nebo od 8 třeba do 12. A prostě scházíme se v prostorách střediska Terezias většinou. Takže si tam většinou tak v pohodě sedíme, povídáme si, anebo třeba si právě něco čteme, hrajeme deskovky a tak. Ale zároveň už jsme měli i třeba takzvané PPP, první poskouškové pivo, které mělo taky velký úspěch.
0: Zapomněla jste na wafle?
1: Ano, to byl náš halloweenský večer. To byla vlastně jedna z našich prvních akcí, která měla moc hezký ohlas a byl to takový tematický podzimně halloweenský večer, kde jsme si poslépu připravovali wafle a tortily a povídali jsme si strašidelné historky. A tam vlastně to mělo i takový trochu přesah, že studující vidící si mohli vyzkoušet udělat tu wafli se zavřenýma očima. Nebo s klapkama.
0: Jsem zaznamenala to poslepu, takže ano, takhle jsem to trochu chápala.
1: Jo.
0: My jsme vlastně nevysvětlili název Brajgl, protože zní to jako rebelsky, ale je to trošku varianta něčeho vám
1: nutné. Právě je trochu rebelské, ale je pravda, že ten zápis je takový specifický. No. Píše se to vlastně B, R, A, I, v závorce je G a potom L, L, E, což když si odstraníte to G, tak z toho vznikne slovo Braille, nebo Braillovo písmo tedy. Hmm. A my jsme tam přidali to G a vyslovuje se to Braigl a co je Braigl, to víme.
0: To všichni víme.
1: A je to takové, přišlo nám to takové fresh mladistvé a možná i pro někoho lákavé tím, že se to jmenuje tak jako... Možná snad trochu vtipně. Chtěli jsme být vtipné.
0: To rozhodně. Já vás teď vezmu na jednu Brajgl party. Stevie Wonder je totiž další z nevědomých hudebníků, kteří zbořili hranice, 25 cen Grammy. Stal se obrovskou hvězdou a myslím, že si ho posluchači určitě vybaví s jeho typickými velkými černými brýlemi, strašným úsměvem od ucha k uchu. Nevím, jestli jsem kdy viděla větší. No a Věrko, my si teď dáme skladbu od Stevieho Wondera Part-Time Lover.

0: Zpěvačka a také budoucí pedagožka Věrka Strbačková je dnes hostem Hudby do kořán a zněla písnička velké hudební hvězdy, mimo jiné zpěváka se zrakovým handicapem Stevie Wondra. Věrko, vy studujete sociální pedagogiku, ale k vašemu směřování, k hudbě už od malička, neuvažovala jste právě o studiu hudby? Musela jste nějak hodně rozhodovat mezi hudbou nebo studiem jiného oboru?
1: Úplně ne, protože já nejsem takový hudební odborník, abych mohla hudbu studovat a zároveň tuším, jak strašně těžké je se hudbou uživit a není to úplně ten směr, kterým bych chtěla jít. Vlastně hudba je můj obrovský koníček, který chci mít ve svém životě jak aktivně, tak třeba poslechem, ale není to úplně něco, čemu bych se chtěla věnovat jako tomu hlavnímu.
0: A kdybyste volila studium hudby, popište posluchačům, kde se u nás hudba studuje i třeba se zrakovým znevýhodněním, což jsou takové vyhlášené z školy.
1: Tak jsou různé možnosti, buď může jít člověk do inkluze, na běžnou nějakou konzervatoř, anebo třeba i na vysokou školu hudební, ale hodně nevidomých chodí na konzervatoř Jana Dejla v Praze, která je pořád nějakým způsobem specializovaná na hudebníky se zrakovým postižením, i když teď už tam, pokud vím, chodí i vidící lidé, ale furt je to tam nějakým způsobem více akcentované.
0: Když jsme si povídali o vašem klubu, o společenství Braille, tak jsme vzpomněli Braillovo písmo. Jak byste mi popsala brailleský notopis?
1: Tak ten je hodně složitý. Proběhl u mě pokus se ho naučit, který teda nebyl úplně jako zdárný, ale snaha tam byla. A vlastně ten notopis pracuje se znaky Braillova písma, které se v kontextu běžného textu používají úplně jinak, třeba jako písmena. Ale vlastně tím, že pokud já vím, že teďka čtu noty, tak vím, jak už si to mám interpretovat, ty znaky, v kontextu toho notopisu.
0: Já připomenu, to je možná důvod, proč se na to ptám, že takový brailleský notopis vydává i Český rozhlas, konkrétně nadační fond Světluška. Už několik let na jeho přebalu zůstává vítězný obrázek ze soutěže Radost tvořit, to je výtvarná soutěž zrakově znevýhodněných dětí při Zlín Film Festivalu. A právě na první pohled, a pro mě tedy pohmat, mi připadá nesmírně složitý. Věrko, vy jste v loni strávila nějaký čas v Portugalsku a to mě moc zaujalo, protože jste to líčila moc hezky, byla to asi hodně intenzivní zkušenost.
1: Ano, byla to hodně intenzivní zkušenost. A bylo to takový kemp pro mladé nevidomé lidi, zhruba od 16 do 22 let. A vlastně to byla taková událost, kde jsme každý den navštěvovali nějaké přednášky na různá témata, která si pro nás připravovali různí lidé z různých zemí. Kromě toho jsme tam občas i cestovali někam nebo šli třeba na pláž, ale hlavní náplň byly ty workshopy, všechno to bylo vlastně v angličtině, takže jsem komunikovala 10 dní anglicky. Všichni jsme tam komunikovali 10 dní anglicky, což bylo docela náročné, ale zároveň to byla pro mě super zkušenost a měli jsme tam i skvělou tu českou partu, jak účastníky, tak ty naše koordinátory.
0: Byl tam nějaký aha moment, kdy jste si řekla, tak tohle třeba by u nás taky mohlo fungovat, nebo to je prostě skvělé, jenom jsem o tom nikdy třeba neslyšela?
1: Pro mě byl ten aha moment vlastně v mnohem opačný. Naopak to, jak u nás ten systém funguje dobře a jak dobře se stará o lidi se zrakovým postižením, i když samozřejmě nechci to generalizovat, můžou být případy, kdy ti lidé nemají tu potřebnou podporu, ale pokud srovnám míru podpory, kterou může člověk čerpat v České republice s mírou podpory, kterou člověk může čerpat v jiných zemích, tak opravdu ten náš systém je štědrý.
0: Moc jste mě to odpovědi potěšila, já jsem tu otázku nikam nemířila, tak je to hezké slyšet o naší péči pro vás. Byl v Portugalsku taky čas na muziku?
1: Na konci vlastně toho kempu jsme každá ta země připravovali takové krátké závěrečné vystoupení, tak to bylo úplně zajímavé, protože tam vlastně všichni přinesli většinou nějakou písničku ze své země. My jsme taky zpívali českou písničku a byla to zábava.
0: Já pořád čekám jakou. Čím jste jako reprezentovali?
1: No právě, že to nebylo úplně reprezentativní. Nespívali jsme Svaz českých bohémů, protože už jsme tam byli 10 dnů a byli jsme unavení a až v ty poslední dny jsme vymysleli, co teda budeme dělat. A najít písničku, kterou v 6 lidech všichni známe, nebylo taky úplně jednoduché. ale bylo to hezké a bylo to zábavné.
0: Věrka Strbačková, můj dnešní host. Rozhodla jsem se, že vás na chvilku do Portugalska přenesu, jestli Věrko dovolíte. Vybrala jsem zpěvačku Maro. Je to totiž hodně populární portugalská zpěvačka, skladatelka a multiinstrumentalistka. Absolvovala Berklee College of Music a hlavně reprezentuje fado. To je tradiční portugalský hudební žánr, který vznikl v 19. století, je takový melancholický, hodně se motá kolem osudu, charakterizuje ho emotivní zpěv s portugalskou kytarou. No a tímto stylem byl inspirovaný její hitový song, se kterým vystoupila na Eurovizi, tuším to byl rok 2022 a byl z toho tehdy obrovský hit Maro a skladba Saudade, Saudade.
2: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Maro a Saudade, Saudade, to je písnička, kterou jsme právě poslouchali v hudbě do kořán. No ale my teď, Věrko, budeme vzpomínat na zážitky z velkých koncertů před, netroufám si úplně počítat přesně, ale milionovým publikem. Povídáme si s mým dnešním hostem v roli zpěvačky, jinak studentka Masarykovy univerzity a budoucí pedagožka, nesmírně inspirativní mladá dáma Věrka Strbačková, se kterou mluvíme o roli hudby v životě lidí se zrakovým handicapem. Vy se tady, Věrko, představujete nejen na regionálních podích, ale i na opravdu velkých koncertech pro Světlušku, to jsou přímé televizní přenosy, proto mluvím o milionovém publiku. Jak vnímáte publikum, protože přece jenom si při vystoupení představíme spíš oční kontakt?
1: Tak publikum je důležité, kdyby nebylo publikum, tak nemá smysl vystupovat. Ale je pravda, že možná i absencí toho očního kontaktu jsem občas na těch koncertech nebo vystoupeních, když zpívám, víc zaměřena na sebe a na nějaký svůj prožitek, protože já, když zpívám, tak chci předávat z té hudby nějaké emoce, chci, aby to nějak znělo, tak se hodně soustředím přitom na tohle, ale zároveň jakákoliv reakce publika vždycky potěší, ať už třeba, když si to publikum začne se mnou zpívat, nebo i podle toho potlesku potom, i podle těch reakcí po tom koncertě, až to skončí, když vlastně si můžeme povídat.
0: Necháváte si říct, kolik lidí tam je, nebo se tím nechcete nechat ovlivnit?
1: Vždycky si říkám, že si to nenechám říct, že mě to nezajímá, ale potom to nevydržím, protože ve výsledku jako je to zajímavá informace, chce to člověk trochu vědět, ale záleží vystoupení od vystoupení. Pokud je to koncert, který je jenom můj, kterých nebylo mnoho, ale každého, který takový byl, si vážím, tak tam mě to samozřejmě zajímá, protože ti lidi tam šli kvůli mě. A pokud je to nějaké jakoby vystoupení na nějaké akci, tak mě to taky zajímá, ale zároveň pro mě spíš zajímají ty reakce než ten počet.
0: Teď se zeptám na takovou technickou věc, záležitost, co třeba nástupy, Věrko. Běžně obstarává dirigent, právě že ty produkce v rámci těch živých koncertů jsou složité s orchestrem, se sborem. V duetu si pak zpěváci můžou pomoct očním kontaktem. Jak je to u vás?
1: No, já většinou zpívám na podklad, takže ten podklad už znám a tím pádem vím, kdy mám nastoupit, i když ne vždycky to úplně vyjde, je to hodně o paměti. V případě nějakých duetů tak hodně pomáhá to, že se třeba člověk s tím svým spoluzpěvákem chytí za ruku a dáme si signál nějakým stiskem ruky nebo něčím takovým. A mám zkušenost i s tím sborovým zpěvem, kdyby se dalo říct, že je to možná jako nejnáročnější, protože přesně tak, vůle dirigenta je svatá a to, co ukáže dirigent, to se musí dodržet, i kdyby to bylo jinak, než jsme to zpívali včera na zkoušce. Takže tam hodně poslouchám podle těch lidí, kteří jsou kolem mě. Občas, když jsou takové ty nástupy z ničeho nic, které se nedají spočítat, anebo prostě nejsou běžné pro tu skladbu. Pokud se tam prostě něco změní nebo je tam něco náhlého, tak to většinou nastoupím o trošičku později. A možná paradoxně horší než nástup je závěr. Takové to, kdy píseň končí a všichni, celý sbor stichne v jednu vteřinu. A pokud já neskončím o trošičku dřív než všichni ostatní, tak budu zpívat potom sama díl. A to nechci. Takže možná konec je těžší než nástup, protože nástup většinou se dá odhadnout.
0: Když jsme se dotkli té přípravy těch velkých koncertů, těch velkých televizních přenosů samotných, vy jste popisovala, kolik je to příprav, jak dlouhé to období, kolik je to práce, tak jste taky zmínila kostým. Já si nedokážu představit, že vy byste si nevybírala. Vybíráte?
1: Vybírám a za to vděčím hodně svojí mamince, která ve mně budovala nějaký vztah k tomu vlastnímu vzhledu, k tomu, co nosím, k tomu, jak vypadám, k tomu, jestli se třeba nějak líčím a taky zároveň je to taková moje osobní gardedáma a modní stylistka a tak.
0: Potom ta chvíle přijde, živé vystoupení. V případě koncertu Světlo pro Světlušku je to přímý televizní přenos. Jak to potom prožíváte, jasně, myslím ty chvíle před tím, o kterých jste teď mluvila, neříkáte si třeba Věrko, do čeho ty jsi to zase nechala uvrtat?
1: Občas jo, ale to vystoupení jako takové, asi se spíš soustředím na ten výkon, anebo už jsem v takovém stavu, kdy už se to předtím 4x zkusilo a vím, že je všechno v pořádku, takže tam prostě přijdu, vypnu hlavu, odejdu a vlastně vůbec pomalu si nepamatuju, že už se to stalo, už to byl ten můj výstup.
0: Tak nám teď pojďte připomenout, s kým vším jste si vy ostřílený solista v rámci těchto koncertů zaspívala.
1: Já bych chtěla hlavně říct, že si všech těch příležitostí vážím hrozně moc a nepovažuji si úplně za ostříleného člověka. Spíš mě tady ty zkušenosti všechny hrozně hezky formovaly a jsem hrozně vděčná, že jsem si mohla zaspívat právě s tím Čechomorem, o kterém už jsme tady dneska mluvili, s Markem Ztraceným, s Bárou Polákovou, s Michalem Hrůzou a s Tomášem Klusem a všechny ty příležitosti byly fakt moc hezké a vážím si jich.
0: Před námi je teď právě jedno z těchto vašich vystoupení. Světlo pro světlušku z roku 2018. Zpívat budou Barbora Poláková a můj dnešní host, zpěvačka Věra Strbačková, písnička Kdyby.
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Český rozhlas Zlín a jeho hudební galerie Hudba do kořán zpíval můj dnešní host spolu s Bárou Pulákovou, také zpěvačka a budoucí pedagožka Věrka Strbačková. O čem je tahle písnička Kdyby pro vás, Věrko?
1: No, nemá význam přemýšlet nad tím, co by bylo, kdyby bylo něco jinak, protože vlastně některé ty kdyby situace, které jsou tam zmíněné, se dostávají až někam úplně do absurdna a vlastně možná z toho může vyplynout to, že je to o tom, že to, co je, prostě je a je to tak dobré. A jinak ta písnička je moc krásná, já ji mám moc ráda a je to pro mě jedna z moc hezkých vzpomínek.
0: Teď mě napadá, vy jste zmínila ten jazyk generace Z, že to je vlastně o overthinkování.
1: Je to hodně o overthinkování.
0: Naši posluchači možná úplně neví, o čem mluvíme, no to je přesně to, když si na všechno pořád říkám, co kdyby. Jaké máte hudební plány, Věrko, když je to určitě těžké skloubit studium a vystupování?
1: Já to asi úplně neplánuju, spíš tak sobě nechávám vždycky tak přicházet. Když se objeví nějaká možnost někde vystoupit, tak ji vždycky ráda využiju. Ale úplně nemám nějaké ambice si sama něco plánovat nebo tak, protože občas si vlastně říkám, jestli mám vůbec na tom pódiu co předat, jestli jsem ten člověk, co by měl vystupovat a proto nejsem úplně takový člověk, že bych si plánovala sama svoje koncerty a tak. Ale vždycky, když mi někdo nabídne někdo vystoupit, tak si toho vážím a beru to jako nějaké utvrzení v tom, že to asi má smysl, že to někoho baví, někomu se to líbí.
0: Takže vás nakopne vždycky někdo zvenčí a vy jdete do toho. Hrajete i na hudební nástroj, na jaký?
1: Teď už ne tak aktivně, ale hrála jsem na harfu tady ve Zlíně u Lucie Fajkusové, kterou moc zdravím.
0: Také byla naším hostem tady v pořadu s muzikou Angelikou a tušila jsem, že harfa vede v jejich stopách. Věrko, popište mi pro představu právě při tom hraní, jak vlastně kombinujete čtení not, učení se skladbě s tím hraním samotným?
1: Tak bohužel to úplně zkombinovat nejde, protože vlastně nevědomíček nemůže číst a hrát zároveň, protože čte prsty, takže prostě nemůže hrát z listu. Takže to tím pádem všechno trvá díl, protože se to musí člověk naučit. Zvlášť a až potom to začít hrát, třeba po částech. Nebo i hodně lidí se učí jenom náslechem.
0: Věrko, tak když se teď vrátím k vašemu vystupování na regionálních a opravdu velkých stage, co je ta písnička, která vám třeba mluví ze srdce a kterou byste si brzy chtěla sama zaspívat? Která je to a proč?
1: Takových písní je strašně moc, ale jako příklad můžu určitě uvést třeba písničku Vítr od Kateřiny Marie Tiché, která je prostě krásná, stejně jako všechny ostatní písně od Kateřiny Marie Tiché. Ale tahle má pro mě takovou velkou hloubku, ať už textově, tak hudebně, je taková hladivá. A to je ten typ písní, které já ráda zpívám, protože mám pocit, že jsem v tom tak nějak nejsilnější, tady v těch spíše pomalejších písních, kde můžu nechat ten hlas rozeznít. Takže pokud by někdo měl pocit, že bych měla, klidně se ozvět.
0: Mimochodem, váš Instagram má hodně zajímavý název.
1: Můj Instagram je Slepý úhel a děkuju svému panu učiteli zeměpisu z gymnázia, který ani o tom neví, ale tohleto přezdívku mi vymyslel a já už jsem si tak nějak vzala za svoji.
0: Tak teď víme, kde vás hledat. A taky je už jasné, co bude naše grand finál. Tvoje strachy jsou jenom vítr, dívej, jak fouká, podsuchá vlasy a může jít. Bude za chvíli zpívat Kateřina Marie Tichá. Tak ať jste, Věrko, dál takový svěží vánek, dál nakazíte své okolí nejen svou energií, ale taky láskou ke všemu, co děláte. To se vám totiž, myslím, podařilo během poslední hodinky s našimi posluchači. No a brzy nejlépe na koncertu naslyšenou.
1: Moc děkuju, doufám, že i pro posluchače byl tenhle čas s námi příjemný a přeji jim krásné dny.
0: Věrka Strbačková, zpěvačka, studentka Masarykovy univerzity, rodačka z Huslenek a nesmírně inspirativní mladá dáma byla naším dnešním hostem. Díky za to. A jsem moc ráda, že jste byli u toho. Markéta Janíková.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: objevit na půdě kufr plný materiálů, fotografií a dozvědět se tak něco nového o svých předcích? Jakub Neradilek díky tomu zjistil, že jeho pradědeček František Kocourek byl prvním baťovským pedikérem. O historii pedikúry ve firmě Baťa i péči o odkaz pradědečka si budu s Jakubem Neradilkem povídat už 13. října. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v

0: Svojimi sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
0: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kroměříž povede i nadále koalice Hnutí ANO, které komunální volby ve městě vyhrálo. KDU ČSL, TOP 09 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a KM26. Ve Zlínském kraji byla druhá nejvyšší volební účast mezi regiony. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Zítra bude oblačno, teploty do 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý podvečer.
1: Volby 2026.
0: Strany a hnutí, které tvoří současné vedení radnice v Kroměříži, podepsali dnes memorandum o koaliční spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Dohodli se na něm hnutí ANO, které komunální volby ve městě vyhrálo, KDU ČSL, TOP 09 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a KM26. V 27 členem zastupitelstvu společně mají 16 zastupitelů. Uvedl to současný starosta Kroměříže a lídr ANO Tomáš Opatrný. Strany nyní budou vyjednávat o programu. Ve Zlínském kraji přišlo ke komunálním volbám o 8288 lidí více než před 4 lety. Volební komise vydali obálky téměř 242 tisícům voličům. Volební účast byla 52,07%. V roce 2022 přišlo k volbám v regionu téměř 234 tisíc lidí a volební účast byla 49,94%. Volební účast ve Zlínském kraji byla letos druhá nejvyšší mezi kraji. Vyšší byla jen na Vysočině, kde dosáhla 55,05%. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let. Za tu dobu stvárnil skoro stovku rolí. Představil se mimo jiné jako Petručo v Shakespeareově Zkrocení zlé ženy. Hrál i v Našich furientech nebo Mariše. Televizní diváci ho znali třeba jako Radka Krásu v seriálu Vypráví. Do češtiny daboval Harrisona Forda, Michaela Douglase, Stevena Segala nebo Gerarda Depardie. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie.
1: Sport.
0: Velkou Pardubickou druhý rok po sobě vyhrál i irský kůň. Na loňský triumf Stamptown v nejtěžší překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donoghue.
2: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stamptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
0: Fotbalisté Slovácka v 10. kole šance ligy porazili v Liberci domácí Slovan 2-0.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, k ránu více oblačno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty 4 až 1 stupeň a přízemní mrazíky. Zítra čekejte oblačno, během dne se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty budou 11 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín. Český rozhlas Zlín, písmo.

Po písničce Moravanky vás dnes již po druhé zdravím z brněnského studia Českého rozhlasu. Právě začala druhá část pořadu Blahopřání s písničkou. Tady v Brně se celé odpoledne honily mraky společně se sluníčkem. Chvíli to bylo tak, chvíli zase onak. Možná jste se trošku prošli u vás doma a nyní spočíváte u svých radiopřijímačů a těšíte se na písničky a přání. No a pokud máte pocit, že chcete potěšit osobně své přátele, můžete tak učinit i prostřednictvím telefonního spojení 726 46 5200. Připomínám, že svátek neslaví Andrej. Mám tady první gratulaci, ve které je psáno: rád bych poslal po rozhlasových vlnách z Českého rozhlasu Brno hudební blahopřání pro paní Marii Hlavoňovou, rodačku z Přibic, která nyní žije u nás v malebném regionu Luhačovického zálesí. K jejím 96. narozeninám, které oslaví 13. října, jí za celou rodinu, všechny příbuzné, známé i ty, kteří si na ní v tomto okamžiku vzpomněli, přání hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a ochrany paní Marie. Syn Jan s rodinou. A máme tady písničku František Kohoutek, Josef Dofek, Dojdi k nám a Zlaťanka.

0: Tolik se Zlaťankou Markéta Luskačová, Růženka Polominiová a autor František Kohoutek. Tak Františku, dnes máš ty narozeniny, tak ještě jednou stejně jako v poledne ti přejeme i večer. Zdraví, zdraví, zdraví. No a dovolal se další František, tentokrát z Frýdku a přímo z Místku. Dobrý večer, Františku.
1: Dobrý večer, pane Hegnere. Zdravím Český rozhlas Brno, rodnou Jižní Moravu, kamarádky, kamarády od Brna přes Velké Pavlovice, Dolní Dunajovice až po Lanžot. A dneska bych chtěl pozdravit rodinu v Brně a rodiny v Uhříci, Bělohoubkovi, Gajárkovi a Štěrbovi. A paní Janeška Štěrbová, rozená Bělohoubková, slaví dneska narozeniny. A já bych jí chtěl popřát, milá Aleško, s celou mojí rodinou ti přejeme štěstí, zdraví, pohodu, všechno dobré, boží požehnání a ať na tebou panenka Maria Žarošská drží ochrannou ruku, tak jak doteďka. Děkuju a moc všechny zdravím.
0: Ano, ano.
1: A moje manželka Viola.
0: Však pana Maria Žarošská to má kousek do Uhřic.
1: Ano, ta to má, to je, když roztáhne deštník, tak je to pod deštník.
0: Aha, no přesně tak. Františku, děkujeme moc krát, zdravíme na Severní Moravu a mít se moc hezky. Děkujem.
1: Děkuju vám, přeju všechno dobré, pane Hegner.
0: Ano, díky, nashledanou. V Hostětíně na nás čeká Staňka, předpokládám, že čeká a že dostane teď slovo.
2: Ano,
0: Staní,
2: ano.
0: Výborně, tak povídejte.
2: Krásný dobrý večer přeju a chtěla bych poslat písničku ke včerejším narozeninám panu Joškovi Šašinkovi. Joško, přeju ti hodně zdraví, lásky, spokojenosti, radosti z dětí a hojnost božího požehnání a taky zdraví jeho ženu Otilku. A ještě bych chtěla poslat přání do Šanova. Tam měl taky včera 10.10. mladý chlapec Kuba Prchlík, který je velký fotbalista. Takže Kubi, taky, ať se ti daří ve fotbale, ve škole a všechno dobré, boží požehnání a lásku od všech. A taky bych chtěla všem poděkovat a popřát všechno dobré těm, kteří vyhráli ty volby. Nech je to v Hostětíně, v Pítíně, v Šanově a ve velkém okolí. Děkuji vám moc.
0: Saní, hezký večer, mějte se krásně.
2: Taky, naslyšenou,
0: ano. Malo, krátké přáníčko, hned ho budu citovat. Posílám písničku k dnešním narozeninám kamarádovi Petrovi Dostálovi z Divák. Hodně zdraví a štěstí a ti pěkně hraje křídlovka. To ti přejí Tomáš a Dáša, členové kapely. Které, tak to nevím, to samozřejmě všechno vědět nemůžu, tak pokud je to muzikant Peťa, takže Peťo, ať seš zdravý, ať to opravdu krásně hraje. No a myslím, že krásně to hraje i Glory, která se nám teď představí ve skladbě manželů Gurských, protože venku se fakt stmívá, tak zrovna se to hodí. Keď sa večer stmívá.

0: A z Glorie tuhle písničku naspívali Ivanka Šustková a Katka Burešová. V Přísnoticích čeká Jeník. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, pane Karlíčku. Dobrý večer.
0: Můžete povídat, Jeníčku.
1: Tak, v první řadě bych chtěl popřát Andrejovi dneska k svátku, který mě dovezl 3 Bčky z Vysočiny.
0: Aha, aha.
1: Všem mostům a starostkám, co vyhráli volby a mýmu, on je pravlastník, nebo jo, Grolík, hejtman, se dostal do Senátu, že? Já jsem to ani nestihl sledovat včera večer. A
0: mě by zajímali ti Bíčci, jak velcí no. jsou?
1: No, dva majo 140 a ten má 60.
0: A do jaké váhy potom dorostou, když je vykrmíte, Jeníku?
1: To se uvidí.
0: No a tak průměrně, v kolik to tak bývá, že my nemáme... My jsme...
1: 50.
0: Kolik? 50. Kolik?
1: 50, 60.
0: Aha, aha. A jak dlouho to, za jakou dlouhou dobu?
1: Tak dva roky.
0: Za 2 roky. Mhm.
1: Jasno.
0: Tak ať vám dělají radost, ať prostě.
1: No, to jsou moji mazlíci.
0: Členové rodiny, že?
1: Jasný.
0: Dobře.
1: No, kačenky, tady krmím.
0: Tak vy máte zemědělství, že jo, soukromé, takže.
1: Dobrý, mějte se.
0: Tak je, Niku, nashledanou.
1: Jo, nashledanou.
0: Maruška Pluskalová ze Zlína se dovolala. Dobrý večer, Mařenko.
2: Dobrý večer, všechny posluchače i vás a zvukového mistra, co nejsrdečněji zdravím. Prosila bych zahrát paní Aničce Juráňové Zradkové k 87. narozeninám. Aničko, ať je tvůj život jako krásná kniha, plná radostí, lásky, společných přání, ať každý nový den přináší důvody k úsměvu štěstí a hlavně, ať tě nohy nebolí, to ti ze srdce přeje Maruš Toník ze Zlína a vám moc děkuju.
0: Mějte se krásně, Maruško, nashledanou. A teď mám tady před sebou dokonce několik vzpomínek, tak hned dvě předám. Dnes uplynulo dlouhých 32 let, kdy nás ve věku 73 let navždy opustila naše milovaná maminka, babička, paní Růžena Hochmanová z Vranovic u Brna. V úterý vzpomeneme i na její maminku, naší babičku a prababičku, paní Cyrilku Ježovou, také z Vranovic. Odešla tam, odkud není návratu, před 60 lety ve věku 84 let. S láskou, úctou na obě vzpomíná syn a vnuk Jenda s manželkou Marii a celá rodina. A za vzpomínku děkujeme všem, kteří je znali a vzpomenou s námi. A ještě jedna vzpomínka, rádi bychom vzpomněli dnešní nedožité 86. narozeniny našeho dědečka a tatínka pana Jana Galaty ze Slavkova u Brna. Je tomu už 8 let, co není mezi námi. S láskou a v dobrém na něj vzpomínáme. Manželka Marie, synové a vnoučata s rodinami. A teď je před námi přímo směska, taková delší trošičku lidových písní, všady zamračené.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: A dovolal se Jarda z Otnic. Srdečně vítáme, Jary, ve vysílání.
2: Já tě taky zdravím a zdravím všechny věrné posluchače. A dnes bych měl jedno přání. 13. října má svátek Renatka, tak bych chtěl popřát Renatce Jedličkové. Chtěl bych jí popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a pevný nervy, protože ona je nějaká jako logopedka nebo učitelka nebo něco takového.
1: Logopedka, ano, správně říkáš to, dobře.
2: No, takže to taky je nějaké, jakože musí být, jako musí prostě mít jako empatii a prostě
1: No, samozřejmě. Pevný, no tak samozřejmě, protože to se tisíckrát musí opakovat, že jo, to se hledá ten správný tvar, že jo, ús a postavení jazyka a takhle, protože ty logopedi na to jsou vyškolováni a samozřejmě poznají ty vady řeči, kterých je kolem nás spousta, takže Renatka je šikovná.
2: Právě proto to říkám, že musím mít velkou trpělivost jako tady s těma dětma.
1: No samozřejmě.
2: No a ještě bych chtěl popsat 13. října také má narozeniny kapelník Stufa Ranky, Jenda Bílek.
1: Aha.
2: Takže i Jenda Bílkovi bych chtěl popřát k narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných písniček Stufa Rankou.
1: No.
2: A hodně úspěchů, aby měli úspěchy, no.
1: No samozřejmě, ta jsou šikovní a Jeníček je výborný chlapec a taky moc fajn kluk jako chlap, jako nejenom samozřejmě muzikant a zpěvák, ale chlap je to bezvadnej. Jary, tak to děkujeme moc krát, samozřejmě se k těm gratulacím připojujeme jménem všech posluchačů.
2: A jinak zdravím všechny věrné posluchače a chtěl bych pozdravit i Libušku z Verské Bytýčky.
1: Dobře, děkujeme, Jary. Měj se moc hezky, ahoj.
2: Měj se moc hezky, ahoj.
1: A Zenda z Prakšice dovolal, dobrý večer, Zení.
3: Dobrý večer ještě jednou. Dneska se dožívá krásných 45. narozenin mladých. Náš syn Roman Vlk, duchovní správce v Laškově. Tak mu přejeme hodně, hodně zdravíčka, božího požehnání, ochrany Panny Marie. Ať ty jemu svěřené ovečky ho trochu mají rády a poslouchají. Mu přeje celá vlčí velká rodina.
1: Ano, a přáli jste mu dneska telefonem sami osobně, myslím si, že určitě.
3: Ano, určitě. Když měl volno, no, tak až odpoledne.
1: Jasně, tak dopoledne sloužil mše, že jo, tam.
3: Ano, jasně.
1: Jak Vlaškově, já okolí nevím, kolik má tam těch farností.
3: Čechy kolem pod Kosířem, až tě myslím.
1: Vidíte, Čechy pod Kosířem, kde vlastně se narodila moje maminka, ano.
3: No, však právě, říkám, váš rodný kraj.
1: Ano, no, tak jako můj rodný kraj, ale v podstatě ano, protože jsem se narodil v Olomoucu, takže to je docela nedaleko, no. Takže krásně. A teď zrovna náhodou jsem minulý týden v Žibětině byla požehnána tam taky panem farářem Jiřím nová stříkačka u hasičů, jo, nový stroj, uh-huh. Tak tam měli slávu, bylo tam spousta, shodou okolností tam byli z Ořechova u Brna, se starou stříkačkou, já z konce 19. století, která byla vyrobena, a to jsem zase překvapil já, protože tam měli napsaný Čechy u Olomouce, říkám, Čechy pod Kosířem, přesně tam i ta rodina, která to kdysi postavila, ty stříkačky, tak odtud se to všechno přiváželo, tak jsme v tom kraji byli i minulý týden.
3: A tam je také muzeum.
1: Tam je muzeum těch, ano, ale to už je kočáru.
3: Kočáru a stříkaček.
1: No, přesně tak. Dobře, Zdení, mějte se moc hezky, děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: A krásný večer. Naschledanou. Mám tady zase vzpomínky. Honzík Bůřil, včera to nebylo odvysíláno, protože se večer nevysílalo, tak předám jednu, budu to rovnou tady citovat z jeho příspěvku. 10. října zemřel v roce 1965 Vladimír Prokeš, zemřel po dlouhé těžké nemoci, měl pouhých 6 let, byl pochován do hrobu u Brélu. Vzpomíná maminka Bohunka, bratr Pavel, sestra Hana. Tak další otočím, to už je zase z dneška. 11. října 1986 zemřel pan Vojtěch Kratochvíl z Jihlavy, vychoval 2 dcery, Lenku, Jitku, měl pěkné manželství s Vlastou na necelé 2 měsíce. Potom, co umřel, tak šla za ním a od roku 1982 paní Vlasta ho měla upoutaného na vozíku. A bylo to jako u Bůřilů, amputovali mu nohu, rád jezdíval do Úsobí, měl 2 sestry Leopoldinu a Miladu. Vzpomíná dcera Jitka, vnuk Luboš, pravnuk Petr z Českých Budějovic, Honzík, Prasinovec z Brna, celá rodina Bůřilova. Tak, tolik vzpomínky a teď nám zaspívá Luboš Holý, Lidovou z Horňácka, Vysoko z Hornička, cymbalová muzika Jaroslava Čecha.

0: krásný a taky krásná vzpomínka na Luboše Holého. Tak mám tady taky ještě jednu vzpomínku. Vzpomínku na zesnulou manželku, maminku a babičku paní Jarmilu Holíkovou z Březové vzpomíná celá rodina. No a my si poslechneme Bojany. Jožka Konečný, nestávejte blízko našich vrat.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tolik Bojané, ano, Anička Řezáčová, Staňa Bílek. Tak nedávno jsme spolu mluvili na dnu seniorů v Hodoníně, kde tam hráli Bojané a urgovali, že tady mají nový hudební nosič, tak můžu vám vzkázat, pokud posloucháte, že už se hnuli ledy a že myslím si, že bude brzo zaevidován. Možná, že už hráli se z CDčka jedna písnička, ale musíme počkat, až se to zaeviduje do daletu takzvaného. E-mail posílám přání k brzkému uzdravení vaší kolegyni paní Květě Navrátilové. Přeji, aby mohla opět pracovat, uhádět pořad Blahopřání s písničkou svým milým vstřícným přístupem k dospělým lidem i dětským zpěváčkům. Pořadu Morava krásná zemi připomněla dvě pro mě nezapomenutelné ženy, moji maminku a babičku. Pozdrav posílá dlouholetý věrný posluchač Snišňova Jan Boleslav. Ano, taky samozřejmě přejeme, tak snad to je všechno v pořádku. Chce to jenom chviličku. No a teď si poslechneme klasiku Josef Poncar, Vašek Zeman, Přes dvě vesnice, Formanka Pavla Pelána.
1: Český rozhlas Zlín.

0: No, tolik Formanka. Pepík Zima nám zpíval s Formankou. Zavolal se Zenička z Dolního Němčí. Dobrý den, Zeni.
1: Dobrý, už na večer.
0: Teda večer, je, pardon, no tady je úplná tma.
1: Ano, tak to je dobře, už půjdeme, hali byli za chvilku, ale já bych ještě předem chtěla popřát úternímu svátečku s moje dceři, Renatce Bokounové, hodně zdraví a to si sama přeje. A že jí to přeje také tatínek z nebe.
0: Ano.
1: Do Měnčánku hrál, Straňánku a tak dál, že on byl kapelníkem do Měnčánky, takže na něho vzpomínáme často, no. Takže hodně zdraví přeju Renace a ať se má hezky.
0: A vy tam, a vy tam za ní míváte v tom Dolněm, či tam míváte ty povidla, že? Nebo jak to tam je? Já to...
1: Ano, vaření trnek. Já vy... Tak dojeďte.
0: Že jsem jel
1: jednou. Dojeďte na lízačku. Yes. Víte, jak to je.
0: No, ale jako jo.
1: Já trošku stívám a je takže tak jsou tak, taková. No,
0: jako buchty s povidlama, s tvarohem, no to je lahůdka úplně.
1: Ne, to je na takovej tej vařají. A jak se to míchá, tak vám dají potom naberu, olíznut, ale nesmíte si spálit.
0: No jazyk. Přesně, a to se, co se stalo moc krát, když člověk vařečkou míchal mamince a když tam něco bylo.
1: No,
0: a už to bylo zení.
1: To je kotel.
0: No, já, mě to jasný.
1: No, ale dobře. Už to bylo.
0: Já vím,
1: na rok.
0: Já vím. Mějte se krásně, Zdení, hezký večer.
1: Mějte se, děkuju vám moc krát. Nashledanou.
0: Teď nám zahraje Drietomanka. Dobrý večer, frajárečka moja.

0: Tak to byl krásný dárček pro všechny ty, kteří se brali v pátek či v sobotu, vidíte krásný sen. Kež by jim to vyšlo a dokážu si i představit, jak se v té písničce zpívá, jak přišli poprosit rodiče a poděkovat za lásku a vychování. Nevím, jestli se to ještě takhle dělává, no ale my jsme to takhle kdysi měli a člověk byl účasten mnoha takovýchhle krásných chvílek. To se plakalo a plakalo a plakalo. Vy neplačte, vy se radujte, protože je před vámi pracovní týden, před těmi, kteří chodí do práce. Moc krát děkujeme za pozornost, kterou se nám dnes věnovali. Já děkuju tady Janiskovi a ještě si poslechneme samozřejmě závěrečnou orchestrální skladbu zítra. Morava krásná zem, předpokládám, s paní Jiřinkou Ostrou. A teď veselá muzika Ratíškovice, František Otásek z večera. Mějte se moc hezky.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu.

0: Slovan v Kroměříži má opravenou kuchyň i včetně vybavení. Fotbalisté Slovácka vyhráli v Liberci a v ligové sezóně poprvé bodovali naplno. Zítra bude oblačno, na teploměru maximálně 15 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý večer. Vsetín nejspíš čeká změna ve vedení města. Volby vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů VS21 se ziskem 40% hlasů. Lidovci skončili druzí s 16%, třetí je hnutí ANO, má necelých 13%. Jak teď chce vítěz postupovat, říká za vítěznou stranu Martin Metelka.
1: Volby 2026.
2: Je to jasný vzkaz od voličů, že chtějí změnu, a to velmi důrazně. S tím, že naším cílem není většina nezbytně nutná, to znamená v případě našeho 21 členného zastupitelstva 11 hlasů, ale chceme silnou spolupracující koalici. My jako první oslovíme ODS.
0: Základní škola Slovan v Kroměříži má zrekonstruovanou kuchyň a jídelnu. Stavební práce za téměř 1,5 milionu korun zahrnovaly úpravy rozvodů, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky. Pokračil mluvčí města Jan Vondrášek.
3: Město kuchyni dovybavilo také novými nerezovými pracovními stoly, regály, pojízdnými příborníky, zásobníky na nádobí a dalším vybavením. Radnice za dodávku a montáž zařízení zaplatila zhruba 700 tisíc korun.
0: Kvůli bleskové povodni ve středním Nepálu se museli evakuovat obyvatele žijící podél řeky Bury Gandaki. Voda smetla několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Pohřešuje se 5 lidí. Úřady podle agentury Reuters uvedly, že řeku záplavu způsobil sesuv půdy, který načas zablokoval horní tok řeky.
4: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka v 10. kole šance ligy porazili v Liberci domácí Slovan 2-0. O góly se postarali Havlík s Juroškou, hosté od 60. minuty dohrávali bez vyloučeného Puškáče. Slovácko v tomto ročníku nejvyšší soutěže vyhrálo vůbec poprvé a podle záložníka Michala Trávníka tak ze všech klubu spadl tlak.
5: Tak je to obrovská úleva, už jsme na to čekali dlouho a ty některé zápasy, kde jsme byli prostě lepší, tak jsme to nedotáhli do toho vítězného konce a myslím si, že se nám to i vrátilo trochu štěstím a ke zadosti uštěnění za ty zápasy, které jsme předtím nezvládli.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno, kránu i ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty naměříme 4 až 1 stupeň. Zítra čekejte oblačno, ráno ještě mlhy, během dne místy přehánky. Nejvyšší teploty naměříme 11 až 15 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná pořad Cesta k uzdravení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Když to, kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít, tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 12 obětí. Navždy změnil i svět. A to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fóra J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
2: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé. Není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
1: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
2: Je to deklarace, která vznikla v rámci Fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj po tom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
1: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus?
2: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině, v zemi Izrael, a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součástí své identity zřekli, proto aby byli přijati v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
1: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
2: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru ze 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci místo. Problém je, že tato prohlášení slýcháme už dlouho, déle než ty 3 roky, které uplynuly od masakru 7. října, a stejně dlouho nám však ten antisemitismus ve společnosti narůstá. Takže já v tomto nejsem úplně pozitivní, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Nicméně je to něco, co jsme měli jako představitelé židovských komunit v diaspoře potřebu nějakým způsobem deklarovat.
1: Říká Michal Pelíšek z České federace židovských obcí. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám taky přeju hezký večer. Naschledanou.
1: Bez Arábie. Tradiční židovskou melodii z oblasti severního Rumunska hraje francouzská skupina Sirba Octet.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hanna Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hanna Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkají, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, no tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hanna Arendtová byla geniální žena, ona těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideona, Hausner, když tam to Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivýho na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann možná někde až příliš fascinoval. A Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhla po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilvali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé. A jak se chovali naši přátelé. Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků. A tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerpr, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá.

0: že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
1: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
3: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
2: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
4: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy. Má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
2: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s olomouckou Sigmou 1-1. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
6: Česká dvanáctka.
7: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje Stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: Host České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu to mám říct.
1: Tak třeba, kde se narodila,
2: narodila jsem se v Praze, jsem se narodila, v minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Naprosto. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne. Nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně beze mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem. Prostě my spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý hezký.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě. Přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit. Nevím, jestli jsi někdy poslouchala českou dvanáctku, ale je to tak, to že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024. Jestli si to pamatuju dobře,
1: vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkové chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže... Tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal, nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
0: Kopce s

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900-1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMS-ku hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na Česká 12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900-1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

0: možná.
1: Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl. No tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby, když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 tisíc zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.
2: Za sluncem mít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví nebyl čas.

Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspívalý autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. Oh,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend. V labirintu.

Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál ji i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?

0: srdečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na 900 11 03. 900 11 03, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Mirai, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo, Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2, pro druhé místo, Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický

0: určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšení škodách někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
1: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
2: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12 a 15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
1: V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení z Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdné. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
3: Pochoutkový rok.
4: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz, ať uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega, teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno, zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem, nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanu.
1: Vojto, proč ho ke mně točíš zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože je dobrá. Čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH, a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co se ti napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. Tam,
0: no,
1: tam byly brambory, myslím, brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro 4.
1: Stůl pro 4?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř tvaroh, navrch
1: podle. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný.
0: Ty jo.
1: To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme řekli, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě... Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K ním jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ve Frýdku Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek Místek nebo Havířov. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo dvě otázky. Město se také ptalo, zda se mají i

0: Podle lektorů projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. I to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
3: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
4: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
3: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
4: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
3: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
4: Tak se pochlup.
3: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
4: A kdože?
3: Vašek Vidra.
4: Kdo?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Felix, říká to já
2: schování? Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky, pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, je schody, a proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovod Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
5: A je vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný.
4: Kolik je 2x2?
5: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
4: Prosím.
5: Že nevím, jsou čely, no.
4: Mě to oslovíš, Vidra.
5: Sorry, vole, pančely, no.
4: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
5: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
4: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
5: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
4: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
5: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
4: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
5: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
4: Panenko skákavá, tohle je familie.
5: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
4: Tak co? Jsou tady všichni?
5: Určitě.
4: Kde je Černocká? Chlouba mý třídy.
5: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
6: Je, pane učitel! Já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
4: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
6: Je, pane učitele, vy stávkujete ho? A proč?
5: Se na něj podívej asi za větší obědy, ne?
4: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra.
6: Ano.
4: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
5: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
4: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
6: No?
4: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
6: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
4: Kdo složil operu liška bystroučka?
6: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
5: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
4: Lišku bystroušku složil Leoš?
6: Mareš.
4: Leoš Janáček, Petro.
6: Jo. Ček, no jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
5: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
4: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
5: Slavie.
4: Demokracie! Sociální demokracie!
5: Říkám, no.
4: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
5: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
4: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
5: To je to jedno, ne?
4: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
5: No
4: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
5: Sociální demokracie. Špidla.
4: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
6: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
4: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
6: Dostojevský.
5: Dostojevský je nahoře.
4: Co to je Dostojevský?
5: Ruská trojka.
4: Zločina trest, bratři Karamazovi.
6: Ano.
4: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzný ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů, nebo...
2: obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bejvalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisti,
2: no,
3: že jo,
2: mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
5: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takový. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady mám to nešvrtej.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Děkuji. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek
3: pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, viďte.
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: No a co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, to jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku, no. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl.
4: No a co?
3: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole... Ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? Se, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, no. To je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunilově stavební spořitelnu?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišou, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No, jo.
3: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přines vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Jsem se nějaký páral, nebo co?
3: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
3: Já nevím, co.
4: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já, když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dorůstám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No, musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že si něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval, jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmí.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
6: no,
5: víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuji.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: Znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před barákem nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježiš, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to jsou takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Větrej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
3: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
4: Já tě zvu na slavnostní večeři.
5: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
4: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měl zlomenou tu nohu?
5: Ty jsi blbej.
4: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
6: Bordel erotický.
5: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
4: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
5: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
6: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
5: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
4: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
7: Taky?
4: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, hlíte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
7: To je úkol.
4: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete, třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že my mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A někdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Petr Rezek a jeho písnička Jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou. Ta je rok starší teda, než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit zahradnictví. Pak se na to vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu. Takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole. Na jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Je tam teda tak, protože říkala Brno je Brno. Já ji dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účast na různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo, že jste ji takhle vychovali hezky.
1: Teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazdívám, někdy to schvaluji. Založila totiž charitativní kočičí spolek Kryšpín. Ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl tyraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, to je pro změnu zase hluchá. Ale to nevadí, ten k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Uh-huh. A vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala, že to číslo je konečné, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš,
1: no. To znamená, že jako, když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Mm-hmm. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která jí háčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch

0: okolo těch snadov stovky. Oni vždycky tu, vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka ováčkuje kočku.
1: Mají tyhle suvenýry k tomu.
0: Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
1: No pane,
0: potom
1: jo.
0: Se to jakoby draží, ta kočka a ty peníze potom pro ten určitý útulek.
1: Mm-hmm.
0: Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat o toulavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona Lenka vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil mantinelu a řekl, já nebudu bruslit, a začal brečet. To bylo první seznámení s ledem, no a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do 9. třídy. Chodil jsem na tréninky s trenérem, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou. To byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vést sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože to ty šňůrky se mi tam zarzávaly, ale zvykl jsem se na to. Potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou. Taky dělali hokej, jezdili po turnaji, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenerský kurz.
1: No krása. Ten
0: Kopřivici v hokeji dělal šéf trenera určitou dobu. No ale bohužel onemocněl takovou onkologickou nemocí.
1: Mm-hmm.
0: Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
1: tak to je mi moc líto.
0: Vzpomínka na něho, když se podívám na ty kluky, tak...
1: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
0: Držou taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
1: Já vím, dějou se věci.
0: Různé rány a tak dál. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládat a taky to zvládáme.
1: Tak to je dobře.
0: To bylo v rychlosti takový...
1: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
0: Já vám děkuji. Taky
1: vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
0: Ano, jo? Budu se těšit taky.
1: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci. A co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak?
1: Já bych to řekla možná z druhé strany.
0: Mhm.
1: Že potomky máme proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci připouštím, ale je to pravda.
0: Mm-hmm.
1: Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne.
0: Mm-hmm.
1: Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že tenhle angréž, tenhle něco, zasadím tam, až oni budou velký a tak dále.
0: Uh-huh.
1: Čili to všichni známe. Prostě jsou to babičky, které říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám.
0: Uh-huh.
1: Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže
1: tak.
0: Zkrátka povídáme
1: takže tak, si. Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou.
0: Mm-hmm.
1: Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo.
0: Mm.
1: Může stát plno věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí.
0: Mm-hmm.
1: To všechno pochopitelně je to život, prostě stává se, ať je to
0: ano, ano.
1: Nehoda, ať je to nemocné léčitelné a podobně. Ale zapomíná se často na jednu věc, na pohřešovaným děti.
0: Mm-hmm.
1: To znamená děti, které jsou někde ve váku, když to jsem takhle. A ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další angréž, další strom, jestli jejich věci skovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak. Takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek, a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru.
0: Uh-huh.
1: Byl jí 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna, uh-huh. která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den, kdy prostě to dítě zmizí, není.
0: No já vás poslouchám,
1: Já vím, že jste ticho, vím, že na to něco říct, na to opravdu není co říct.
0: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko tak, na něco ptá, samozřejmě.
1: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
0: Aha.
1: V Praze v roce 2011, uh-huh. bezpečný zemi. A teží lidi prostě se to unesli, dneska je to 15 let a není.
0: A nevyšetřilo a jenom, se nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale
1: nic se,
0: nejsou
1: nic
0: výsledky.
1: Se neděje, ne, no nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. Dopadlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co nechci, nech špatně, a to tady rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi dcera byla buď živá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tímhle tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu.
0: Mm-hmm.
1: To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať nikdo nikam nevtáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se ti něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk, ten človíček to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit vy jako rodič, ani jako to dítě. A teď co? Dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku, a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
0: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět
1: minutu, dvě.
0: Nemůžu.
1: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
0: Nemůžu, já vám rozumím, paní.
1: Stane se to, že přijdete o dítě a nevíte, kde je. Tak.
0: Paní Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
1: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
0: Ano.
1: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Hmm. To je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
0: Já vám
1: to,
0: rozumím.
1: Ale to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
0: Paní Marcelo, můžete mě chvilinku poslouchat.
1: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo.
0: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně.
1: Já to nechci, aby to vyřešila.
0: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré, každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu si myslím na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 11:45 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodně slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala.
0: Jo.
1: A jako opečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže... co bych štejkovala, když mě to,
0: to samotný prostě.
1: Moc nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě 8 let od sebe a no. Každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže se jako moc nerozuměli. Honzik byl takový pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách? No.
1: Těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy.
1: Takže nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe. Ke mně přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhýho manžela, no tak se párkrát dal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by nám, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, že bych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že jo. On se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. Kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla, ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. No, a oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, jsem to netušila.
0: Jasně.
1: No, takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. to my nemáme, oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den, tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka zrovna ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopsal, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko, jo, vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci, jo. Takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
0: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, a ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně, což je taky na překážku, protože si s nima tak nerozumím.
0: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně,
1: no,
0: jasně.
1: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
0: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
0: ve svém živu,
1: společenská, všechno. Ano. A moje děti mě takovou ani neznají.
0: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat, popřeju krásný.
1: Jenom něco řešil a pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
0: Popřeju krásný nedělní večer, no. Ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
1: Jo, já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde 23.
0: Uslyšíme se určitě brzo. Ano, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda. Tisíckrát krásnější. Tak tolik písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Tučko, je vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
0: Povězte. Je, kolik?
1: No, já mám svoje 3.
0: No, panečku.
1: A 11, já jsem 7 vnuků, vnoučat. A 11 pravnuků.
0: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
1: Přesně tak. Takže já jsem je opravdu, já jsem starostky velký s nima. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a nechal mě samotnou s těma třema. Jedna, ta nejstarší, už se vdala, mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
0: Jo.
1: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci. Měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Pak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
0: Ano.
1: A ten je do Německa s kamarádem a havaroval je jako, on byl, jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel. Tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil. A potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
0: Aha.
1: A zůstali od něj 3 děti, 3 chlapci. Takže mám je tady kolem sebe, jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
0: Ano, ano.
1: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten, byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
0: No,
1: protože on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
0: No tak to je
1: mě
0: super.
1: Mě darujou. Takovýhle věci, takže jsou, a opravdu ty moji pravnici jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada nic neužívám.
0: Jo.
1: Radši si, mám to prostě, že si hodně pomůžu sama. Dneskom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, kde se zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
0: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
1: No, tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
0: zvládnou to s tou prací.
1: Já jsem pracovala od 7 do 4:30 v jednom zaměstnání.
0: Je.
1: A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teďkom bylo vaření.
0: A přípravy s dětmi do školy.
1: Nákup.
0: Ano.
1: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo, tak vždycky ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže já jsem se den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé, ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno dokázala.
0: Jo, rozumím, ano, je mi to jasný naprosto.
1: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla. Takže já jsem jim svatby udělala.
0: Jo.
1: A byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla na městnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dalo, že?
0: Tak to je dobře.
1: Takže když se dělala nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé.
0: No
1: je, já na to vzpomínám.
0: To je dobře, to je dobře. Eliško, no, taky moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe i spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli. A zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký
1: děkuji.
0: Pozdní večer. Hodně zdraví, opatrujte
1: já
0: se.
1: Já hodně zdravíčka
0: taky.
1: A velké pohody vám.
0: A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zpěvačka Kristýna a písnička Hore hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom nezabrousili dovnou.
1: Mám tři děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: ten
0: u
1: má děti. Taky tři děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mhm.
1: A jeho dcera má dvojčata, párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5letýho hocha, tak a potom mám teda druhýho syna, ten má taky 3 děti. Holka ta má párek a oni ještě mají dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zaspomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou, takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici, tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci.
0: Mm-hmm.
1: Taky má dvojčata 19 roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to už ne. Mně už je 76 roku a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
1: Ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžké? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou tom školním
1: věku.
0: Stavili
1: jsme baráku toho.
0: A na co jste na ně pyšná, když se řekne třeba dcera, syn?
1: To jako to.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrala, kdybych je pomluvila.
0: Hmm.
1: Tak jako, a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě 2 třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek, že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
0: Aha.
1: A hrajou si spolu, že vůbec celý půl nebo nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty 2.
0: Hmm.
1: Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: To jako jo. A žije mám všechny takhle blízko sebe.
0: Hmm.
1: Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: Mm-mm, to ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, Holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech.
0: Hmm.
1: No tak se nedá nic dělat, to už je zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně
1: naplánovat
0: a vymyslet, bohužel. No,
1: žádnej neví.
0: Hmm, to je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju. Popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno vylepší.
1: Já vám taky.
0: Jo, a děkuju za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuju
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Jacka jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další

0: vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web, kam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Tak to byl Honza Nedvěd, ta písnička Podvod, no a dovolila se k nám také Pepa Skijová. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
1: Ještě jednou vás zdravím.
0: Děkuju mnohokrát.
1: Můžu začít mluvit, nebo chcete?
0: Můžete,
1: klasotáčky?
0: Můžete začít, je to na
1: takže
0: vás.
1: Takže máme tři děti, holku, jedna 70. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
0: Ano.
1: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
0: Jo.
1: A je ráda, že
0: ho máte.
1: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že

0: to dopadlo se sítem tak, jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornou v Boskovicích, takže, takže mají prácu všichni. Je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě A-Studio, takzvané, dělají banery, polepy aut, tak dcera tam právě polepuje ty auta jako firmám. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ju to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně
0: mám radost,
1: pořešili práci.
0: Všichni útočili, mají prácu, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku a mladší má jenom holku jednu a syn má 3 děti. 2 kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí.
1: Jo.
0: Vždycky ožijeme.
1: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
0: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dny, tam manželka říká, zeber ji, doveď ji k nám a my ji budeme hlídat.
1: Jo.
0: Tak my ji hlídali, až než nastupovala do školy. A toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní, protože to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste
0: ano,
1: o něm
0: jo,
1: věděli, tak se snaží, ano.
0: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plyn, lézl po křesle do okna, býváme první patře, tak furt za ní musel jeden chodit a hlídat, to nemohli z něho nechat samé.
1: Jo.
0: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano.
0: Ale
1: no, to bude asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud
0: ano,
1: je takhle aktivní.
0: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejdobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat, aby se něco nestalo asi, co?
0: No, uhlídat jednak, teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstnat to sportem, syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
0: No já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
1: Tak to po vás podědil trošku.
0: Snažíme se, já jsem říkal, že když nadával, že hrát nebude fotbal, to vám bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy anebo nedobrou partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
0: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť někde chodit. Protože jsme trénovali 3x týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda.
0: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, unavit a je to.
0: Zatížit, unavit, dotáhat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
1: Ano. No ale podřeno sečteno, nakonec jste rádi, že jste si pořídili 3 děti.
0: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo. Že bude pokračovat rodina Balousovic.
1: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
0: Ano, jako nevyhýneme.
1: Dobře, Pepo. Moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju celé vaší velké rodině.
0: Když mě s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou
1: já
0: vás.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi. No,
0: když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
1: Tak jo, tak každopádně všechno dobré celé vaší
0: hezký.
1: Velké rodině. Taky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schillinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tisková, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky 3 děti, že jo?
1: Máme 3 děti?
0: No.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší ten je 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve školy to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já se mě nemohl nikdy moc učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od 1. do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jednu třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Třídka, tak on na nás neměl tak moc času, dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo. Ale my, jako jo, děcka jsme museli dost makat na polách a tak, jo, no, a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako, tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima, no, na 5 to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná 4 a z ruštinu 3,
0: jo.
1: Takže já jsem měl lepší ruský jazyk jak češtinu, no, ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební,
0: ano.
1: No, ale byl jsem doma v matematice, co mi jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že,
0: no.
1: Ale tako normální násobírku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo, násobilku to chrlím takhle z místa, jako jo.
0: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
1: Děti byly trochu lepší, jo, byly trochu lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a má svoju prodejnu, kde máte zvěry Max, jo? No a dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví,
0: taky
1: jako
0: to
1: tam
0: nedělá. Jo.
1: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jim už je 65 roku, zrovna dneska jsme to slavili, jako kurka včera, jo?
0: Aha.
1: Tak teď měli ty narozeniny oba za sebou, jo?
0: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
1: Ano, a výdajů.
0: Jo, no tak, to tak bývá, to je pravda.
1: No, takže tak je to s našejma dětíma, jo?
0: Jo,
1: tak
0: zaplať
1: pamuji, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
0: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní?
1: No, já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu za to mlátit, nebo něco.
0: No, ale nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení, nebo něco takového.
1: No, to, já jsem furt chodil po puškách, já to takhle řídila manželka doma, akorát když jsem šel jako třídní zkusku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
0: Jo.
1: Před ostatníma rodičama. Tak,
0: ano.
1: Jo, tak, no, šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a ono, no a tak, no. Takže tak to je a naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63, no a takže.
0: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže.
1: Ne všichni, no já jste tady všichni v Židlochovicích.
0: No tak, a tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
1: Jo, když je taky problém takové jako rodinné, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo.
0: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to si myslím, že určitě.
1: Do toho nepleteme, či to vyřeší všichni každé po svým a no. A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
0: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
1: Jo, dá se říct.
0: No. Dobře, jo? Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
1: Ano, podobně děkuju taky.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka. Čas
2: pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Korn, no a takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašsko. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: Jejej, no. No, máme panečku.
1: Máme to na střídačku, dceru, syna. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: No, jo, takže je to ten, no a tak.
0: Z těch 4 dětí byl některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky. Ona třeba ve škole, ona měla dvě žakovské, takže jednu nám ukazovala. No, to by byl úpek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, no, samozřejmě. No, potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má dvě žákovský potom?
1: Ne, to jsme ani nepátali.
0: Nezjistili jste to?
1: No, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou a no, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako my bydlíme na polosamotě, takže
0: ano, ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřečí, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, no, tak, no samozřejmě.
1: No, jasné. Hmm. Takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: Teď jsme tento týden jsme měli v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, tak vy máte doma taky, to je zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásný.
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomalí se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude fajn.
1: No, dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme i toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi rádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se obléct, protože u nás je chladno.
0: Ano, že? Rozumím.
1: Takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě. Takže...
0: Tak, to jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: U nás přes kopec bydlela, takže...
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl, nebo ten, přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav,
1: tak
0: to je pravda.
1: Všetci mějte, a i vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, nápodobně, všechno dobré.
1: A dobrou noc a je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravo, si to užijte. Velké gratulace k těm vašim výročím i k narozeninám. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

choť do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po 11:30 pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, kdy se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly dvě generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod jim chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče
1: a
0: roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s něma, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s něma chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy. Ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No panečku,
1: má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že takže školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici. Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat injekce, když potřebuje nebo tak.
0: Že
1: tak
0: pomůže.
1: No, ale dost často jezdí, dokonce i z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No, tak to, no, už to taky není tak daleko. Oni, jak se říká, svět se zmenšil díky leteckým spojům, takže je tady co by dub z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no,
0: určitě.
1: Já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se bojím.
0: Už nechcete.
1: Já se bojím letadlem, ale prostě opravdu se dobře učili, takže nebyl problém. Já muž mě zemřel, už je to 30 let.
0: Jej, tak jste na to zbyla
1: takže
0: pak sama.
1: Takže ta nejmladší, všechno si sama, je inženýr, architekt, ona si všechno sama měla 9 let, když otec umřel. Všechno sama si zařídila do 5. třídy, chodila od 5. třídy, si dala na 8. gymnázium, to si všechno sama obšlápla, všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
0: Tak a možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak
1: ano.
0: Jako
1: a ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam. Takže
0: tak z nich máte radost
1: Prahy,
0: ze všech
1: ale
0: určitě.
1: Ale akorát, že teď je to všechno horší, jako to cestování. Takže to je asi tak. A
0: dobře.
1: Moja, ještě bych vzpomněla, moje babička měla 11 dětí a 2x dvojčata.
0: Tak
1: ale 5 jich zemřelo.
0: Jo.
1: Během 3 zemřeli ještě malé, jak byla ta španělská chřipka některé, a další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Jmeného jako učitele.
0: Aha.
1: Tam byl poslaný jako učitel a ze žárlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
0: No to a jsou smutné příhody.
1: A druhý zemřel, když spadl na ledě, neřekla, dostal kost, tomu se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže 6 ostalo, 2 chlapci a 4 dcery. Dcery a 4 bývali, 5 bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina.
0: Velká
1: babička
0: rodina.
1: Měla 16 vnuků.
0: Pánečku, tak to je fakt velikánská
1: rodina. Ale dřív
0: to
1: tak by... 80 let.
0: Tak to je pěkný věk, myslím, na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, takže moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, dobrou, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
1: Ano.
0: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Jeanová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju
1: a
0: moc
1: vám
0: krát.
1: Také samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti. Mm-hmm. No ale ty naše děti už jsou dávno, dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou.
2: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
2: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
2: letí to letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flákli za dveře a
2: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to a ta byla taková živější a ten byl takový tichý introvert a on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Mm-hmm. Když se dcera narodila, tak měli. No a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno. A v jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jeden holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
2: Ano, ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna. Jo, takže bylo to náročné, no, takže a byla jsem s dětmi teda až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starosti.
2: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby to měli, aby jim to babička ohřála.
2: Ano,
1: ona
2: ano.
1: Bydlela s náma, tak aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo, no a dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti, no a žijí, já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těma, dneska s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
2: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera.
2: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojeni a syn je ve východních Čechách, ten je tam, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve dvoře Králové nad Labem v zoo,
2: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už, že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilasy.
2: Tak si to splnil alespoň takhle do dvora Králového, to je krásné.
1: To je jeho práce, oni tam i bydlí, je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
2: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojeni a dcera ta dojíždí teda do Brna, ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19 roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
2: Ano.
1: No a zde zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
2: Tak si splnil svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu dokončil.
2: Dodělal.
1: No.
2: Takže potrženo, sečteno, musíme končit. Aničko, máte z nich radost a stará, že
1: jo,
2: to takhle dopadlo.
1: Taky si tak udělala školu, ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
2: dobře,
1: spokojeni s prací a děti mají taky hodné, někdy se zazlobí, no ale které děti nenazlobí.
2: Přesně
1: no.
2: Tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
2: To je dobře. Děkuji moc krát, Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Michal Hrůza a písnička Budu tě vyprávět. No a po téhleté písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až na konec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit jako vždycky zase brzy příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes. Na věky

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů.

0: se tuží, opakuje se. Pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdo si vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal. Za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být o rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko! Vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě.

0: Že přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
1: Děkuji ti.
0: Představ si, že tento pán...
2: Vy jste hostinská?
1: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
2: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
1: Jako v ráji.
2: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, klid, rozumíte?
0: Říkal jsem pánovi...
2: Mlč a přines sklenku pálenky.
1: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž. Běž, tady máš klíče, tak běž.
0: Hned jsem zpátky, pane.
2: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
1: 4 zlaťáky.
2: No až je projím, řeknete si o další.
1: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
0: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
2: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
0: Budete si ještě něco přát?
2: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli... Víš, co je tohle?
0: Stříbrná 4 pence, pane.
2: Tak. A chtěl bys si vydělat?
0: To bych musel hodně dlouho pracovat.
2: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
0: Myslím, že ano, pane.
2: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
0: Po jednonohém námořníkovi?
2: Snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
0: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
0: Děkuju vám, pane.
2: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
0: Budete večeřet, pane?
3: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
0: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
3: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
0: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
3: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
0: Vy ho znáte?
3: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a 2 jizvy na tváři.
0: Přesně on, pane.
3: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
0: Jak to víte, pane?
3: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
0: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
3: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
2: Co? Ať mě hrom černý pes.
3: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
2: Nech toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
3: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
2: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
0: Mám přinést polévku, kapitáne?
2: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
0: Ano, pane.
3: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
2: Nejsem. A zmizni odtud.
0: Jak si přejete, pane?
2: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířům.
3: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
2: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
3: Patří nám všem.
2: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
3: Pamatuj na Bengana.
2: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošníka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebným klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve Šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek Šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala Šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléct si vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, smravní silou nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá... Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
5: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze Šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
4: Ale, drahoušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
5: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačními Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. 6 neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
4: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
5: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
4: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: back.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: No v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se k motře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda, jak roky šly, bylo nás míň a míň. K motříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mývali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Leď si svých potoků a mě nech na pokoj. Čc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu, bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Kutálejte se po močále.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatích.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej přece.
5: Pán Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy. Pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vymrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tí naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.